0: Jak zjistila redaktorka Eva Panošová, v regionu zemřelo o 1835 lidí více, než se narodilo.
1: Jinými slovy, porodů bylo zhruba o polovinu méně než odchodů z tohoto světa a k nepříznivé statistice mírně přispělo i stěhování. Vystěhovalo se o 180 lidí víc, než se přistěhovalo. O nejvíce obyvatel přišel okres Ostrava město. Nejsme v tom ale sami. Podobný trend zaznamenávají všechny regiony v naší zemi a pokud se navíc podíváme celorepublikově, počet obyvatel České republiky klesl v prvním čtvrtletí o necelých 20 tisíc. Pokračuje tak trend snižování porodnosti započatý v roce 2020 i převaha zemřelých nad živě narozenými. Eva Panošová, Rádio Impuls, Moravskoslezský kraj.
0: Ráno se naše studio promění v koncertní pódium. Přivítáme zpěváka Marka Ztraceného, se kterým uspořádáme pondělní koncert Na cestu do práce. Uslyšíte několik živě zahraných písní, včetně rozhovoru, do kterého se můžete zapojit i vy, naši posluchači. Marek Ztracený se nám před časem svěřil, že má aktuálně velmi akční období.
2: Nová písnička, točili jsme nový klip a tak se jako blíží ten velký koncert Letenská pláň. Už je to fakt jako živý. Doteďka jsem o tom mluvil, jako že se to blíží, že to bude a furt jsem tak jako dělal, teď už je to opravdu jako za rohem a baví mě to nahrávání a mám pocit, jako bych zase začínal od znova, je jaro, jde na mě takový to hudební jaro.
0: Právě o koncertu na pražské Letenské pláni bude hodně řeč i tentokrát. Součástí speciálního vysílání s Markem totiž bude i soutěž o vstupenky. Čeští volejbalisté utrpěli v evropské lize po třech výhrách první porážku. V duelu dosud 100% úspěšných celků podlehli v neděli v Jihlavě Dánsku 2-3 na sety. Poslední turnaj základní části evropské ligy čeká svěřence trenéra Jiřího Nováka příští víkend v Gruzii, kde se utkají se Španělskem a domácím celkem. V pondělí bude polojasno až oblačno, na severu a severovýchodě území se ojediněle objeví přehánky, k večeru má pak srážek i oblačnosti ubývat, nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů. Zprávy jsou u konce, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
3: Radio Impuls. Radost ze života.

0: ráno se můžete živě zeptat Marka Ztraceného na cokoliv.
1: To se mi líbí.
0: Odpoví.
1: Napílá ti sluší.
0: Zahraje. A jestli chcete, dostanete vstupenky i na jeho koncert na Pražské Letné. Pondělí ráno se Marek Ztracený stane součástí ranní rodiny. Už od 5 vysílají Klára Šedová a Honza Deník.
2: Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9. Rádio Impuls. Jsou 3 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Většinu Čechů znepokojuje napjatý vztah mezi vládou a prezidentem. 8 z 10 lidí vnímá spory kabinetu s Petrem Pavlem ohledně účasti hlavy státu na mezinárodních jednáních jako problém. Vyplývá to z výsledků průzkumu, který pro Českou televizi zpracovala agentura Kantar.cz. Více než polovina lidí si pak myslí, že účast prezidenta na mezinárodních akcích by měla být výsledkem společného rozhodnutí hlavy státu a vlády. Premiér Babiš už dříve řekl, že by Pavel neměl být součástí delegace na červencový summit NATO v Ankaře. O jejím složení rozhodne vláda 22. června. Chodce a pěší turisty v Hradci Králové čeká výrazné omezení. Ve městě bude od pondělí až do neděle 21. června zcela uzavřený podchod na třídě Karla IV., který patří k nejfrekventovanějším místům ve městě. Uzavírku potřebují stavbaři, kteří podchod od poloviny března opravují, informuje o tom Královéhradecká radnice. Podchod pod čtyřproudým silničním okruhem je na trase mezi vlakovým nádražím a historickým centrem 100-tisícového města. Během uzavírky budou lidé chodit přes silniční okruh po přechodu pro chodce ve Střelecké ulici u kulturního domu Střelnice. Česko má své první muzeum cihel. Expozici otevřeli v Sulejovicích na Litoměřicku a nabízí asi 800 exponátů. Některé jsou zajímavé svým stářím, jiné třeba vzácnou vadou z výroby. Jednu takovou pojmenovává starosta Sulejovic Jan Masopust.
4: Některé nápisy mají obrácená písmenka a pak jsou tady cihly, které jsou mezi sběrateli velmi zajímavé a jsou to různé otisky zvěře. Když na cihly jak schly, tak vlastně ta domácí zvěř přes ně prošla a tím pádem je tam v nich ten otlaček, který potom se vypálil.
3: Muzeum kromě cihel vystavuje třeba i cihlářské vozíky a uvádí také film o historii řemesla. Návštěvy jsou možné v otevírací době i na objednání a zájemci můžou obohatit sbírku vlastním příspěvkem. Zlínský kraj rozšiřuje od poloviny června síť cyklobusů. Zásadní novinkou jsou nové linky do Bílých Karpat. Posílí se i spoje na Velehrad či Pustevny.
5: Je-libo na vlastní řídítka a šlapátka poznat legendami opředenou Žítkovou, anebo se v Bílých Karpatech přiblížit téměř tisícimetrové Velké Javořině, odteď žádný problém. Výchozími, tedy výjezdními místy jsou Nově Uherský Brod a Bojkovice. Jde o další doplnění tras, které v autobusech se speciálními přívěsy a nadstavbami budou vozit cyklomilné i jejich kola třeba na Velehrad nebo Pustevny. Jinak celou sezonu také do Chřibů, Hostinských vrchů, Beskyd a Javorníků. Jan Čada, Rádio Impuls, Zlínský kraj.
3: Čeští fotbalisté se na mistrovství světa na základně u Dallasu vrátili k tréninku. V sobotu si mužstvo užilo volnější den, který hráči v Texasu vyplnili i návštěvou tamního rodea. Od neděle už se národní tým začal naplno chystat na čtvrteční druhý zápas na šampionátu proti Jihoafrické republice v Atlantě. Tento duel může být klíčový z hlediska boje o postup do vyřazovací fáze, kam z každé skupiny projdou první dva celky a doplní je osmička nejlepších týmů z třetích míst. Základní část zakončí české mužstvo proti Mexiku v tamní metropoli. V pondělí bude polojasno až oblačno, na severu a severovýchodě území se ojediněle objeví přehánky, k večeru má pak srážek i oblačnosti ubývat, nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
2: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Ještě jednu. Není problém. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jeden hit za druhým. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. I v noci. Rádio Impuls. Jsou 4 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Vláda na pondělním zasedání projedná zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Ministři by podle premiéra Andreje Babiše teprve v pondělí měli rozhodnout o tom, kolik Česká televize a Český rozhlas budou po zamýšlené změně financování dostávat ze státního rozpočtu. Na programu je i poslanecká předloha, která má doprovodit senátní ústavní novelu a prakticky umožnit prověrky hospodaření televize a rozhlasu Nejvyšším kontrolním úřadem. Připomenu, že se zrušením poplatků počítá programové prohlášení vlády. Krok zdůvodňuje snížením zátěže pro občany a firmy. Incident s tragickými následky vyšetřují pražští kriminalisté. Potyčka dvou mladých cizinců skončila v noci na neděli smrtí jednoho z nich. O případu informuje zpravodajský portál Novinky.cz. Ke konfliktu mezi oběma muži došlo po jedné hodině ráno u hudebního klubu v Trojické ulici. Jeden z nich proti druhému použil nůž a způsobil mu smrtelná zranění. Přivolaní policisté útočníka na místě zadrželi. Mladík teď čelí podezření z trestného činu vraždy. Moravskoslezskému kraji ubyly v prvním čtvrtletí letošního roku více než 2000 obyvatel. Může za to hlavně úmrtnost. Jak zjistila redaktorka Eva Panošová, v regionu zemřelo o 1835 lidí více, než se narodilo.
2: Jinými slovy, porodů bylo zhruba o polovinu méně než odchodů z tohoto světa a k nepříznivé statistice mírně přispělo i stěhování. Vystěhovalo se o 180 lidí víc, než se přistěhovalo. O nejvíce obyvatel přišel okres Ostrava město. Nejsme v tom ale sami. Podobný trend zaznamenávají všechny regiony v naší zemi a pokud se navíc podíváme celorepublikově, počet obyvatel České republiky klesl v prvním čtvrtletí o necelých 20 tisíc. Pokračuje tak trend snižování porodnosti započatý v roce 2020 i převaha zemřelých nad živě narozenými. Eva Panošová, Rádio Impuls, Moravskoslezský kraj.
1: Ráno se naše studio promění v koncertní pódium. Přivítáme zpěváka Marka Ztraceného, se kterým uspořádáme pondělní koncert Na cestu do práce. Uslyšíte několik živě zahraných písní, včetně rozhovoru, do kterého se můžete zapojit i vy, naši posluchači. Marek Ztracený se nám před časem svěřil, že má aktuálně velmi akční období.
3: Nová písnička, točili jsme nový klip a tak se jako blíží ten velký koncert a Letenská pláň. Už je to fakt jako živý. Doteďka jsem o tom mluvil, jako že se to blíží, že to bude a furt jsem tak jako dělal, teď už je to opravdu jako za rohem a baví mě to nahrávání a mám pocit, jako bych zase začínal od znova, je jaro, jde na mě takový to hudební jaro.
1: Právě o koncertu na pražské Letenské pláni bude hodně řeč i tentokrát. Součástí speciálního vysílání s Markem totiž bude i soutěž o vstupenky. Čeští volejbalisté utrpěli v evropské lize po třech výhrách první porážku. V duelu dosud 100% úspěšných celků podlehli v neděli v Jihlavě Dánsku 2-3 na sety. Poslední turnaj základní části evropské ligy čeká svěřence trenéra Jiřího Nováka příští víkend v Gruzii, kde se utkají se Španělskem a domácím celkem. V pondělí bude polojasno až oblačno, na severu a severovýchodě území se ojediněle objeví přehánky, k večeru má pak srážek i oblačnosti ubývat, nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů. Zprávy jsou u konce, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

jsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám,

ožily vchody pasáží. Dnes nekřičí tu kameloti, tak jestli nejsi vážně proti, podej mi ruku.

dnes nekřičí tu kamelotě, tak jestli nejsi vážně proti.

aspoň na vteřinu, až se schoulíš pod peřinu, vzpomeň si na mě.

se boří, pro víru člověka, za lidskou duši.

0: ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Nevěříte?
1: Je to Betáno jackpot.
2: Je to Betáno jackpot 100 000 korun, chápe?
3: No to je výborný.
0: Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
4: Čas je to nejcennější, co máte. Proto je dobré mít dobře pojištěnou každou vteřinu. Životní a úrazové pojištění ČPP. Když jde o život, jedeme v tom s vámi.
0: Rádio Impuls. Je 5 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Většinu Čechů znepokojuje napjatý vztah mezi vládou a prezidentem. 8 z 10 lidí vnímá spory kabinetu s Petrem Pavlem ohledně účasti hlavy státu na mezinárodních jednáních jako problém. Vyplývá to z výsledků průzkumu, který pro Českou televizi zpracovala agentura Kantar.cz. Více než polovina lidí si pak myslí, že účast prezidenta na mezinárodních akcích by měla být výsledkem společného rozhodnutí hlavy státu a vlády. Premiér Babiš už dříve řekl, že by Pavel neměl být součástí delegace na červencový summit NATO v Ankaře. O jejím složení rozhodne vláda 22. června. Chodce a pěší turisty v Hradci Králové čeká výrazné omezení. Ve městě bude od pondělí až do neděle 21. června zcela uzavřený podchod na třídě Karla IV., který patří k nejfrekventovanějším místům ve městě. Uzavírku potřebují stavbaři, kteří podchod od poloviny března opravují, informuje o tom Královéhradecká radnice. Podchod pod čtyřproudým silničním okruhem je na trase mezi vlakovým nádražím a historickým centrem 100-tisícového města. Během uzavírky budou lidé chodit přes silniční okruh po přechodu pro chodce ve Střelecké ulici u kulturního domu Střelnice. Česko má své první muzeum cihel. Expozici otevřeli v Sulejovicích na Litoměřicku a nabízí asi 800 exponátů. Některé jsou zajímavé svým stářím, jiné třeba vzácnou vadou z výroby. Jednu takovou pojmenovává starosta Sulejovic Jan Masopust.
6: Některé nápisy mají obrácená písmenka a pak jsou tady cihly, které jsou mezi sběrateli velmi zajímavé a jsou to různé otisky zvěře. Když na cihly jak schly, tak vlastně ta domácí zvěř přes ně prošla a tím pádem je tam v nich ten otlaček, který potom se vypálil.
5: Muzeum kromě cihel vystavuje třeba i cihlářské vozíky a uvádí také film o historii řemesla. Návštěvy jsou možné v otevírací době i na objednání a zájemci můžou obohatit sbírku vlastním příspěvkem. Zlínský kraj rozšiřuje od poloviny června síť cyklobusů. Zásadní novinkou jsou nové linky do Bílých Karpat. Posílí se i spoje na Velehrad či Pustevny.
7: Je-libo na vlastní řídítka a šlapátka poznat legendami opředenou Žítkovou, anebo se v Bílých Karpatech přiblížit téměř 1000metrové velké Javořině, odteď žádný problém. Výchozími, tedy výjezdními místy jsou Nově Uherský Brod a Bojkovice. Jde o další doplnění tras, které v autobusech se speciálními přívěsy a nadstavbami budou vozit cyklomilné i jejich kola třeba na Velehrad nebo Pustevny. Jinak celou sezonu také do Chřibů, Hostinských vrchů, Beskyd a Javorníků. Jan Čada, Rádio Impuls, Zlínský kraj.
5: Čeští fotbalisté se na mistrovství světa na základně u Dallasu vrátili k tréninku. V sobotu si mužstvo užilo volnější den, který hráči v Texasu vyplnili i návštěvou tamního rodea. Od neděle už se národní tým začal naplno chystat na čtvrteční druhý zápas na šampionátu proti Jihoafrické republice v Atlantě. Tento duel může být klíčový z hlediska boje o postup do vyřazovací fáze, kam z každé skupiny projdou první dva celky a doplní je osmička nejlepších týmů z třetích míst. Základní část zakončí české mužstvo proti Mexiku v tamní metropoli. V pondělí bude polojasno až oblačno, na severu a severovýchodě území se ojediněle objeví přehánky, k večeru má pak srážek i oblačnosti ubývat, nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
8: Klárka Šedová
1: a Honza Daně.
8: Vaši ranní společníci právě začínají vysílat Impulzovi. Pondělní ráno má dnes trošku jiný zvuk, hned jak dospívá Pavel Habera. Vysvětlím všem příznivcům ztraceného rodiny.
0: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.

0: Krásné dobré ráno, posloucháte Halo, tady Implozovi a Klárka s Honzou vás dneska vyzývají. Jestliže chcete jít na Letenskou pláň na koncert Marka Ztraceného, je třeba, abyste mu dneska položili dotaz. Ten dotaz můžete nahrát přes aplikaci Rádia Impuls nebo ho klidně poslat i WhatsAppem. My ho Markovi pustíme, on odpoví, no a když vás vybere, máte hned dva lupeny a nemusíte kupovat. Takže to je dneska taková udička, která vás může potěšit v ranním vysílání.
1: Ano, a těch otázek, abych to řekla správně, bude odpovídat 10.
0: Krát dva.
1: Krát dva, protože vás samozřejmě nenecháme jít samotné na ten koncert, tak to máme 20 krásných lístků hnedka za ráno za jednu hodinku.
0: Neskutečný, takže nezapomeňte to nahrát, už teď hned my to budeme skladovat a postupně pouštět Markovi jako dotaz. Mimochodem, máte v životě někoho, bez koho byste byli úplně ztracený? Ozvěte se právě teď. 605 222 007, to je náš radio WhatsApp.

0: Posloucháte Halo, tady Impulzovi, nádherné ráno vám přeji, Klárka z Honzou, vaši ranní společnici. Dneska svoláváme k rádiím ztracenou rodinu a vy se právě v tuto chvíli můžete dostat i do radiorodinky. A to velmi jednoduše, stačí na radio WhatsApp napsat.
1: Jedu, protože pro vás chystáme písničku Na cestu a je to písnička Na cestu, ať už ta cesta vede odkudkoliv, kamkoliv, anebo jedete čímkoliv. Jak říkal Honzík, pokud jedete, napište právě teď jedu na náš WhatsApp 605 222 007. My vám zavoláme, jak říká Honzík, pozor, voláme ze skrytého čísla, tak se nelekněte a vezměte to. A my si s váma popovídáme.
2: Sluneční brýle mám, opalovák taky. Novou knížku? No jo.
3: V Luxoru, největší síti knihkupectví v Česku, teď najdete spoustu parádních knih za vyletněné ceny. Romantika, detektivky nebo sci-fi už od 99 korun. Najdete v Luxorech po celé republice nebo na luxor.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: 007, krásné ráno. Chcete písničku na cestu? Napište na WhatsApp jedu a vstoupíme spolu do vysílání a vyberete si něco hezkýho, jo? A teď už jsme na D1 na 126. kilometru ve směru do Prahy, kde stojí porouchaný kamion. Další nepojízdný kamion je na D8 na 28. kilometru ve směru do Drážďan a dvě osobní auta se srazila na Liberecku za Chotyní směrem do Bílého kostela nad Nisou. Z dopravy vše, tak už jedeme.

0: posloucháte Halo, tady Impulzovej, dobré ráno, přeji Klára Honza a s náma ve vysílání pan Josef Krejčí. Josefe, dobrý den.
1: Dobré ráno.
2: Krásné ráno, Pepo, kam jedete?
1: Teď momentálně jsem vyrazil z domu a mířím směrem na Mikulov do rakouské hranice. V Rakousku pracuji, tak jedu do práce.
2: Jo, tak do Rakouska. A jak ta cesta vypadá, je to dobrý?
1: Zatím je to čistý, je to
2: zatím
1: v pohodě.
2: Je to čistý. A co tam v Rakousku děláte?
1: Řidič nákladního vozidla.
2: A tím nákladním vozem už jedete, nebo si tam do něj přelezete?
1: Jo, přestoupím do nákladního vozidla. No. Aha,
0: aha. Jaký jsou podmínky práce v Rakousku? Je to lepší? Vyděláte si víc a tak?
1: Je to lepší, nedá se to srovnat, myslím.
0: To je co? To je takový jako přeshraniční kousíček pár kilometrů a vlastně v podstatě jiná země, no.
1: Jo, dá se říct, že to stojí za to.
0: A to nejen platově, že jo, ale tak jo, to o tom si můžem popovídat někde jinde. Jak jinak žijete, jinak jste spokojený, víkend proběhl podle platných regulí?
1: Jo, dá se říct, že jo, tak dá se říct, že bylo docela hezký, tak šlo to.
0: Ne, dobře.
1: Byli jsme s rodinou, tak to bylo dobrý.
0: My dneska budeme mít na návštěvě Marka Ztraceného mezi 8 a 9. Bude posluchačům jednak hrát a druhák přišel rozdat pár lístků na svoji velkou show na Pražské Letné. Měl byste na něj nějaký dotaz?
1: Na Marka Ztraceného?
0: Mm-hmm. Cokoliv
1: jak
0: vás napadne?
1: Jak se mu žije s jeho jménem, jako Ztracený?
0: Výborně, položíme. Díky, že jste řekl tenhle ten dotaz. A teď vám pustíme Petra Mukacovi na to.
1: Děkuju moc a můžu pozdravit partnerku a svoje děti?
0: No, že váháte, to jste měl říct hned na začátku, že chcete rychle pozdravit.
1: Chtěl bych pozdravit Inu do práce a dvě dcery s vnučkou, který ještě určitě spí, si myslím, takže všecko nej, krásný týden a v pátek se budu těšit.
0: Mějte se taky moc hezky, máme vás rádi. Naslyšenou, pozdravujte rodinu.
2: Šťastnou cestu.
0: Ahoj.
1: Děkuju moc, pěkný den.
3: Písnička na cestu.
0: No a podobně jako náš posluchač Josef, můžete Markovi přes aplikaci Impulzu nebo WhatsAppem položit dotaz i vy. Určitě na něj odpoví.

0: Tak ať se vám krásně jezdí, děkujeme za váš čas a taky za vaše zprávy na náš WhatsApp 605 222 007.
1: Vtip Vlasty Korce.
2: Drahá, prosím tě, miláčku, a kdy se konečně vezmeme?
3: Hele, a mluvil jsi už s mojí mámou?
2: Ano, mluvil, i tak tě chci.
4: Je 17:30, posloucháte zprávy jednou větou s Kateřinou Palajovou. V noci zaútočili Rusové na Kyjev a okolní oblasti, 10 000 lidí jsou bez elektřiny. Pákistánský premiér oznámil dosažení mírové dohody mezi Spojenými státy a Íránem a otevření Hormuzského průlivu. Z pražské náplavky u Vltavy sjela nezabržděná dodávka, hasiči ji zajistili. Nese otevře nová lávka přes železniční koridor České Třebové, která je součástí modernizace železničního uzlu. A naši volejbalisté v evropské lize po třech výhrách poprvé prohráli Dánsko, podlehli 2-3.
5: Přijímačům voláme všechny členy ztraceného rodiny. Markovi stačí položit dotaz a má pro vás dvě vstupenky. Mezi 8 a 9 je bude rozdávat ve vysílání a také vám zahraje do práce. Na cestu do práce. Pondělí 15. června.
1: Impulzovi. Jsme vaše rádiová rodina.
5: Ještě cesty, jak se k nám dostanete, přes aplikaci Impulzu a nebo 605 222 007, to je náš radio WhatsApp.
6: Pokýmka.

0: Dáma od kabátu, k přijímačům voláme všechny členy ztraceného rodiny, díky komu nejste v životě ztracení, můžete odpovídat přes Radio WhatsApp a rovnou přidat i otázku na Marka ztraceného. Dneska mezi 8 a 9 na ní odpoví a navíc má pro každého vždycky po dvou vstupenkách na jeho koncert na Pražské Letné. A my se dneska regulérně taky ptáme, jestli máte v životě někoho, bez koho byste dnes byli úplně jinde. Víte o tom? Nebo jste mu to nikdy neřekli? Prostě jednoduše se dneska můžete nad svým životem krásně zamyslet, budeme moc rádi.
1: To já vždycky, jak odcházím v pátek ze studia, tak mám pocit, jako že se ztratím, jo. A pak se vrátím v pondělí ráno a jsem zase s tebou a už mám pocit, že nejsem ztracená.
0: Podívejte se na ně, jaká je hodná ta holka, to jsem potřeboval teďka po ránu slyšet a hrozně mě to potěšilo. Já jsem tebe samozřejmě taky každý ráno těším. Díky komu není v životě ztracená Zuzka Bubílková, i vám dobré ráno.
2: Zdravím Impulzovi, paradoxně díky komunistům, vykopli mě z rutiny rozhlasové redaktorky zabývající se motorismem a donutili hledat si vlastní uplatnění. Naučila jsem se nabízet svou práci bez smlouvy na neurčito a přicházet z nápady, které na mediálním trhu chybí. Přesně tak vznikl pokus s politickou satirou, která od doby Voskovce a Wericha tady nebyla. Když zabral můj první pokus s imitátorem Faltusem, obešla jsem všechny tehdejší humoristy z nabídkou na spolupráci. Šíp, Svěrák, Mladý, Náhlovský, všichni to odmítli a poslali mě za Šimkem. Ten zajásal a z víkendového vysílání v rádiu se stal nejen samostatný televizní pořad, ale byl to základ mé značky Bubu, ze které těžím dodnes jako glosátorka a bavička. Takže moje rada zní, nebuďte v životě ztracení. Najděte se v něm, jak Marek ztracený.
0: Máte otázku na Marka ztraceného?
2: Mám. Nedávno jsem byla na novém autorském muzikálu a strašně se mi líbily písničky, které tam zazněli. Když jsem začala chválit výkonnost autora, herce i zpěváka, kamarádi mě spražili větou. Tomu píše a skládá a zpívá umělá inteligence, on to jen upravuje. A tak se Marka ptám, jestli nemá strach, že ho nahradí umělá inteligence, anebo jestli se jí nechystá využít. Vaše Zuzana Bubílková.

0: Klary, kolik můžou lidi dneska vyhrát maximálně?
1: No 100 tisíc.
0: Neskutečný.
1: A lístky na Marka Ztracenýho.
0: Přesně tak, dneska máme opravdu bohatý ráno a nechce se ti pohnout anebo natáhnout a jenom do toho praští, do toho kola.
1: Tak, dobře.
0: Jestli jsi ve formě. 3, 2, 1, heká na paní Šedová.
1: Já jsem byla líná se zvednout, Klary, já jsem jenom podjela se
0: žitý. Na základu, základ, seš no na základu, je to dobrý. Takže, dámy a páni, nezapomeňte procvičovat výherní heslo Halo tady Impulzovi.
2: Rádio Impuls, doprava 007.
0: Příjemné ráno, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Zdraví vás Honza Daněk. A jak nám to teďka jezdí? Uspávat se začíná příjezd do Lipůvky cestou ze Svitav do Brna. Pomalu to jede na trase z Uherského Hradiště do Brna u Slavkova. Profíci z Global Assistance hlásí nepojízdný kamion na D8 na 45. kilometru ve směru do Drážďan. A nehoda dvou osobních aut stále překáží na Liberecku za Chotyní směrem do Bílého kostela nad Nisou. Jakoukoliv další dopravní doplňující informaci můžete nahrát přes aplikaci Rádia Impuls. Hned ji pustíme do vysílání. Člen naší rodiny je nově taky pan profesor. Člověk neoblomný, vzdělaný a důstojný. Každý den tady máte minutku něčeho, co vás přenese do školních lavic. Už za malou chvíli se přihlásí do vysílání. Hned jak dospívá zpěvačka LP.

0: Pan profesor se blíží, já už slyším, jakým pevným krokem kráčí, jak ťuká tím ukazovátkem a jde se nás ptát tentokrát na sportovní legendy. Bude to o fotbale.
1: Zpátky do lavic. S panem profesorem na rádiu Impuls.
2: Dobré ráno, studenti. Dnes si během tělocviku zahrajeme fotbálek, ale protože na hřiště je to trochu z ruky, zůstaňte v lavicích. Bude to fotbal virtuální. Zkuste uhádnout, v jakou slavnou sportovní postavu jsem se právě převtělil. Jsem legendární brazilský fotbalista a často mě označovali jako krále fotbalu. Víte, kdo jsem? Hele, Pelé střílí gol, hele, Pelé, je to on. Ano, zahrál jsem si na Pelého, jednoho z největších hráčů historie. Pelé byla moje přezdívka. Za svou kariéru jsem vstřelil 1283 gólů a třikrát jsem se stal mistrem světa. Tak ať dnes máte dobrý den a tah na branku. Váš pan profesor.
1: Zpátky do lavic s panem profesorem. Každé ráno u Impulzových.

0: Vítejte u impulsových volámek přijímačům všechny členy ztraceného rodiny, protože Marek za náma dneska přijde na snídaní mezi 8 a 9, moc se na něj těšíme, ale hlavně má 20 stupenek na jeho velký koncert na Pražské Letné, no a za váš dotaz vás odmění vždycky. Dá jednomu dvě vstupenky, takže nezapomeňte se zeptat Marka, cokoliv chcete. Nejlépe nahrát ten vzkaz přes aplikaci Impulzu nebo ho nahrát hlasově přes WhatsApp. Náš radio WhatsApp má číslo 605-222-007. Všechno se to odehraje dneska mezi 8 a 9. Klárka Šedová hlásí počasí. Krásné dobré ráno.
1: Bude polojasno, během dopoledne postupně oblačno, taky přehánky a nejvyšší teploty 17 až 21 a na jihu Moravy až 23 stupňů.
2: Pamatujete si, jaké to bylo, když vám bylo 18? První lásky, nekonečné plány a sny o budoucnosti. Podělte se s námi o vaše vzpomínky. Když nám bylo 18. Každý den po 15. hodině na rádiu Impuls.
3: Po ruském útoku na Kyjev hoří slavný klášter. V Česku přibývá cizinců s falešnými doklady. Poprad spouští leteckou linku do Prahy. Je 6 hodin, zprávy má Kateřina Palajová.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy rádia Impuls.
3: Rusko zaútočilo v noci na Kyjev. Kombinovaným útokem se mu podařilo zasáhnout několik oblastí. První informace hovoří o tom, že v hlavním ukrajinském městě je nejméně jedna oběť a přes 20 zraněných. Hoří na nejméně 7 místech. Ve slavném pravoslavném klášteře vypukl požár, hoří střecha Uspenského chrámu. 140 tisíc lidí v severní části města je podle starosty Klička bez elektřiny. Hasiči v Praze zasahovali u nezabržděné dodávky. Ta v centru Prahy sjela u Jiráskova mostu z náplavky nad vodu. Zadním podvozkem přitom zůstala viset. Podle mluvčí hasičů Kateřiny Benešové hasiči dodávku zakotvili k pevnému bodu, aby bylo možné ji vytáhnout. Brazílii otřáslo letecké neštěstí. V Rio de Janeiro se srazily dva vrtulníky. Mezi jejími oběťmi byl i americký zpěvák Oliver Tree, který byl právě na svém světovém turné. Za měsíc měl vystoupit i v Praze. Bylo mu teprve 32 let. V Česku roste počet falešných dokladů, nechávají si je zhotovit cizinci. Nejčastěji se jedná o Ukrajince a Rusy. Policie za poslední 4 roky strojnásobila počty pobytových kontrol cizinců. Jedna z posledních velkých akcí proběhla na konci letošního dubna. Policisté spolu s celníky, inspektory dopravy i finančním ředitelstvím kontrolovali vozidla na desítkách míst na klíčových komunikacích v Královéhradeckém, Jihomoravském, Moravskoslezském a Zlínském kraji a také na Vysočině. Prověřili přes 2600 aut a zkontrolovali 8850 osob. Rozdali pokuty za více jak 566 tisíc korun. Cizinci si padělané doklady opatřují podle zjištění zpravodajského serveru iDnes.cz často přes internet. Dají se pořídit už od 5000 korun. Loni jich policie zajistila více jak 1600. Pražskému hradu chodí stovky žádostí o milost. Kancelář prezidenta republiky jim vyhoví pouze výjimečně, a to zastavením trestního stíhání, zmírněním nebo odpuštěním trestu. Hlava státu má možnost i zahladit odsouzení. V takovém případě se čin vymaže z trestního rejstříku. Aktuální statistiku přidává Filip Platoš z odboru komunikace prezidentské kanceláře.
4: V letošním roce bylo do kanceláře prezidenta republiky doručeno bezmála 450 žádostí o milost. Za celý loňský rok jsme jich pak evidovali celkem 1196.
3: Milosti u nás nejčastěji udílel Václav Havel, 26 jich ale rozdal i Pavlův předchůdce Miloš Zeman. Poprad spouští leteckou linku do Prahy. Ta bude konkurovat vlakům a autobusům, které jezdí na denní bázi. Na nové spoje se nasadí Airbusy A320 a létat mají až 3x v týdnu.
5: Lietadlá medzi Prahou a Popradom začnú premávať od októbra, a to vo štvrtok, sobotu a nedeľu. Znamená to, že z metropoly Česka sa cestujúci dostanú do Tatier približne za hodinu, na miesto zhruba 7 hodín strávených vo vlaku či 9 v autobuse. Ceny leteniek zatiaľ nie sú známe, ale ak si ich klient zakúpi skôr, nemali by presiahnuť sumu 650 korún. Z Prahy sa aktuálne lieta na Slovensko denne iba do Košíc. Jozef Balko, Rádio Impuls, Poprad. Haló, tady impulzový
0: Daněk Šedová, dobré ráno.
1: Krásné ráno.
0: Marek Ztracený pro nás má koncert Na cestu do práce. Živě ve studiu zahraje, zaspívá od 8 do 9, odpovídá na vaše otázky. Má 20 vstupenek na svoji koncertní show na Letné. Jste připraveni?
2: Impulzovi. Jsme vaše rádiová rodina.
0: Šancí, jak je získat, a to zcela zdarma, je, že prostě jednoduše nahrajete vzkaz pro Marka, a to přes aplikaci Impulzu anebo WhatsAppem 605 222 007.

0: Tří. Pondělí 15. června. Halo, tady Implozovi a Miley Cyrus za malou chviličku zpívá. Dneska bude živě zpívat ve studiu taky Marek Ztracený mezi 8 a 9. My se vás dneska ptáme, co byste se ho zeptali. Otázku můžete nahrát přes WhatsApp nebo přes aplikaci Rádia Impuls. Prosím, namluvte tam také vaše jméno a telefonní číslo, aby jsme se v tom nestratili, protože dotazů chodí samozřejmě spousta, takže kdykoliv nahrajte ten vzkaz, namluvte tam své jméno, příjmení a taky telefonní kontakt na vás. To je strašně důležité, jinak nemáte šanci vstupenky získat. A při té příležitosti se dneska ptáme, díky komu nejste v životě ztraceni, kdo je ten člověk, kterého máte strašně rádi a kterého milujete. Klidně se nám můžete ozvat taky přes náš radio WhatsApp a to je 605 222 007 nebo přes aplikaci Impuls.
1: Zdeněk nám napsal, bez koho já bych byl ztracený. Na 100% musím říct, že bez své manželky. Ne proto, že bych si nevěděl rady, ale protože nevím, co bych bez ní dělal. Je to nejúžasnější člověk, kterého jsem v životě potkal, která mě splní, co jí na očích vidím, nebo já jí splním, co jí na očích vidím a ona opačně taky. Je to člověk, bez kterého bych nechtěl být, protože bych byl opravdu ztracený.

0: Napětí. Jo.
1: Ne.
0: Ne, ne, ještě ne, napětí, ne, ještě netočíme.
1: Ne, ještě netočíme, teprve teďka se chystám to vytáčet.
0: Dobře, tak já vám řeknu, že Honzík se teda rozhodl vytočit telefonní číslo a my uvidíme, komu se dovoláme a já doufám, že uslyšíme to jediné, co chceme slyšet a to je halo tady Impulzovi do 6 zazvonění. A ve chvíli, kdy se tak stane, máte 10 000 korun a pak šanci zatočit si naším kolem. To bylo první. Druhé.
2: Haló?
1: Haló, tady Impulzovi jste měl říct, Petře.
2: Je, no, je číslo.
1: Je. To mě mrzí.
2: To mě taky, čekám na to milion let už.
1: No právě, podívejte se, dneska vám jde štěstí jako naproti a...
2: Je, bum, jo, jako. Paráda.
1: Hele, a já vám to řeknu od plic teďka, jo, teď jste mě naštval, že jste to neřekl, to výherní
2: jo.
1: Já jsem se tak těšil na radost.
2: Ano.
1: Sakra. Zkusíte to v dalším kole ještě.
2: Jasný.
1: Jo, dobře. A kde jsme vás vyrušili? Už při práci, že jo?
2: Práci, no, stádám auto.
1: A ve kterém kraji?
2: Olomoucký.
1: No jo, no, tam je krásně nahané. Tak se tam mějte hezky, nedá se nic dělat.
2: Taky krásně.
1: Ahoj.
0: Naslyšenou a hodně štěstí příště.
1: Ahoj.
2: Děkuji, naschle.
1: A byl blízko, co?
0: Byl.
1: Tak blízko,
0: byl,
1: ten byl, člověk. Byl. Mrzí mě to.
0: Už ti bylo jenom řek halo.
1: Tady je Impulzovi.
0: Partnerem je Betano, oficiální podporovatel mistrovství světa FIFA 2026.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardní hrách zakázána.
4: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
5: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
6: Tunisko patří každoročně mezi nejoblíbenější destinace našich klientů a to nejen pro příjemnou délku letu 2,5 hodiny. Z mého pohledu se jedná o zemi, která má co nabídnout a je zde stále co objevovat. Můžete si vybrat některý z hotelových komplexů a dovolenou strávit u bazénu z akvaparky nebo na nádherné písčité pláži. Já raději cestuji a poznávám třeba antické město Kartágo nebo modrobílé městečko Sidi Bou Said, které je ikonou Tuniska. Pro dobrodružnější povahy můžu určitě doporučit výlet na Saharu. Nechte se inspirovat mými tipy a přijměte pozvání Tuniským národním úřadem pro cestovní ruch.
5: Blue! Pestrá dovolená začíná na bluestyle.cz.

0: Radio Impuls. Doprava 007.
1: Krásné ráno 007. Nehoda osobáku s nákladňákem překáží na trase z Moravské Třebové do Litomyšle před Kocvířovem. Doprava tam zpomaluje. Pomalu to jede na D1 na příjezdu do Brna cestou z Vyškova před 196. kilákem. Hodně plná je taky bratislavská D2 před Brnem od 3. kilometru. V Praze v Karlovarské směrem do centra u křižovatky s Čistovickou zasahují záchranáři u nehody osobního auta s motorkou. Kolona tam má kilometr a popojíždí se i na Štěrbholské spojce směrem k Barrandovskému mostu. To byly nejrychlejší dopravní informace z celého Česka a vy je můžete také doplnit a velmi jednoduše. Pokud přes aplikaci Impulzu nahrajete vzkaz přímo z terénu, rádi odvysíláme a pomůžete tím celé dopravní rodině. Pondělí 15. června, možná je čas na zuřivce, viď? Hrdinové dnešního dne.
2: Máme tam hrdinky neuvěřitelné a hrdiny, počkejte si na ně.
1: Dneska budeme na lince důvěry, těšte se.

0: zlostí.
1: Krásná vzpomínka na Karla. Dobré ráno vám přejou Impulzovi.
2: Hrdinové všedního dne na rádiu Impuls.
3: Každému člověku se někdy přihodilo, že nevěděl kudy kam, že potřeboval pomoc nebo poradit, ale neměl se kam otočit pro tu radu. Ale Zuřivec ví a vy budete taky vědět, že je vždycky kam se otočit, kam se obrátit, když nevíte. Aleši, tak kam? Dobré ráno.
1: Hezké ráno.
4: Impulzovi krásné dobré ráno, tak já jsem v hlavním městě před budovou Centra sociálních služeb Praha. A tady pracuje náš hrdina všedního dne, který tady není jediný. Je to celá parta lidí, kteří pracují na pražské lince důvěry. Tady jsou, řekněme, pracovní místnosti, kde jsou počítače, monitory, telefony, které se nakonec dneska vlastně přes počítači i ovládají. Jsou tady sluchátka s mikrofonky a za tím stolem tady sedí právě náš hrdina všedního dne. To jsou odborníci, kterým se říká krizový intervent. Já tady dnes budu přímo z vedoucí té linky důvěry a to je Jitka Grigametřická. Mimo jiné, jak jde všechno kolem komunikace dopředu a stahuje se to na internet, tak jedna věc tady je samotná faktická telefonní linka důvěry. Ale tady vedle ní je i kancelář, odkud se vede chat. To je součást té linky, akorát tam nemusíte volat, ale stačí napsat a někdo tady s vámi bude komunikovat napřímo v čase. Takže pražská linka důvěry, to jsou naši hrdinové všedního dne, takže zatím dobré ráno a za hodinu zase odtud naslyšenou.
1: Linku důvěry posíláme písničku, krásnou písničku, aby se jim lépe pracovalo. Yeah.

0: písnička, která speciálně mířila na pražskou linku důvěry v rámci hrdinů dnešního dne. Hrdinou bude taky Marek Ztracený a vy všichni, Ztraceného rodina. Marek má asi 20 stupenek, které vám dneska chce rozdat mezi 8 a 9 exkluzivně na Impulzu. Nezapomeňte mu poslat dotaz.
1: A dneska bude polojasno, během dopoledne postupně oblačno, taky přehánky a teploty 17 až 23 stupňů. V Kroměříži aktuálně 10, napsal Pepa. Jiříkov ve Šluknovském výběžku hlásí 8 a je po dešti, to víme od Zdeňky. A ve Znojmě 10 stupňů a jasno, napsal Honza. Díky za to, pište dál na náš WhatsApp a napište i to, proč se necítíte, nebo díky komu se necítíte ztracení. 605 222 007.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
7: Zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá. Nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na toyota.cz.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Stavebniny Dek přináší megaakci. K pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Megaakce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na Dek.cz.
11: Sluneční brýle mám, opalovák taky, novou knížku, no jo.
12: V Luxoru, největší sítě knihkupectví v Česku, teď najdete spoustu parádních knih za vyletněné ceny. Romantika, detektivky nebo sci-fi už od 99 korun. Najdete v Luxorech

0: díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
1: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
2: Myslím, že to bude za C. Gumák.
1: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
3: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
5: Po půl sedmé začínají zprávy jednou větou s Kateřinou Palajovou. Při odstraňování padlého stromu na trati v Hanušovicích zahynul drážní hasič. Rakousko ode dneška o další 3 měsíce prodlužuje kontroly v pohraniční oblasti s Českem. Po oznámení o dohodě mezi Spojenými státy americkými a Íránem klesly ceny ropy. Ve svatovícké katedrále se dnes uskuteční požehnání nových varhan a soud vynese rozsudek případu syna norské korunní princezny Mette Marit, který čelí obvinění ze znásilnění a domácího násilí.
6: Ztraceného rodino, pojďte blíž. Vaší ranní radiorodině dnes se rodiny propojí. Z jednoho prostého důvodu. Řeč bude o koncertě na Pražské Letné, taky o životě na Marka se těšíme živě. Dnes mezi 8 a 9.
7: Impulzovi. Jsme vaše rádiová rodina. Halo.

0: Tak, Larinko, jestli pak lidi píšou, bez koho jsou, nebo by byli v životě ztracený?
1: No píšou, samozřejmě. Alenka napsala, že nejlepší člověk je její dcera a že se v životě drží navzájem. Gabča napsala, že se ztracená necítí díky mamince, která vždycky říkala, člověk může být blbý, ale musí si umět poradit. A tak to odmala žiju a funguje to. Gabčo, děkujem za zprávu. A teď velmi důležitá věc, kterou si musíme vlastně uvědomit my všichni. Napsala to Natálie, zdravím všechny. Já sobecky musím říct, že ztracená bych v životě byla bez sebe. Moc si sama sebe vážím a jsem sama sobě vděčná za všechno, co jsem dokázala. Natálko, napsala jste to absolutně skvěle. Já s váma souhlasím, člověk by si měl vážit sám sebe, měl by se mít rád, protože teprve potom si myslím, že může mít rád ostatní.
0: Jaký si to uděláš, takový to máš. Klarinka má pravdu, naše posluchačka taky. A co vy, jak to máte v životě? Napište a nezapomeňte položit i dotaz Markovi. Nahrajte ho nejlépe hlasovkou, důležité. Za hlasovou zprávu uveďte své jméno, příjmení a také telefonní číslo na vás.

0: tady Impulzovi. Dneska jsme se pokoušeli dovolat na Hanu. Stalo se to. Posluchač zvedl telefon, ale zapomněl na výherní heslo. Nebyl si úplně jistý, tak řekl halo a čekal. No. Tohle znám za ty roky,
1: ale
0: tohle nedělejte.
1: To ještě, halo, tady Impulzovi, takže on byl na půl cesty.
0: Byl. Nedostal nic samozřejmě,
1: a
0: že
1: a teď
0: jo.
1: Vlastně jsme taky pro všechny, kteří jsou na půli cesty, nebo na začátku cesty, nebo před koncem cesty, máme pro vás písničku na cestu a my víme, že ty pondělní cesty bývají ty nejtěžší v tom týdnu, jo? Ty nejnáročnější, protože člověk, aby se přesvědčil, že vstane, někam šel, něco udělal, je prostě těžký. A my vám to zpříjemníme písničkou na cestu. Napište právě teď na náš WhatsApp 605 222 007 jedu a ta písnička bude pro vás. 605 222 007 jedu.
2: Impulzovi. Jsme vaše rádiová rodina.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Příjemné ráno, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Krásné pondělí na silnice. Přerušovaná kolona je na D1 před Brnem směrem od Vyškova mezi 211. a 196. Plná je i bratislavská D2 na příjezdu do Brna od 3. kilometru. Práce silničářů komplikují provoz mezi Rožnovem a Valašským Meziříčím u Zašové. Stojí se v obou směrech. Profíci z Global Assistance hlásí zdržení v Praze ve východní části okruhu mezi Černákem a Štěrboholy a v Liberecké do centra. Ucpaný je příjezd do Liberce směrem z Hrádku a požár dodávky zaměstnává hasiče na D4 na 34. kilometru ve směru z Příbrami do Prahy. Doprava zpomaluje.

0: paní Romana, když jsem jí volal před malou chvíli a nabíral do vysílání, to je naše posluchačka, byla taková překvapená. Že jo, Romano? Dobrý den, tady jsou Klárka z Honzol.
1: Dobrý den, no, byla.
0: Jo, a polekala jste se, řekla jste si, já sice napsala jedu, ale teď mi fakt volají a já vstoupím do vysílání, pro boha. Že vám něco takového projelo hlavou?
1: Ne, to ne.
0: Ne? Jste zvyklá mluvit s lidma?
1: Super.
0: Jo, ale jako já měl takový, jako byla jste taková jako odměřená, se mi zdálo chvíličku.
1: Jo, já jsem řídila a teď jsem si říkala zvednout, nezvednout, ale mám to na hands, takže
0: jo.
1: Jsem chtěla zastavit.
0: Už jsem to pochopil, prostě zodpovědná řidička.
1: No, snažím se.
2: Romčo, krásné ráno, kam jedete?
1: Jedu do práce z Frýdku Místku, nebo respektive z Metylovic u Frýdku Místku, do Ostravy, do Radvanic, pečovat o seniory.
2: Pečovat o seniory, to je nádherná práce. Tedy asi velmi náročná a těžká, ale jste skvělá, že to děláte. Děkujem za to.
1: Jo, jo, to já dělám ráda.
0: A vy ráda posloucháte v podstatě do práce Impulzovi, jo?
1: Každé ráno.
0: To nás moc těší, takže taky čekáte, že vám jednou zazvoní telefon a řeknete to výherní heslo?
1: No, to asi ne, protože nehraju to.
0: Nehrajete a nic vás ani nepřinutilo k tomu se registrovat, jo?
1: Já asi si na to neumím najít čas, abych zadávala
0: Chápu, vstupiny. Rozumím. Co vás baví na tom vysílání?
1: České písničky, já ráda rozumím, neumím anglicky, takže poslouchám ráda českou.
0: No tak mi řekněte co?
1: Teda, co... Od Hegerové přes Kabáty, ten rozpěv je hodně velký. Olympiky.
0: Hana Hegerová, miluju, já si vzpomínám na pár rozhovorů, které jsme spolu vedli. Tak kterou tady si dáme nějakou, jako... Kterou si dáme? Levandulovou, co vy na to?
1: Ne, mi by se líbila Lavice.
0: Ne, tu nemám na skladě. Dal jsem nabídku, nevymýšlejte. Levandulová. Super, já viděl, že my dva se domluvíme. Helejte, tak ať se dobře dojede, krásně dojeďte a děkujeme vám za ten každodenní poslech. Ta písnička je jenom a jenom pro vás.
1: Děkuju.
0: Mějte se krásně, naslyšenou.
2: Šťastnou cestu, naslyšenou.
0: Ahoj.
3: Písnička na cestu.
0: No a takhle se prostě domluvíme vždycky se všemi posluchači a tak to má být.
2: No paní těla malinko jinou, ale ještě dostal.
0: Nevymyšlejte. Není na skladě. Tomáš, jak když dojde prostě maso.
2: No tak když není hovězí, dáš si kuřecí.
0: Není, došlo. Není.

0: Abba a andělské oči, ty má Klárka a hlásí počasí.
1: Jo, jo.
0: Máš krásný oči.
1: Mezi 8 a 9 hodinou dneska do studia dorazí Marek Ztracený a budeme rozdávat 20 lístků na jeho koncert. Takže posílejte vaše dotazy na Marka a za ty dotazy právě je vstup na koncert v podstatě zdarma. Dnes bude polojasno, během dopoledne postupně oblačno, ojediněle přehánky a nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů, na jižní Moravě až 23.
2: Cože? Kolik je?
3: Gól! Časový posun? Žádný problém. Na rádiu Impuls sledujeme mistrovství světa ve fotbale každou hodinu. Ať už vstáváte, nebo si jdete lehnout. Výsledky, reportáže, komentáře. Dřív než ostatní. 104 zápasů, 48 zemí, jeden šampion. S Impulzem na fotbal. Každý den na rádiu Impuls.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Čas je to nejcennější, co máte. Proto je dobré mít dobře pojištěnou každou vteřinu. Životní a úrazové pojištění ČPP. Když jde o život, jedeme v tom s vámi.
6: Pokračuje vyšetřování smrti Čechů v Chorvatsku. Ceny ropy klesly po oznámení mírových dohod. Naši volejbalisté padli v evropské lize s Dánskem. Je 7 hodin, začínají zprávy s Kateřinou Palajovou.
3: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: Už za hodinu se naše studio promění v koncertní pódium. Přivítáme zpěváka Marka Ztraceného, se kterým uspořádáme pondělní koncert Na cestu do práce. Uslyšíte několik živě nahraných písní, včetně rozhovoru, do kterého se můžete zapojit i vy, naši posluchači. Marek Ztracený se nám před časem svěřil, že má aktuálně velmi akční období.
7: Nová písnička, točili jsme nový klip a tak se jako blíží ten velký koncert Letenská pláň. Už je to fakt jako živý. Doteďka jsem o tom mluvil, jako že se to blíží, že to bude. A furt jsem tak jako dělal, teď už je to opravdu jako za rohem a baví mě to nahrávání a mám pocit, jako bych zase začínal od znova, je jaro, jde na mě takový to hudební jaro.
6: Právě o koncertu na pražské Letenské pláni bude řeč i tentokrát. Součástí speciálního vysílání bude totiž i soutěž o vstupenky. Za smrtí Čechů v Chorvatsku mohla stát závada na jejich jachtě. Po včerejší srážce plachetnice s podstatně větším katamaránem zemřeli 3 Češi. Vyšetřování nehody sleduje reportér Michal Ransdorf. Hezké ráno.
8: Dobré ráno. Na moři platí pravidlo, že menší lodě se mají vyhýbat těm větším. Zatím ale pořádně nevíme, co srážce mezi ostrovy Brač a Šolta předcházelo. Podle serveru TNCZ tak třeba není jasné, proč měla jachta s 8 Čechy na palubě stažené plachty a jestli náhodou nevolala o pomoc. O život přišli 3 lidé a další se stále pohřešuje. Podle vedoucího našeho konzulárního oddělení v Záhřebu Šantručka se měl během nehody nacházet ten pohřešovaný v útrobách lodi. Z vody se záchranářům povedlo vytáhnout 4 Čechy. Jejich stav není vážný. Jen jeden by měl zůstat v nemocnici o něco déle. Plachetnice samotná se na místě srážky potopila. Plout měla pod francouzskou vlajkou. Po vraku pátrají chorvatské úřady. Katamarán z více než 120 lidmi na palubě doplul do přístaviště a jeho černě nalakovaný pravobok pak odhalil bílé oděrky. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
6: Tragickou dohru mají práce na odstraňování spadlého stromu na Šumpersku. Zahynul při nich drážní hasič. Informoval o tom na síti X generální ředitel správy železnic Tomáš Tóth. Kvůli silnému větru zasahovali hasiči u popadaných stromů na různých místech republiky celý víkend. Větve na kolejích zastavily například provoz na trati mezi Pražskou Zbraslaví a Vraným nad Vltavou. Vlaky stály také na trati mezi Berounem a Zdicemi. U Rokytnice v Orlických horách na výjezdu z tunelu u Pěčína narazil včera osobní vlak do stromu. Nikomu z 19 cestujících se nic nestalo. Ceny ropy klesly na nejnižší úroveň od března. Barel severomořské ropy Brent zlevnil o více jak 3,5 dolarů na bezmála 84 dolarů. Stalo se tak po oznámení, že Spojené státy americké a Irán v pátek podepíší memorandum o mírové dohodě. Americký prezident Donald Trump prohlásil, že Hormuzský průliv se otevře pro plavbu bez poplatků a že také skončí americká námořní blokáda íránských přístavů. Íránská tisková agentura uvedla, že návrh dohody požaduje opětovné otevření Hormuzského průlivu během 30 dnů.
3: Sport.
6: Naši volejbalisté v evropské lize poprvé prohráli, po třech výhrách podlehli v Jihlavě Dánsku 2-3. Poslední turnaj základní části evropské ligy čeká české volejbalisty příští týden v Gruzii, kde se utkají se Španělskem a domácím Celkem.
0: Ztraceného rodina a ranní radio rodina se dneska propojí a Marek vám bude hrát na cestu do práce už po 8 hodince. Má 20 stupenek. Za dotaz vás odmění. Jste připraveni? To tu ještě nebylo.
3: Impulzovi. Jsme vaše rádiová rodina.
0: V té příležitosti se vás Klára s Honzou ptají i jestli máte kolem sebe člověka, díky kterému se necítíte ztracení. Ozvěte se do ranního tématu. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.

0: 7.07, tak se vás dneska s Klárkou ptáme všetečně u příležitosti ztraceného dne. Bez koho byste v životě byli úplně ztracení? Já bez rádia. Já musím se přiznat, že mě baví to rádio po mnoha letech, kdy to dělám, takže abych bez toho byl úplně ztracený. Co Klárka?
1: Srnka bez vody. Daněk bez vody.
0: Tělo bez duše.
2: A duš bez těla.
0: A srnka bez vody.
1: Kristýna z Olomouce zdraví a píše vlastně to, co říkáš ty, že ztracená není jenom díky nám, tedy díky našemu rádiu.
0: Děkujeme.
1: A že děkuje za super vysílání, ještě dodává jen tak dál. Kristýnko, děkujem za to. No a Pavel napsal, že od malička se cítil mezi svojí rodinou zmatený a celkově ztracený. A že ve 20 letech poznal ženu a že už je jí s ní 16 let a konečně s ní ztracený není. A že o jejich vztahu vypovídá písnička od Marka Ztraceného Moje milá. Takže i Marek Ztracený se jim takhle vepsal do života.
0: Pokud na Marka máte dotaz, nahrajte ho přes aplikaci Impulzu a nebo taky naším radio WhatsAppem a když to nahráváte, musíte za ten vzkaz uvést svoje křesní jméno a příjmení a telefonní kontakt na vás. Je možné, že vás Marek odmění vstupenkama na jeho letenský koncert. Pondělí 15. června živě, Marek přijde zhruba za hodinku do našeho studia, už se těšíme.

0: Star Dua Lipa dohrává na Impulzu 3 minuty před 7:15. Megastar Marek Ztracený bude dneska živě hrát na cestu do práce. Už mezi 8 a 9. Máte se na co těšit. A tady jsou Klárka s Honzou, to jsou vaše hraní hvězdičky, které s váma vycházejí vždycky ráno. A mezi 5 a 9. posíláme na hrad do práce.
1: Pondělní hrdinkou bude Jitka Medřická. A s ní bude za chvilinku mluvit náš Zuřivec. Jitka Medřická pracuje na lince důvěry už 19 let a nastoupila tam rovnou po studiích. Takže o lince důvěry a Jitce už za chvíli.
0: Posloucháte Impuls na D4 na 34. před Dobříží. Hasiče likvidují požár dodávky. I tam se podíváme v dopravě 007.
2: Stavebniny DEK přináší mega akci 3+1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně DEK Foam MX500 nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny DEK Foam pro stavební výplně zdarma. Více na DEK.cz.
3: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc, nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Příjemné ráno, dopravní rodino, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka na D4 na 34. před Dobříží ve směru do hlavního města se likviduje požár dodávky, kolonta má přeskylák. Více než 2-kilometrová kolona je na příjezdu do Liberce směrem z Hrádku nad Nisou kvůli zúžení. Dále z Liberce do Turnova je kilometrová řada před Hodkovicema. Popojíždí se také na Pražském okruhu směrem na letiště mezi Vestcem a Ořechem. Přímo v Praze se zdržíte ve východní části okruhu mezi Černákem a Štěrboholy, v Liberecké do centra a v Dobříšské směrem na Smíchov. Tradičně vázne provoz i na D1 před Brnem směrem z Vyškova a ucpaný zůstává příjezd do Brna po Bratislavské D2. Je to už od 3. kilometru. Klárka s Honzou vysílají dál.

0: ticho tam na chodbě. Marek Stresený za malou chviličku dorazí k nám do studia a bude vám hrát do práce. To byla paní Vodrášková, právě teďka plula do našeho studia a zavřela nám dveře od studia, abyste posluchači až v Ostravě věděli, co se tady u nás děje.
1: Hrdinové všedního dne na rádiu Impuls.
2: Hrdinové dnešního dne budou lidé, kteří pomáhají na lince důvěry. Říkáte si, že se vám nechce telefonovat na linku důvěry? Představte si, že ani nemusíte. Linka důvěry totiž funguje jako online chat, ale nejenom o tom si bude povídat Aleš s pracovnicí právě linky důvěry. Dobré ráno!
3: Tak impulzáci, já vám přeju krásné dobré ráno. Jak jste už před hodinou slyšeli, popisoval jsem místo, kde sídlí pražská linka důvěry, tedy jsem v Centru sociálních služeb Praha a vedoucí na této lince důvěry je Jitka Griga Medřická a to je dáma, kterou mám právě teď vedle sebe. Přijměte dík od rádia Impuls a našich všech posluchačů za vaši skvělou práci a pojďme si popsat trochu tu vaši práci na lince důvěry. Takže dobré ráno.
4: Dobré ráno.
3: Kdo může zavolat na vaši linku důvěry?
4: Na naši linku důvěry může zavolat v podstatě kdokoliv. My nejsme omezení věkem ani řešenou problematikou, případně regionem, takže jsme určeni všem, kteří se ocitli v nějaké náročné životní situaci, kterou už prostě nějak nezvládají sami, nechtějí na ní být sami, nefunguje jim to, co jim fungovalo doteď. Necítí se dobře a my jsme tady pro ně, abychom je vyslechli, dali jim nějaký prostor, buď na telefonu, nebo prostřednictvím chatu, případně mohou poslat e-mail.
3: Co to je třeba nejvíc? Jaký problém provází teda ty vaše klienty, kterým vy potom pomáháte skrze ten telefon?
4: Tak ta problematika je opravdu jako velmi pestrá od pocitu jaké osamělosti, přes závislosti, přes problémy ve vztazích, až po vysloveně velmi krizové situace, jako jsou oběti trestných činů, jako je sebepoškozování, sebevražedné myšlenky, nějaké závažné duševní onemocnění a podobně. Takže ta problematika je opravdu jako velmi, velmi pestrá.
3: Impulzuje, to je náš, a řekl bych úplně naprosto právoplatně, hrdina na všedního dne za všechny lidi pracující na linkách důvěry, tak za pražskou linku důvěry, kterou provozuje Centrum sociálních služeb Praha, tak vedoucí této linky je Jitka Griga Medřická. Jitko, pro tohle chvíli vám děkujeme moc krát a za hodinu se ještě slyšíme. Zatím dobré ráno.
4: Dobré ráno.
0: Pro paní Jitku a její tým posíláme další písničku a pro vás pro všechny chystáme koncert Marka Ztraceného dneska mezi 8 a 9. Navíc je v sázce 20 vstupenek. Některé mohou být vaše. Nezapomeňte Markovi položit dotaz a poslat ho do studia.

0: Pěkné ráno všem, kteří naladili halo, tady Impulzovi. Dneska už jsme volali našemu posluchači z Hané, se nepovedlo říct výherní heslo, no nevá, zítra to zkusíme zase, ale co je novýho u šedů, to by mě zajímalo. A proto pouštím do éteru otázku, Kláro, jak to s tebou vypadá?
1: Prosím tě, dneska přijde Marek Stracený, já se teďka koukám na ruku, že jo, my se budeme fotit, já jsem samej tady. Tady mě něco kouslo, tady mám modřinu, no to je prostě bída. Tak no ale o tom jsem mluvit nechtěla.
0: Já myslel, že chceš, abych ti vypnul mikrofon a odcházíš ze studia.
1: Ne, nebo, ne, to bys mě měl malinko politovat, ale chtěla jsem říct něco jiného.
0: Sakra, promiň. Ježíš, to je mi tak moc líto. Kdo tě trápil, kdo tě mučil o víkendu, miláčku?
1: No, to byl nějaký komár, tohle evidentně, a tady jsem se asi ohnala potom
0: komárovi. Říct.
1: Ale to je jedno, já jsem vám chtěla říct, že jsem o víkendu jela na dvojkole. Klasický dvojkolo, jak to znáte z filmu. Jeden sedí vepředu, druhý vzadu. Tak já vám řeknu, jak to funguje. Já jsem totiž nevěděla, jak to funguje. To dvojkolo má jeden řetěz, takže vy musíte šlapat úplně stejně jako ten člověk před vámi.
0: Synchronně.
1: A původně nám to kolo ani vlastně jako nechtěli počít, protože říkali, že jízda na tom kole je hrozně těžká, ale to ještě nevěděli, že můj muž, jako šeda, jako můj starý, rozumíte, že je prostě jako sporták a že to utáhne. Takže my jsme na to sedli, hned nám to šlo. A vlastně jako vyjeli jsme z toho areálu a jeli jsme asi 10 kilometrů, jako zvládli jsme to. Ale musím říct, že teda na dvojkole jezdit nechcete, protože když jste ten vzadu, tak jediný, co vidíte, jsou záda.
0: Což o to? Muž by nevadil. Oni si asi řekli, co ta paní zvládne to.
1: To mě utáhli.
0: Posloucháte halo, tady Impulzovi. Dobré ráno všem, kteří nás naladili. Dneska bude polojasno, během dopoledne připlujou i mraky s přeháňkama. Nejvyšší teploty 17 až 21 na jižní Moravě, 23 stupňů Celsia.
1: A jak je u vás? Pište na náš WhatsApp 605 222 007.
0: Rožno pod Radhoštěm 11 stupňů, oblačno bez deště. Dan nám napsal na náš WhatsApp 12 stupňů, má Kristýna v Olomouci. A v Havířově taktéž 12 stupňů, hlásí Eva. Krásné dobré ráno do celého Česka.
2: Vtip Vlasty Korce.
3: Drahá, prosím tě, miláčku, a kdy se konečně vezmeme?
4: Hele, a mluvil jsi už s mojí mámou?
3: Ano, mluvil. I tak tě chci.
5: Nový blesk pro ženy musíte mít. Dortík povolen. Víme, jak mlsat a hubnout zároveň. 15 let žije s mladším partnerem. Svatba až na zraje čas, říká Alice Bendová. Nejlepší recepty z českých jahod. Ubečte si bábovku, koláč i roládu. A navíc vyhrajte hotovost a super dárky. Každé pondělí blesk pro ženy v prodeji.
6: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do 15. června nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
7: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
8: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
9: Slyším, Datart nákupy?
8: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní

0: domluvu ví.
1: Co když dělám něco špatně? I mně trvalo, než jsem na to přišla. Hubnutí není jenom o vůli. Každé tělo funguje jinak. A co s tím můžu dělat? Lékař mi vysvětlil, že existují možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Promluvit si s odborníkem je důležité. Lékař vám poradí, jak snížit a udržet váhu. Zjistěte více na e.lily/zhubnout.cz. Kampaň podporovaná společností Lily.
2: Notino Black Friday je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na notino.cz.
3: Notino. Today is yours. Feel good.
4: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
5: Auto ESA, to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance pro věření vozu.
4: Auto ESA, to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
6: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
7: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
8: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
9: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
10: Dvě minuty po půl osmé jsou to zprávy jednou větou a Kateřina Palajová. Po nočním útoku Ruska na Ukrajinu jsou 10 000 lidí v Kyjevě bez elektřiny. V Charkově zemřelo 5 hasičů. Pákistánský premiér oznámil dosažení mírové dohody mezi Spojenými státy a Íránem a otevření Hormuzského průlivu. Vláda bude jednat o zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Dnes se otevře nová lávka přes železniční koridor v České Třebové, která je součástí modernizace železničního uzlu. A naši volejbalisté v evropské lize po třech výhrách poprvé prohráli, Dánsku podlehli 2-3.
11: Marek Ztracený. Živě na Impulzu. Takhle pondělí ještě nikdy neznělo.
12: Radio Impuls. A my se na Marka těšíme už za půl hodinku.

0: Marek Ztracený bude hrát živě vám všem, kteří půjdete do práce mezi 8 a 9 a navíc rozdávat i lístky na svůj letenský koncert. Takže pokud jste mu nahráli dneska dotaz a za ten dotaz nahráli taky své jméno, příjmení a telefonní číslo, je možné, že se na vás usměje štěstí. Hol hej, rádiová rodina se propojí se ztracenou rodinou.
1: Bez koho byste byli ztracení, se ptáme. A Iva píše, že by byla ztracená bez muže a svých dcer a vnučky. A taky píše, že je šťastná, že žije v tomhle století, kdy jsou navigace, protože bez navigace by opravdu byla ztracená, jak na kole, tak v autě. Jednou jí prý zradila a dojela na pole. Ivo, to znám.
0: Já bych byl ztracený bez Klárky Šedový, která tady vysílá každý ráno mezi 5 a 9 společně se mnou. No a jak to máte vy ve svém životě? Klidně nám to můžete nahrát nebo napsat přes Radio WhatsApp nebo aplikaci. Číslo je 605 222 007. Je 7 minut po půl.

0: rozebereme s panem profesorem nejslavnější fotbalisty všech dob. Já znám jenom jednoho Jana Šedu.
1: No, to ne, já právě taky, no.
0: Posloucháte Halo, tady Imblzovi. Za 4 minutky bude 7:45. Marek Strasaný živě. Vám všem bude hrát na cestu do práce a rozávrat vstupenky na letenský koncert.
2: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Tady jsou Impulzovi, zdravím celou dopravní rodinu. Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka začínáme právě teďka na D1 na 42. kilometru ve směru do Prahy. Je tam 3-kilometrová kolona, protože tam překáží nehoda osobáku s náklaďákem. Před Brnem směrem z Vyškova je přerušovaná řada mezi 212. a 207. kilometrem. Profice z Global Assistance hlásí usvaný příjezd do Brna po bratislavské D2. Hromadná nehoda komplikuje také provoz na D8 na 65. kilometru a je to za sjezdem na Teplice směrem do Drážďan. Kolona je tam už 2-kilometrová. Naproti tomu dobrá zpráva přišla teďka z D4. Požár dodávky na 34. kilometru už se povedlo uhasit. Kolona se rozjela. Ještě jsme v Praze, stojí se na příjezdech z D8 v Liberecké k Belské, ve východní části okruhu mezi Černákem a Štěrboholy. Plné jsou příjezdy k Barandovskému mostu směrem na Smíchov. A ucpaný zůstává ještě příjezd do Liberce směrem z Hrádku nad Nisou, a to kvůli opravám. A je to, doprava je za náma, můžeme jet dál. Společně se těšíme na koncert Marka Ztraceného už od 8 hodin na Impulzu.

0: či schová sa pod vankúše v tom jedinom mieste v byte. Tam sa nám darí v našej intimite.
1: Miluju No Name. Klárka taky.
2: Já miluju No Name.
1: Jej to pouštím proto, aby byla dobrá, aby se mnou vydržela.
2: A miluju fotbalistu. Já jsem chtěla říct fotbalisty, ale to není pravda, protože já žádnýho neznám, jenom toho svýho.
1: Jak dlouho jste spolu?
2: Jsme spolu, 17 nebo 18 let.
1: A já si myslím, že by určitě znal na první dobrou odpověď na dnešní otázku
2: a okolo
1: pana profesora.
3: Zpátky do lavic. S panem profesorem na rádiu Impuls.
4: Dobré ráno, studenti. Dnes si během tělocviku zahrajeme fotbálek, ale protože na hřiště je to trochu z ruky, zůstaňte v lavicích. Bude to fotbal virtuální. Zkuste uhádnout, v jakou slavnou sportovní postavu jsem se právě převtělil. Jsem legendární brazilský fotbalista a často mě označovali jako krále fotbalu. Víte, kdo jsem?

0: to on? Ano. Zahrál jsem si na Pelého, jednoho z největších hráčů historie. Pelé byla moje přezdívka. Za svou kariéru jsem vstřelil 1283 gólů a třikrát jsem se stal mistrem světa. Tak ať dnes máte dobrý den a tah na branku. Váš pan profesor.
1: Zpátky do lavic s panem profesorem. Každé ráno u Impulzových.
2: Já Pelého viděl na první dobrou, měl jsem z toho radost a to nejsem bohu ví jaký fotbalista.
3: No.
2: Ano.
3: Ale jo.

0: Paní Šedová připravená s počasím.
1: Bude polojasno, během dopoledne postupně oblačno, ojediněle přehánky a nejvyšší teploty během dne mezi 17 až 21 stupni, na jižní Moravě dokonce 23 stupňů.
0: Jdete do práce, Marek. Ztracený za malou chvíli živě vám všem bude hrát Na cestu do práce.
2: Nejlepší prázdniny? Jasně, že ty naše. Tipy na výlety, které stojí za to. Rodinní výrobci, co dělají věci s láskou.
3: Léto je léto, když ten patří snílku.
2: Lidé, místa, jídlo, příběhy, věci, které nikde v průvodci nenajdete. České prázdniny s rádiem Impuls. Startujeme 29. června. Všude dobře, u nás nejlíp.
4: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do 15. června nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
5: Do Česka dorazí tropy, hormuzský průliv se otevře v pátek. Naši fotbalisté si v Texasu užili rodeo. Je 8 hodin, zprávy nese Kateřina Palajová.
6: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Do studia Rádia Impuls přichází Marek Ztracený. Za malou chvíli usedne naproti našim moderátorům a rozdávám lístky na svůj velký koncert na pražské Letenské pláni. Na hodinový speciál plný hudby nás naláká reportér Michal Ransdorp. Dobré ráno.
7: Hezké ráno. Dnešnímu vysílání s Markem Ztraceným jsme dali přes dívku pondělní koncert Na cestu do práce. Zpěváka čeká rozhovor s Honzou Daňkem a Klárou Šedovou a zároveň jim i vám, našim posluchačům, zahraje několik svých písní přímo v našem studiu. Do vysílání se můžete zapojit i vy, získat totiž můžete celkem 10 lístků na srpnovou Letnou, když nám přes naši žlutou mobilní aplikaci pošlete do studia hlasovku s dotazem na Marka Ztraceného. Vstupenky dostanou ti nejlepší z vás. Poslouchejte naše vysílání, posílejte dotazy a nezapomeňte do vzkazu nahrát i kontakt na sebe, třeba jméno s příjmením a telefonní číslo. A třeba se pak podíváte právě vy v pátek 7. srpna na Letenskou pláň a koncert Marka Ztraceného. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
5: A pojďme dál. Počasí chystá otočku. Češi se mohou začít chystat na pořádná vedra. Zatímco dnes ještě budou teploty kroužit kolem 20, už zítra zamíří na 24, na Moravě i 26 stupňů. V pátek počasí ještě přitopí, místy bude i 33 stupňů. No a teplotní vrchol nás čeká o víkendu. Pod slunečnou oblohou meteorologové očekávají 30 až 35 stupňů Celsia. V dalším týdnu už by zase teploty měly postupně klesat k normálním hodnotám a maxima by měla být kolem 26. V pátek se otevře hormuzský průliv. Oznámil to americký prezident Donald Trump s tím, že se tak stane, jakmile bude podepsaná mírová dohoda s Íránem. Obě strany uvedly, že dohoda vstoupí v platnost v pátek. Trump současně pro deník New York Times uvedl, že je připravený obnovit útoky, pokud Teherán nepřistoupí na konečnou dohodu o svém jaderném programu, anebo ze Spojených států učiní strážce Blízkého východu výměnou za pětinu příjmů regionu. Očkování doporučované dívkám by měli zvážit i chlapci. Lékaři varují, že takzvaný HPV virus způsobující rakovinu děložního čípku dokáže zatopit i mladým mužům. Onkolog Milan Vošmik Radio Impuls vysvětlil, že tento patogen už ženy trápí čím dál míň.
8: Karcinomy čípku děložního jsou naštěstí spíše v poklesu, kde velkou roli hrají screeningová vyšetření v ordinacích gynekologů. Velký problém jsou nádory ústní části hltanu, to znamená patrová mandle a kořen jazyka.
5: A právě s tímto typem rakoviny nejčastěji bojují muži. Nemoci se dá přitom předejít obyčejným očkováním. Nejlepší je si pro vakcínu proti HPV viru dojít mezi 11. a 15. narozeninami, kdy ho navíc hradí zdravotní pojišťovny.
2: Sport.
5: Naši fotbalisté se vrátili k tréninku. První část víkendu mělo mužstvo na základně u Dallasu volno. Hráči zavítali na místní rodeo. Kapitán Ladislav Krejčí s Patrikem Šikem, Matějem Kovářem či Michalem Sadílkem navlékli i tradiční kovbojské klobouky. Nyní už se národní tým naplno chystá na čtvrteční druhý zápas na šampionátu proti Jihoafrické republice. V Texasu se bude Koupkův výběr chystat do zítřka, poté odcestuje do Atlanty. Základní část zakončí proti Mexiku v tamní metropoli.
2: Marek Ztracený. Živě na Impulzu. Hraje, zpívá a rozdává lístky na Letnou.
0: Podívej se. Marku, my jsme ti nechali normálně vyrobit speciálně jingle.
9: Ty vláho,
0: to je.
9: Já jsem úplně dojat, dobré ráno.
0: Nádherné ráno.
1: Ranní kávu si dnes dáme ve společnosti muže, který dokáže vyprodat třikrát Eden a nyní se chystá vyprodat i svůj mega koncert na Letné. Přitom však zůstává nohama na zemi ve studiu Halo, tady Impulzovi. Vítáme, a holky, teďka bacha, jo? Já mám tak blízko, že se dotýkáme koleny.
9: Ano.
1: Hitmakera Marka Ztraceného, ahoj.
9: Dobré ráno, dobré ráno.
0: Ahoj.
9: To byl hezký úvod.
0: Že jo? Studio nebo pódium?
9: No tak dneska si klidně sám dám studio.
0: Eden nebo Letná?
9: No taky to já ještě nemůžu porovnat. Zatím jsem zkusil ty Edeny, ale samozřejmě za měsíc a půl se mě zeptej a já ti odpovím.
0: Improvizace nebo plánování?
9: No já potřebuji mít něco trochu připraveno. Improvizuju pouze po 12. hodině v noci.
0: Ploušák nebo svižná píseň?
9: Svižná píseň.
0: Psaní textu nebo skládání melodií?
9: Střídá se to, ale teď sypu ze sebe texty jeden za druhým.
0: Praha nebo Železná Ruda?
9: Železná Ruda, ne.
0: A teď nejtěžší tři věci, bez kterých se koncert na Letné neobejde.
9: Tak, teď tady koukám doprava, tak Patrik, můj kytarista, bez toho by to nešlo, bez mých fanoušků, to je jasný, a ty bláho, doufám, že bude ještě hezký počasí, takže bez hezkýho počasí.
0: Začínáme minulostí, co ty na to?
9: Já bych šel dobrou do budoucnosti.
0: Ale mluvím o tvé písničce. Marek Ztracený, živě ve studiu Rádia Impuls.
2: Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina, každé všední.

0: Marek Ztracený hraje na cestu do práce. Jaká písnička, ta první živě, to bude, Marku, právě teďka?
1: První písničku, kterou zahrajem, ta se jmenuje Stále věřím.
0: Můžeme začít.

0: ztracený. Živě na Impulzu. Hraje, zpívá a rozdává lístky na Letnou.
1: Děkujeme za skvělé živé vystoupení, Marku. Už 7. srpna vystoupíš na Letenské pláni, jak se těšíš?
2: No, jsem už úplně hotovej z toho, každý den se mi o tom i zdá, dokonce i dneska, takže jsem natěšenej moc.
1: Na Michael Jackson přišlo tenkrát, jestli se pamatuju, 120 tisíc lidí, plánuješ tento rekord překonat?
2: To si nemyslím a ani bych to fanouškům neudělal, bojím se, že by to bylo lehce nekomfortní, takže bude to tak akorát.
1: Je možné ještě sehnat vstupenky, který kromě našeho dnešního ranního vysílání, protože...
2: Nasazení už jsou vyprodaný, toho před týdnem se stalo, tady ta věc, moc mi to potěšilo a zbývají poslední lístky na stání a mám pocit, že už se to chýlí.
1: No a co Wembley?
2: Wembley? Tak teď mám teda v hlavě jenom Letenskou pláň, to se omlouvám, protože si přeskočil úplně někam.
1: Já už jdu do budoucna, víš, jako plným obylem nahoru, ne?
2: Letenská pláň je takový malý Wembley, bych řekl.
1: Je tady Štěpánka, která nám zavolala dotaz, jsi připraven odpovídat?
2: Jsem připravený na všechno.
3: Dobré ráno, Impulzovi. Chtěla bych se zeptat, jestli Marek Ztracený chodí na Šumavu sázet stromečky.
2: Ježíš, to je hezký.
1: To byla Štěpánka, naše nejmladší posluchač.
2: To byl nejsladší hlas, jaký jsem snad kdy slyšel.
1: Souhlasím s tebou.
2: Takže Štěpánku zdravím a stromečky teda sázím hlavně u sebe na zahradě, ale mám kamaráda, který dělá víla v Šumava, možná to lidi znají, sází se dvakrát do roka a musím se přiznat, že vždycky zatím, když byly sáze tahle organizace a s jejich fanouškama, tak já měl koncert, takže napravím to, Štěpánko, díky, že jsi mi to dala vědět.
1: A do vysílání volá Lucka Doležalová.
4: Přeji krásné ráno všem Impulzákům. Já bych se chtěla pana Marka zeptat, o jakém uvažoval zaměstnání předtím, než se úplně rozhodl, že bude zpěvákem?
2: Tyjo, tak já jsem si toho zkusil hodně teda, ale nikdy jsem neuvažoval o ničem jiném, než že bych byl muzikant, takže ani vlastně na to nebyl prostor a nikdo mi ho ani nedal. Ale než jsem začal takhle s muzikou, jako, jak to říct, naplno, tak jsem ještě rozvážel dodávkou, připravoval jsem přílohy v kuchyni, na talíře a ještě jsem pomáhal většinou, nebo jsem učil lyžovat. Takže takhle se to u mě střídalo, ale bylo jasné, že chci být zpěvákem.
1: Takže Štěpánce i Luce můžeme každé poslat po dvou stupenkách?
2: Já myslím, že 100% minimálně.
1: Posloucháte Halo, tady Impulzovi. Krásné ráno, Marek Ztracený živě hraje všem, kteří jdou do práce.
5: Stavebniny Dek přináší megaakci. Vápenopískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu porobetonových příčkovek. Megaakce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více na Dek.cz.
6: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Krásné ráno, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Nehoda osobáku s nákladňákem komplikuje provoz na D1 na 42. kilometru ve směru do Prahy. Kolona měří přes 6 kilometrů. V této koloně se ještě navíc na 47. srazila 4 nákladní auta. Hromadná nehoda stále překáží na D8 na 65. kilometru za sjezdem na Teplice směrem do Drážďan. Kolona má 3 kilometry. Na pražském okruhu směrem do Modletic vázne provoz mezi Zličínem a Jinočany. Ve směru na letiště se zdržíte mezi Jesenicí a Ořechem. A přímo v Praze vrcholí ranní špička. Počítejte proto s časovou rezervou.
0: Marek Ztracený. Živě na Impulzu. Takhle pondělí ještě nikdy neznělo.

0: Parádní písnička, parádní, Marku, úplně parádní. Můžeš takhle mluvit do mikrofonu a zareagovat na nás klidně ještě takhle.
1: Mám radost, že jste ji zahráli.
0: Že jo.
1: Neslýchávám v rádiu, no. To mě teda potěšilo.
0: No, jednoznačně.
2: Marku, já mám ještě dotaz, předtím, než se vrhneš na další písničku živě. Před rokem si zažil třikrát Eden. V čem bude ta Letná jiná?
1: No tak musíte se mě zeptat teda zase za měsíc, ale mám v plánu, že tam budou trochu jiný písničky, bude to jiná stage, trochu jiná atmosféra, trošku jiný překvapí momenty. Furt chci, aby to byl Marek Ztracený a furt chci, aby to byl ten bezpečný prostor pro moje fanoušky, který se mají bavit, ale já bych hlavně chtěl, aby to bylo světový v atmosféře. Protože tam budou velký jako letky a pódia a efekty, to je hezký, ale chtěl bych, aby to byla prostě světová atmosféra a proto uděláme tady já i kapela všechno, co půjde.
0: Marek Ztracený živě na Impulzu, kterou si střihneme teďka.
1: Já navrhuji originál.
0: Jdeme na to.

0: Marek Ztracený. Živě na Impulzu. Takhle pondělí ještě nikdy neznělo.
1: Jsem do toho tleskala, mě to nedalo, když máme ten koncert, prostě nezatleskat je divný, tak
2: no,
1: ještě
2: tak
1: jednou.
2: Děkuji moc, to jste hodný.
1: Marku, prosím tě, ta Letná se nezadržitelně blíží. Já jsem viděla vizualizaci a je to teda neuvěřitelný.
2: Wow.
1: Krásný, monstrózní, světový.
2: Já ji viděl třeba 5000krát.
1: Tak mě,
2: když to přišlo, že by to kluci poslali, tak samozřejmě je to AI, takže zatím, jako aby jsme jenom měli přehled, kam míříme, tak není to úplně podle mě přesně na centimetry, ale teda koukal jsem na to a furt se to koukal. V noci jsem se zbudil, ještě jednou jsem se podíval.
1: No, jak dlouho to vznikalo?
2: No, myslím, že už teď je to rok, možná přes rok. Tak Letecká pláň, tak to mám v hlavě možná dva a půl roku, ale to pódium vzniká asi rok a asi měsíc se bude stavět a teď už pro máme poslední finále. Hosty už mám všechny připravený, no a já bych mohl začít, kdybyste chtěli, můžeme klidně hned. Ale ještě je prostě měsíc a půl.
1: A je to tak, že se těšíš na to, jak si to užiješ, a nebo taky vlastně nemáš prostor k tomu se těšit, protože žiješ v těch obavách?
2: Obavách to vůbec ne, ale jakoby samozřejmě organizačně je to trošku náročný, všichni jedeme na 100% a už se těším, až to všechno hodím za hlavu, udělám těch pár kroků po těch schodech nahoru. Máme připravený nový intro, až uslyším ty první tóny, začne to burácet a ježišmarja, opět husí kůži, přestaň.
1: Jo, má, vidím to zblízka, opravdu, věřte mi. Máme tady otázku od posluchače, od Petra. Jaký koncert a kde to bylo, ti zůstal nejvíc ležet v srdci a proč?
2: Myslíš můj nebo jakýkoliv?
1: No tvůj koncert, který vlastně tobě se nejvíc uložil a zanechal největší stopu.
2: Pamatuju si, když jsem poprvé přišel do Edenu nebo na první koncert, když jsem tam běh, to prostě nejde zapomenout, tak to mi utkvělo. Pamatuju si, nevím proč, zrovna včera jsem o to myslel, pocit po koncertě v Brně, kdy jsme hráli první halový turné, tam začínalo a tam mi konečně došlo, že se něco opravdu děje, že to vypadá, že na té cestě jdeme správně a rezonujete ve mně do dneška.
1: Další otázka, ta je od Zdeňka a ten se ptá, jestli je někdo, koho bys chtěl mít při sobě, jako na Letné. A nejenom jako při sobě, aby tam s tebou byl, ale ještě na člověka, se kterým bys tam chtěl zaspívat.
2: Zaspívat, jo. Tak ty tam budou, podle mě, ty lidi.
1: Jo.
2: Ale tak jako včera to by můj táta měl narozeniny, by měl a nahoře jsem se podíval na nebe a byla tam duha. Jsem si tak jako říkal, doufám, že se přijdeš podívat i na tu Letenskou pláň, tak doufám, že ten tam nebude chybět, i když takhle ze zhora bude koupet.
1: No ale počkej, prozraď nám někoho, s kým si tam zaspíváš.
2: No nemůžu.
1: Nemalinko, no, nemůžu. Aspoň.
2: Když já tím přemýšlím, tak jako nemůžu ti to říct.
3: Fakt nemůžeš ani prostě ani naznačit, třeba barva tenisky levé, nebo
2: levá
3: nosí,
2: tenis, bude...
3: nosí blusku barvy trhavy třeba, nebo jo, aby jsme...
1: Délka vlasů.
2: Takhle, myslím si, že tam nebudou jenom jako zpěváci. Tam třeba budou například i zajímavé osobnosti, mm-hmm. které třeba budou mít v ruce i určité věci, s kterými budou něco vykonávat.
3: V pořádku, to jsou... stačí. To, pro mě to, mě to uspokojilo.
1: No mě moc, ne, já ho tady malinko přiškrtím.
3: Tebe málo kdy něco uspokojí.
1: Já něco zjistím, holky, něco zjistím.
3: Další náročná. Čtyři vstupenky posíláme našim posluchačům a pokud na Marka máte dotaz i vy, klidně ho namluvte přes aplikaci Rádia Impuls. 3 minuty chybí do půl deváté.

0: lidi nám píšou teďka živě na WhatsApp a oceňují naše malé pondělní překvapení. Marek Ztracený živě hraje lidem na cestu do práce.
1: Dobré ráno.
0: Krásné dobré ráno, jak se cítíš ve studiu Rádia Impuls?
1: No právě že dobře, stával jsem těžce, ale teď jsem plný energie a obdivuju tu vaší. To je neuvěřitelné.
0: Napadlo mě, jestli si náhodou nechceš střihnout počasí s Klárkou.
1: Počasí.
2: Počkej.
0: Abys

0: jsi volal do českého hydrometeorologického
1: ústavu. Já jsem včera telefonoval.
0: Mlčím, nic neříkám, pouštím jingle.
2: Impulzovi. Jsme vaše rádiová rodina.
3: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
4: Nový blesk pro ženy musíte mít. Dortík povolen. Víme, jak mlsat a hubnout zároveň. 15 let žije s mladším partnerem. Svatba až na zraje čas, říká Arice Bendová. Nejlepší recepty z českých jahod. Upečte si bábovku, koláč i roládu. A navíc vyhrajte hotovost a super dárky. Každé pondělí blesk pro ženy v prodeji.
5: V Planéu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do 15. června nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planéo.
6: Sluneční brýle mám. Opalovák taky. Novou knížku? No jo.
7: V Luxoru, největší síti knihkupectví v Česku, teď najdete spoustu parádních knih za vyletněné ceny. Romantika, detektivky nebo sci-fi už od 99 korun. Najdete v Luxorech po celé republice nebo na luxor.cz.
8: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
11: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
12: Pak přijeďte do AutoESA.
11: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
12: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
11: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
12: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
13: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
14: Slyším, Tatart nákupy?
13: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte jak pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
14: To je mazec.
13: Tatart, opravdový elektrospecialista.
15: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
17: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 000, včetně palivové karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
0: Zapínám všechny mikrofony, tady jsou Impulzovi, Klára, Honza, já radši vyjedu všechny mikrofony, protože nás tady teda takových lidí, ale hlavně Marek Ztracený.
1: Ještě jednou dobré ráno.
0: Krásné dobré ráno a už nám volá posluchač Marcel Hájek.
18: Chtěl bych se zeptat Marka Ztraceného, jestli se ženou budou rozšiřovat rodinu a jestli by byl rád, kdyby jeho potomek byl také zpěvákem nebo zpěvačkou.
1: Zpěvačku, no tak počkej. No tak děkuju za otázku, zdravím a myslím si, že jsme úplní, jakože takhle, jak jsme jako ve třech, tak je to skvělý. Můj syn teď oslavil 15. narozeniny mimochodem a otázka, jestli bude muzikant nebo zpěvák, tak je teď teda tou cestou jde. Hraje metal, furt neustále, teď mají kapelu, včera sehnali basáka, takže už jsou kompletní, strávil svoje narozeniny chvilku s náma a pak šel na Rock for People, kde poprvé byl sám a dělal tam ten mošpit, naráželi do sebe tam se všema a tak, takže je to malý rocker a mám z toho hroznou radost. Furt jenom má v ruce kytaru, takže místo telefonu, počítače, my máme kytary.
0: Rock for People bylo to taková malá bahenní jízda docela.
1: No, ale přišel úplně nadšenej, totálně.

0: Jiřinka Galová nám volá.
1: Dobré ráno, Marku. Já bych na vás měla dotaz, a to, kdybys mohl svému o 20 let mladšímu já předat jednu větu, která by ti vlastně nejvíc pomohla na cestě k tvému úspěchu, jaká by to byla?
2: Nechvátej. To bych si nechal vytetovat na pravou i levou ruku a furt bych na to
3: tak
2: koukal.
3: Tak si to tam vytetovat.
2: Asi tam nechám. Nechvátej, no. protože to je jediný, čeho malinko lituju. Myslím, že všechno se mi daří skvěle, ale měl jsem si to trošku víc užívat a ne být furt jenom dopředu a další a další
0: a
2: další.
0: A bude to na těch rukou? Před letnou nebo až po letní?
2: Až po letní.
0: A slibuješ to na 100%?
2: No takhle, henou, ale jenom.
4: Hrdina.
5: Ztracený. Živě na Impulzu. Hraje, zpívá a rozdává líst

0: Marek Ztracený.
1: Marek Ztracený. Živě na Impulzu. Takhle pondělí ještě nikdy neznělo.
2: Marku, mluvili jsme o tvém synovi, že oslavil 15. narozeniny. Když to byl ještě chlapeček nedávno.
3: Tak včera byl chlapeček.
2: No a nemáš jako pocit, že to s těma dětma nějak rychleji utíká?
3: Mám ten pocit, ale vlastně mě to docela baví. Každý ten den, jak se jako mění a mění a tak, tak rozhodně to není stereotyp tohle.
2: A že bychom teďka dali další písničku? Živě,
3: no jasně,
2: co?
3: Navrhuju Vlastní svět.
2: Tak pojď.

ruce, vracím si ty. Vracíš mě zpátky do reality. Jediný důvod, proč se vracím, jsme my. Taháš mě zpátky k zemi. Jediný důvod, proč se vracím, si ty. Vracíš mě zpátky do reality. Jediný důvod, proč se vracím, jsme my.

0: poprosím poplesk pro Marka Ztraceného, který živě hraje Na cestu do práce.
1: Marek Ztracený živě na Impulzu hraje, zpívá a rozdává lístky.

0: Radio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Nehoda čtyřnákladňáku překáží na D1 na 47. kilometru ve směru do Prahy. Kolona má přes 3 kilometry. Proficis Global Assistance hlásí hromadnou nehodu na D8 na 65. Je to za sjezdem na Teplice ve směru do Drážďan. Fronta má asi 4 kilometry. V Praze se bouralo v Belské směrem do Letňan u sjezdu na Prosek. Kolona se táhne od Hloubětina také z Novopatského Černého mostu. A víc než 2-kilometrová kolona je na trase z Liberce do Turnova před Hodkovicemi na Mohelkou. Z dopravy je to všechno, kdybyste chtěli další nahlásit, můžete klidně Vlastíkovi. A to přes 605 222 007. Živě právě s námi v tuto chvíli ve studiu Marek Ztracený, který vám dneska hraje na cestu do práce. A vy mu pokládáte dotazy.
2: Napsala nám Petra, chystáš na Letnou nějakou novou písničku?
3: Ano. Dokonce mám v plánu, že bych zahrál možná písničku, kterou ještě nikdy nikdo neslyšel, ani moje kapela.
2: Hustý. Jana píše. Existuje něco, o čem bys chtěl napsat píseň, ale ještě si nenašel odvahu?
3: No, tak to odvaha to mi nechybí, ale jako jediný, co mám ještě na wishlistě, chtěl bych napsat jednou hodně rockovou písničku, jakože hodně tvrdou rockovou.
2: No a Vlastička ještě, kdyby ses mohl stát členem jakékoliv kapely, jaká kapela by to byla?
3: Ty blaha, to je otázka. No tak,
4: Kabáti,
3: ano, a nebočkej, nebo Věra Bílá, to musel být taky docela jako slušný mejdan s Věrou Bílou, to bylo, a nebo třeba Buty, to máme rádi v kapele, ale Kabáti, kdyby mě na chvilku, aspoň na 5 minut zajdu kapely, tak to bych se asi užil.
1: Ještě volá Jirka Miška.
5: Ahoj Marku, chci se zeptat, jak se vám žije v Železné Rudě a jak se těšíte na vystoupení na Letné s tolika počtem diváků.
3: Ještě tak díky za otázku. Na Rudě, na Železné Rudě se žije skvěle, tak tam všechny zdraví. Mimochodem, když jsme u těch pozdravů, tak mi psala paní z fakultní nemocnice Motol, jestli bych je pozdravil na biopsii, tak je všechny zdravím. Pardon, musel jsem toho využít, slíbil jsem to. A jinak na Železné Rudě nejsem zatím schopný se tam odsaď odstěhovat, ani nechci, protože tam je prostě život nejhezčí a samozřejmě na Letenskou pláň se těším moc a je jedno, jestli tam bude 100 lidí nebo 50 tisíc lidí nebo 70, prostě bude to boží.
1: Martin Malovec nám volá.
6: Chtěl jsem se zeptat pana Marka Ztraceného, jestli se dokáže tak někdy rozčílit. Já ho vidím na všech záběrech, jenom vysmáte.
1: A, otázka na tělo.
3: Tak kdyby věděl, pán, možná ví vlastně. Ne, jsem hroznej samozřejmě, já jsem sympaťák, jako, nebo se snažím, furt se snažím být rozumný a tak dál, ale někdy, když je nějaký bezpráví nebo něco nefunguje, jak má, tak ta moje povaha, tak jsem fakt občas rozčílený a myslím si, že tam vzoru manažerka zrovna se usmívá, že ví a Patrik se taky usmívá, takže, ale snažím se to dělat úplně co nejmíň minimálně a chci být v životě už jenom šťastný, usmívavý, ale někdy to prostě nejde.
1: Ty vole, ať už je pátek, ty vole, přesně. Vždycky v pondělí prostě, pojďme to dát živě, zvládnu bez toho.
3: My jsme ještě nikdy nehráli živě.
1: Tak pojď.
3: Fakt,
2: bude premiéra na Impulzu živě.
1: Přeběhně k tomu pianu a pojď, já jenom pustím posluchačům džinglíka a dám ti povel, kdy to odstartuje, tak kluci, vydržte.
0: Marek Ztracený živě na Impulzu. Hraje, zpívá a rozdává lístky na Letnou.
1: Můžem.
3: Tak jo, a tak jo, my jsme to nikdy nehráli, zkusíme to, tak to je velká premiéra teda, tak počkejte.
7: Pondělí ráno odvezu děti, pak půjdu makat zhruba do 5, sedět v práci jako mnozí, se šéfem, co se po mně vozí. Projedu instáč, je plný štěstí, všichni jsou u moře hubený a hezký, jen já mám smůlu, prač na účtě mám nul, možná si to dělám sám. A neumím se zařadit, zbývá jediný, zkusit se pomodlit,

0: soukromý dotaz, ten smích tam na tom konci je vážně tvůj, nebo,
1: je, je.
0: Nebo jsi angažoval nějakého populárního umělce?
1: Ne, ale nevěděl jsem, že to tam bude. Já jsem se tam zasmál sám sobě, protože jsem tam něco zkazil při nahrávání a když přišel master, tak to tam bylo, tak jsem to tam nechal, jsem si říkal, že to je dobrá památka.
2: A teď to zaznělo dvojitě a je to boží, úplně mě to ale vlastně vyděsilo.
0: Pojďme na poslední otázky našich posluchačů, které nám posílají tady přes náš WhatsApp. Dana.
3: Hezký den, Impulzovi. Hezký den, Marku. Chtěla bych se zeptat, má váš syn stejný vkus na slečny jako vy?
1: No tak jako, co jsem si tak všimnul, tak vlastně má docela dobrý vkus, jde mu to dobře, takže troufám si říct, že ano, že to jsem mu předal, doufám.
0: Baruška.
4: Dobrý den, pan ztracený. Já bych se k vás chtěla zeptat, jak vy a vaše žena snášíte takový nápor faninek? Jak snášíte, že vás miluje tolik žen?
1: Takhle já se s tím beru docela dobře a nedělám si srandu.
2: Ona hůř.
1: Ne, to byl vtip. Takhle, já vůbec nemám takový pocit, že bych tady, že by mě milovalo tolik žen.
2: To, ukaž to, to máš za košilku na sobě, to je příjemný materiál.
1: Víš, to?
0: Ona je herečka, pozor.
1: Já to právě vidím. Ne, vůbec ne. To vůbec neřešíme, moje partnerka, manželka vůbec ne a máme s tímhletím jako úplný klid a důvěru.
0: Jan Jistebnický nám volá do vysílání.
5: Chtěl bych se Marka zeptat, jaký nejpozoruhodnější nebo nejdivnější dárek dostal od fanoušku?
1: Od faninky? Dostal jsem do fanoušku. Dostal jsem třeba boty, ponožky, dostávám spoustu jídla, možná vypadám špatně živený, ale to je samej dort a tak, takže dostávám hrozně hezký věci a mám z toho vždycky hroznou radost, přemýšlím, jestli tam ještě něco jako special, co bych měl říct, ale já takhle nejsem úplně pohotovej, takže myslím si, že ponožky mi přijou dobrý.
2: A boty jako kolikátky seděly ti?
1: Jo, normálně 44.
2: Tak dobrý.
0: Marku, jak se cítil u Impulzových v tomhletom dnešním speciálu?
1: Výborně, nakopli jste mě, budu z toho zase dlouho žít, takže díky, že jsme tady mohli bejt. Ještě bych chtěl poděkovat Patrikovi, Patrik Bartko na kytaru, ten
0: Patriku,
1: si zaslouží taky potlesk.
0: Patriku, vyžím ti mikrofon, můžeš klidně něco říct, tamhle ten upijána, klidně do něj můžeš něco říct.
6: No, jsem rád, že jsem tady a děkuju Marku samozřejmě.
1: No a chtěl bych taky pozdravit svoje fanoušky, svoji ztracenou rodinu, svoje kamarády a říct jim, že jsem moc rád, že je všechny mám.
0: Dneska se ztracená rodina a rádiová rodina propojili. My děkujeme za návštěvu. Měj se, ahoj!
7: Marek ztracený. Živě na Impulzu. Hraje, zpívá a rozdává.

0: Byli jste svědky historického okamžiku, kdy se dvě rodiny propojily, ta Impulzovic a Ztracená, a za mě to byla naprosto skvělá hodinka, která i mě úžasně nastartovala do dnešního dne, ale do celého pracovního týdne. Ovšem, teď už startuje dopolední vysílání, já se koncentruju na to, co nás čeká dál. Je tady Myšák, je tady Kačka, ahoj, dobré dopoledne.
1: Ahoj, krásný den.
0: Vítám vás, má dopolední rodino, dnešní počasí bude oblačno, místy polojasno, k večeru nějaká ta srážka, následně ustávání a nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů Celsia. Přeji vám skvělý den a připomínám, ladíte Radio Impuls. Dobré dopoledne.
2: Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Nevěříte?
3: Je to Betáno jackpot.
4: Je to Betáno jackpot 100 000 korun, chápe?
5: No to je výborný.
2: Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Partnerem hry je Betano, oficiální podporovatel mistrovství světa FIFA 2026.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
7: Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do 15. června nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. A doručení využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
8: Čas je to nejcennější, co máte. Proto je dobré mít dobře pojištěnou každou vteřinu. Životní a úrazové pojištění ČPP. Když jde o život, jedeme v tom s vámi.
9: Marek Ztracený provázel ráno posluchače koncertem. Obci tlačí termín pro vznik dětských skupin. Stanley Cup vyhráli hokejisté Karolajny. Je 9 hodin, posloucháte zprávy s Kateřinou Palajovou.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
9: Marek Ztracený rozdal vstupenky na Letenskou pláň. Místa na sezení jsou prakticky vyprodaná, přesto našel pár lístků pro naše posluchače. Hodinový speciál se zpěvákem nám připomene reportér Michal Ransdorf. Hezké dopoledne.
1: Dobré dopoledne. V rámci našeho pondělního koncertu na cestu do práce nám Marek Ztracený živě zaspíval jeho největší hity.
10: Možná jsem blázen, ale stále věřím. Bude to tím, že jsme originál. Jen někdy slavné signál.
1: A taky nám nastínil, že to bude na Letenské pláni opravdu velké. Tamní rekord Michaela Jacksona ale pokořit nehodlá.
11: Ani bych to fanouškům neudělal, bojím se, že by to bylo lehce nekomfortní. Bude to tak akorát.
1: Všichni hosté už jsou připraveni s Markem Ztraceným na Letenské pláni v Praze vystoupit. Konkrétní jména se nám ale zdráhal říct. Něco nám Marek Ztracený ale přece jen naznačil.
11: Tam nebudou jenom zpěváci. Tam třeba budou například zajímavé osobnosti, které třeba budou mít v ruce i určité věci, s kterými budou něco vykonávat.
1: Všechno se ale fanoušci kompletně dozví až na pražské Letenské v pláni, a to v pátek 7. srpna. Pár vstupenek je ještě v prodeji, tak honem honem. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
9: A pojďme dál. Obce svádí boj s časem. Do konce června má v Tuzemsku vzniknout přes 500 dětských skupin podpořených státem. Hotová je zatím zhruba čtvrtina z nich. Za nesplnění podmínek ale hrozí pokuty, později i vrácení celé dotace. Problémy mohou mít i obce, které stavbu sice dokončí kvůli konkurenci v okolí, ale nenaplní požadovanou obsazenost. Kvůli obavám z možných dopadů už poslal například starosta Tučap na Táborsku veřejnou výzvu na ministerstvo. Obce podle něj potřebují jasnější podmínky i větší jistotu, že nově vzniklé dětské skupiny nebudou po spuštění ohrožené sankcemi nebo vrácením peněz. Pražskému hradu chodí stovky žádostí o milost. Kancelář prezidenta republiky jim vyhoví pouze výjimečně, a to zastavením trestního stíhání, zmírněním nebo odpuštěním trestu. Hlava státu má možnost i zahladit odsouzení. V takovém případě se čin vymaže z trestního rejstříku. Aktuální statistiku přidává Filip Platoš z odboru komunikace prezidentské kanceláře.
12: V letošním roce bylo do kanceláře prezidenta republiky doručeno bezmála 450 žádostí o milost. Za celý loňský rok jsme jich pak evidovali celkem 1196.
9: Milosti u nás nejčastěji udílel Václav Havel, 26, jich ale rozdal i Pavlův předchůdce Miloš Zeman. Evropští lídři vítají dohodu mezi Spojenými státy americkými a Íránem. Podle předsedy Evropské rady Antonia Costy je Evropská unie připravená přispět ke strategii pro trvalý mír. Lídři Británie, Francie, Německa a Itálie ve společném prohlášení uvedli, že Írán nikdy nesmí získat jadernou zbraň. Teheránu, Spojeným státům a Mezinárodní agentuře pro atomovou energii vzkázali, že jsou připravené s nimi na tom pracovat. Naléhají také na obnovení provozu v Hormuzském průlivu. Ten by se měl podle prezidenta Trumpa otevřít v pátek po podpisu mírové dohody. Hokejisté Karolajny slaví, získali vytoužený Stanley Cup, prokletí zlomili po 20 letech. V šestém zápase porazili Vegas 3-0 a finálovou sérii ovládli 4-2 na zápasy. Český útočník Golden Knights Tomáš Hertl se tak trofeje znovu nedočkal. Karolajna si došla pro druhý Stanley Cup v klubové historii. Na Impulzu zprávy končí, společnost vám teď bude dělat vlastní konec.
0: Ano, i když se bude složitě navazovat, protože to ráno s Markem bylo naprosto skvělé. Jak ses nabila energií?
9: No strašně moc. Na celý zbytek roku, myslím vlastně.
0: Já miluju živáky a Marka mám taky rád, no stálo to za to. Ovšem teď už 7 pecek v kuse a bez reklam a budeme hrát pro milionové kolegy a budeme hrát do kuchyně. Kam konkrétně se rozvíte za chvilku?
2: Dopoledne s Dobrým Kurcem na rádiu Impuls.

0: Milionoví kolegové na rádiu Impuls.
1: Krásné, dobré dopoledne. Doufám, že se máte všichni dobře, kdo šladíte právě Impuls. Já chci teď vědět něco o milionových kolezích. O nich teď bude mluvit Kačka. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Vy jste se mi zapsala na www.impuls.cz, že máte milionové kolegy a chcete jim zahrát. Tak tedy, ano. Kdo to je?
2: Jsou to moje kolegyňky vlastně z práce z kuchyně, my jsme ve školní jídelně děláme a jsou to moje kolegyňky, které jsou opravdu milionový, zlatý, můžu se na ně 100% spolehnout ve všem, jak v práci, tak v osobním životě, ve všem.
1: Takže ta práce jednoznačně má přesah do osobního života a v tom jsou ty holky milionový.
2: Ano, ano.
1: Je to tak. Můžete jmenovat pár jmen, vzpomenete si na všechny?
2: Určitě, je to Lucinka, pak tady mám další Lucinku, pak máme tady hlavní paní vedoucí a to je Monika, pak je tady Magda, Vicky, Lačka, Péťa a Lenka.
1: Skvěle, doufujeme, že jste si vzpomenula úplně na všechny, tak ano. Si myslím, že teď je všechno v pořádku. Jsem rád, že máte kolem sebe skvělé milionové kolegyně a také jsem rád, že jste napsala na www.impuls.cz a že jste se do toho prostě pustila.
2: Děkuju. Aspoň někam, když už ne do hry Halo, tady Impulzovi.
1: Dobře, ono to jednou přijde. Mějte se moc hezky, děkuji pěkně, taky, ať se vám daří hezké pondělí a nebuďte ztracená.
2: Dobře, děkuju moc.
1: Naschle.
2: Naschle.

0: přichází pan profesor a má pro vás otázku.
1: Teď se soustřeďte. Začneme zlehka.
0: Pan profesor každé všední ráno prověří vaše znalosti. Na rádiu Impuls.

0: Dnes to ve hře Halo tady Impulzovi nedopadlo úplně tak, jak bychom chtěli. Petr sice zvedl telefon, ale to zásadní heslo nezaznělo. Tak to zkusíme třeba zítra. Hraje se až o 100 000 korun. Důležitá pro vás je registrace na www.impuls.cz nebo přes naši aplikaci. Je to prosté a jednoduché. Zkuste to a hrajte s námi. Stojí to za to, to ranní napětí je neskutečně zajímavé. A já si myslím, že si na to zvyknete a že vás to bude neskutečně bavit. Partnerem hry je Betano, oficiální podporovatel mistrovství světa FIFA 2026.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším, Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
3: To je mazec.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.
4: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco, zamilujte si nízké ceny.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů, včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na DEK.cz.
6: Sluneční brýle mám. Opalovák taky. Novou knížku. No jo.
7: V Luxoru, největší síti knihkupectví v Česku, teď najdete spoustu parádních knih za vyletněné ceny. Romantika, detektivky nebo sci-fi už od 99 korun. Najdete v Luxorech po celé republice nebo na luxor.cz.
8: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
9: Od 8 večer až do rána hrajeme na Impulzu jen česky a slovensky. Tam

0: Vlasty Korce.
1: Je 15. června, přesně před 100 lety se narodil francouzský průmyslník François Michelin. Právě pod jeho vedením se původně rodinná firma, založená jeho dědečkem, stala předním světovým výrobcem. Hádejte čeho? No přece pneumatik, to je jasná věc. Až začnu na impulzu další zprávy v celou, to bude přesně 70 let od doby, kdy v Praze začala éra moderního civilního létání. 15. června 1956 v 10.00 dopoledne přistál na ruzínském letišti proudový sovětský letoun Tupolev Tu-104. A 80 by dnes oslavil řecký zpěvák Demis Roussos. České ženy ho v 70. a 80. letech milovaly pro jeho bujnou kštici a řadu hitů. Ty nám přichází právě teď připomenout reportér Miša Kranzdorf se svou bujnou kšticí. Hezké dobré dopoledne.
2: Pravda, hezké dopoledne. Možná bychom tam některé vizuální podoby našli. Demis Roussos mohl někomu svým zarostlým vzhledem připomínat Ježíše, i to mě občas lidi říkají, že tak vypadám. A jeho faninky se jistě shodly, že Demis Roussos zpíval jako bůh. Třeba v anglicky zpívané písni Goodbye, my love, goodbye. A hity uměl i v romantické francouzštině, třeba Quand je t'aime, tedy Když tě miluji. A celou tu lásky plnou linku ještě krásně dokresluje jeho opravdické jméno. Uměleckou přezdívku Demis Roussos totiž v občanském životě měnil za jméno, a teď poslouchejte pozorně, Artemios Venturis Roussos. To já úplně zbožňuju, tahle řecká jména.
1: No když ho zbožňovali faninky tady v Česku, vystoupil někdy u nás?
2: Naposledy to stihl v roce 2011, 4 roky před jeho skonem. To ovládl sál Lucerny, pravda, hnědé dlouhé vlasy a husté vousy už byly celé šedivé. Ale roztancoval třeba ikonickým postupně zrychlujícím tancem Zorba. Ten dnes znají třeba sportovní fanoušci, kteří chodí na stadiony. Málo kdo ale ví, že tenhle tanec pochází právě z rodné země Demise Roussose, tedy z Řecka. Znáš tohle, ne?
1: No jasně, to je klasika.
2: Tak se jdeme...
1: Zorba.
2: Přesně, jdeme se roztancovat.
1: A k tomu dvoje caciky jedeme.
2: No, to bychom tady mohli být ještě dlouho.
1: Ale ono se to hezky rozjíždí.
2: Přesně.
1: Máme řecké okénko na valách Rádia Impuls. Zpěvák Demis Roussos se dostal do hledáčku našeho reportéra Miša Kranzdorfa. Díky za dnešní kalendář. Počkej, ale to si dáme ještě 24.
2: Tak krásný 15. červen, že?
1: Ano. Ano, krásný 15. červen. S řeckým nádechem. Ještě 15 vteřin, to dáme.
0: Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

Nádherná romantická skladba v podání Heleny Vondráčkové z muzikálu Noc na Karlštejně, Lásko má, já stůňu. Já taky občas stůňu, když vidím, co se děje na silnicích. Bouralo se na D1 na 47. kilometru ve směru do Prahy. Co to udělalo s dopravou, to se dozvíte.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kuba Tilšar, Global Assistance.
2: Ahoj Vlasto, hezké dopoledne. Pozor na dálnici D1 z Brna do Prahy na 47. kilometru, kde bourala dvě nákladní auta. Postojíte si tam ve více než 6-kilometrové koloně. Poruchané auto překáží v Praze na Kbelské ulici u Proseka směr Letňany. Postojíte si proto od Průmyslové ulice a také přes Novopatskou od Černého mostu. Zhruba kilometrové fronty vás zdrží z obou stran na Bělohorské ulici v Praze. Na Pražském okruhu budete popojíždět na cestě od D1 v úseku Vestec Ořech a dál se ucpává výjezd na Chomutov před letištěm. A na D8 z Prahy do Drážďan před exitem 69 čekejte 3,5-kilometrovou kolonu. V Globasi stán z Kuba.
1: A dopoledne by nebylo kompletní, kdyby se neozvali naši agenti. Právě teď dostává prostor kazatel.
3: Jdete ze Zlatých hor do Osoblahy, tak v Jindřichově jsou kazatelé a kážou tak pozor.
1: Já bych asi na tohle mši rozhodně nešel. Kazatelé, víte, kde kážou. Jsem rád, že se nám náš agent ozval. Zkuste se ozvat i vy, další kluci. To volavej Charlie, agent B, Krajta s Kamičem, vy všichni, kteří tvoříte to naše vysílání Rádia Impuls 605 222 007. Chihuahua, DJ Bobo.

0: dopoledne na vlnách Rádia Impuls. Taková pohoda, klid, Glenn Medeiros. A tahle skladba, která vás dává, doufám, do klidu v rámci pondělního zvířeného dopoledne pracovního, protože musíte začít něco dělat po tom víkendu, kdy se skvěle odpočívalo. Ale věřím, že vy to dáte. Za dnešní počasí bude oblačné, místy polojasné. Na severu a severovýchodě počítejte ojediněle s přeháňkami. K večeru budou srážky ustávat a bude ubývat oblačnost. Nejvyšší teploty 17 až 21, v tisíci metrech na horách 17, 11 stupňů Celsia. Kačka Palejová ve studiu, ahoj.
1: Krásný den.
0: I tobě přeju krásný den, jdeme na zprávy, bude 10.
2: Cože? Kolik je?
3: Go!
4: Časový posun? Žádný problém. Na rádiu Impuls sledujeme mistrovství světa ve fotbale každou hodinu. Ať už vstáváte, nebo si jdete lehnout. Výsledky, reportáže, komentáře, dřív než ostatní. 104 zápasů, 48 zemí, jeden šampion. S Impulzem na fotbal. Každý den na rádiu Impuls.
5: Pátrání po pohřešovaném Čechovi v Chorvatsku pokračuje. Rusko masivně zautočilo na Kyjev. Poprad spouští letenskou linku do Prahy. Je 10 hodin, vítejte u zpráv s Kateřinou Palajovou.
4: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: A začneme pohledem na silnice. U Hazlova na Chebsku havarovala ráno cisterna. Auto skončilo mimo vozovku. Řidič nákladního auta se zranil. Doprava na silnici 1/64 mezi Chebem a Aší je omezená kvůli zásahu záchranných složek. Na místo míří také letecká záchranná služba. Cisterna jela v době nehody bez nákladu. Žádné nebezpečné látky tedy neunikly. Pozor ale dejte také na dálnici D1 na 47. kilometru ve směru do Prahy. Ještě stále překáží nehoda několika kamionů. Kolona měří přes 10 kilometrů. Marek Ztracený nechal v jedné ze svých písní autentický moment. V jeho posledním singlu Modlitba za pátek je na úplném závěru skutečný huronský smích, který tam původně být neměl. Zpěvák v našem dnešním ranním vysílání prozradil, že jde o jeho skutečnou emoci, kterou při nahrávání zaznamenali mikrofony.
6: Neviděl jsem, že to tam bude. Já jsem se tam zasmál sám sobě, protože jsem tam něco zkazil při nahrávání a když přišel master, tak to tam bylo, tak jsem to tam nechal. Jsem si říkal, že to je dobrá památka.
7: Úplně mě to ale vlastně vyděsilo.
5: Marka Ztraceného jsme měli ve vysílání v rámci speciálního pondělního koncertu Na cestu do práce. Zpěvák u nás zahrál, zaspíval a odpovídal posluchačům na otázky. Během toho zmínil, že na jeho koncertu v Praze na Letné zahraje jinou, úplně novou píseň. Pohřešovaného Čecha z tragické nehody plachetnice v Chorvatsku stále hledají. Podle nejnovějších zpráv vyšle chorvatská pobřežní stráž na místo podvodní dron. Při včerejší nehodě zahynuli 3 Češi, další 4 jsou vážně zranění. Asi 14 metrů dlouhá loď se potopila do hloubky asi 50 metrů. Předtím se srazila s katamaránem, na kterém cestovalo 118 lidí. Všechny úřady vyslechnou kvůli svědectví. Na možnost tragédie v průlivu u Splitu se podle chorvatských expertů na bezpečnost kvůli hustému provozu upozorňovalo roky. Rusko v noci zaútočilo na zbrojovky a vojenská letiště v Kyjevě, Dnipru a Charkově. Podle ukrajinských úřadů si údery vyžádaly životy nejméně 9 lidí. Desítky dalších utrpěly zranění. V ukrajinské metropoli je přes 140 tisíc domácností bez elektřiny a hoří slavný pravoslavný klášter Kyjevsko-Pečerská lávra, který je zapsaný na seznamu světového dědictví UNESCO. Syn norské korunní princezny dostal 4letý trest. Soud v Oslu uznal 29letého Hojbyho vinným ve 2 ze 4 případů znásilnění, ze kterých byl obviněný. Dopustil se podle soudu také domácího násilí. Mladý muž z královské rodiny obvinění odmítá a může se proti rozsudku odvolat. Hojby se narodil v předchozím vztahu své matky Mette Marit před její svatbou s korunním princem Hákonem a nemá žádnou oficiální pozici. Podle mé však jeho případ vrhá stín na pověst jinak oblíbené rodiny. Slovenský Poprad spouští leteckou linku do Prahy. Ta bude konkurovat vlakům a autobusům, které jezdí na denní bázi. Na nové spoje se nasadí Airbusy A320 a létat mají až třikrát v týdnu.
1: Lietadlá medzi Prahou a Popradom začnú premávať od októbra, a to vo štvrtok, sobotu a nedeľu. Znamená to, že z metropoly Česka sa cestujúci dostanú do Tatier približne za hodinu, na miesto zhruba 7 hodín strávených vo vlaku či 9 v autobuse. Ceny leteniek zatiaľ nie sú známe, ale ak si ich klient zakúpi skôr, nemali by presiahnuť sumu 650 korún. Z Prahy sa aktuálne lieta na Slovensko denne iba do Košíc. Jozef Balko, Rádio Impuls Poprad.
0: Pokračuje naše dopolední vysílání, dostane prostor Jirka Kolbaba a budeme opět cestovat a to máme rádi. Hezký poslech.
4: Dopoledne s Dobrým Korcem na Rádiu Impuls.

České prázdniny s rádiem Impuls. Lidé, místa, jídlo, příběhy. Startujeme 29. června. Všude dobře, u nás nejlepší.

0: Elány jsem nedávno viděl v největší české sokolovně a byla to velká paráda, byla to skvělá jízda. I když kluci už mají poměrně dost čísla v rámci občanky, tak to fungovalo naprosto fantasticky. Za chvilku doprava kvůli nehodě cisterny je uzavřená silnice 64 mezi Aší a Hazlovem.
1: Lidl jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším, Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
4: Využijte jak pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na Chebsku je po nehodě cisterny uzavřená silnice 64 mezi Aší a Hazlovem. Jezdí se po okolních cestách. Kvůli nehodě je zasekaná D1 směrem z Vyškova na Brno v úseku mezi 57. a 47. kilometrem. Přesouváme se na Pražský okruh směrem k D1. Z místa dění volá jeden z našich parťáků. Kdo se hlásí?
2: Vincent 007, Pražský okruh, směr Modletice, 2. kilometr. Mají rozbalené nádobíčko, tak pozor.
1: Skvělá práce, díky za hlášení. Volejte dál přes aplikaci nebo 605 222 007.

0: kousek rádia Impuls můžete mít kdykoliv u sebe. Na webu impuls.cz najdete všechno důležité na jednom místě. Živé vysílání, kdo právě vysílá, co se zrovna hraje, nebo jaké soutěže nám běží ve vysílání i na našich sociálních sítích. Najdete tam také registraci do hry Halo tady Impulzovi. Můžete někomu poslat svůj úsměv do pořadu Úsměv, prosím, anebo přihlásit se do vysílání prostřednictvím 7 pecek, které zahrajete pro své milionové kolegy, kterým se hraje každý den po 9. hodině. To vše naleznete na webu www.impuls.cz. No a protože dneska jsme tak trochu ztracená rodina, tak Mára za chvilku s hitem Stále věřím.
1: Kdo šetří, má za 3.
2: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: Do historie zpátky.
8: Ty jsi kdo? Nějaký dědečku Fajdula?
7: Vůdy, Česí, Bas, Rakeťák, Vidlík, Rex, Strixí a mnoho dalších starých známých.
9: Jsi starý, protože máš pléš, Vůdy.
7: I všichni se na vás těší v novém rodinném filmu Toy Story 5 Příběh hraček. Do kin uvádí Falcon od 18. června.
10: Nový blesk pro ženy musíte mít. Dortík povolen. Víme, jak mlsat a hubnout zároveň. 15 let žije s mladším partnerem. Svatba až na zraje čas, říká Arice Bendová. Nejlepší recepty z českých jahod. Ubečte si bábovku, koláč i roládu. A navíc vyhrajte hotovost a super dárky. Každé pondělí blesk pro ženy v prodeji.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
14: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Pampers Pleny Premium Care velikost 4,52 kusů jen za 299 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
15: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
16: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
17: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
18: Už víte, kam pojedete na dovolenou?
19: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý vůz.
18: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
19: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
2: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za

0: cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
1: Jirko, ahoj, hezké pondělí, dobré dopoledne. Kde přesně se teď ve Švýcarsku pohybuješ a jaké jsou tvé základní postřehy? Povídej.
2: Ahoj, Vasko, hezké dopoledne. Tentokrát jsem projel švýcarským územím až do oblasti slavných švýcarských Alp a přenocoval jsem ve třech místech, Niederhorn, Rothorn a Grimmens. Na první dvě místa jsem se dostal pomocí lanových drah, protože to první místo je výšce 1963 metrů a to druhé potom více jak 2,5 kilometru vysoko. Tam i na posledním místě jsem byl v malé skupině fotografů proto, abych zkusil co nejlépe vyfotit Kozorožce horské. Měli jsme docela úspěch, až na to prostřední místo tam bylo silné sněžení a žádného Kozorožce jsme nakonec vůbec bohužel neviděli a bylo to docela nebezpečné se tam pohybovat. Na Grimmens to byla úplně finální destinace, tam to bylo nejlepší. Dlouhý čas jsme potom strávili v přítomnosti 14 statných samců Kozorožce horské. A to je nezapomenutelný zážitek, opravdu, oni mají ohromné zahnuté rohy, já na to nikdy nezapomenu, to bylo naprosto skvělé a moc jsem si to užil.
1: No řekl bych, že mě by tak trošku, jak se říká, lidově lepilo, ale ve Švýcarsku, v tom putování po Švýcarsku budeme pokračovat dál s Jirkou Kolbabou, ale teď kapela, která brzy vystoupí v České republice v Praze, Duran Duran.

0: Cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
1: Ano, pokračujeme. Jirko, prosím tě, prozraď nám, jak se ti vlastně po Švýcarsku cestuje.
2: Švýcarsko je bohatá země. Řidiči si užívají skvělé silnice. Bavilo mě vybavení parkovišť, odpočívek, benzinových pump a ještě víc téměř 100% dodržování předpisů. Samostatnou kapitolou je určitě důmyslný dopravní systém. Vlaky, autobusy, lodě, městská doprava, ty na sebe navazují s pověstnou švýcarskou přesností. Vyplatí se Swiss Travel Pass, turisté je mohou koupit na 3, 4, 6, 8 nebo 15 dní. A dokonce platí i na lodní dopravu, i jako bezplatná vstupenka do 500 muzeí. A Švýcaři nabízí turistům i další výhodné slevy. Dokonce děti do 16 let cestují za rodičem zdarma. Já obdivuji švýcarské vlaky, jezerní lodě, panoramatické vlaky, i zubačky a lanovky. Jsou čisté a jezdí téměř japonsky přesně. Opravdu cestování po Švýcarsku jsem si tentokrát mimořádně užil. A nakonec do této země se vždycky rád vracím, protože se tady cítím bezpečně a protože je vždycky, zejména v těch horách, na co koukat. Naslyšenou.
1: Jirko, skvělé povídání. Jo, hold Švýcarsko a náš Jirka. Tak zase zítra.
0: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Tapusa je tvá, Hana Zagorová, Petr Rzek a samozřejmě Impulzovic krabička, protože je 3/4, konkrétně 3/4 na 11. Na Impulzu chystáme dopravu, nehoda uzavřela D1 směrem od Ostravy na Přerov mezi exity 336 a 330. Hned poté jedna taková krásná povedená a pak turbo a pak zase, no máme to hraní dost.
1: Mobil.cz. Simkarta, kde si vyberete nejvíc odměn za každé dobytí. Potřebujete novou či další simkartu? Hodně internetu, levné volání? To všechno máme. Už od 99 korun koupíte na mobil.cz, na poštách či v dobrých trafikách. A žádné smlouvy. To je Mobil.cz.

0: Radio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kuba Tilšar, Global Assistance.
2: Ahoj Vlasto, hezké dopoledne. Zavřená je D1 na cestě z Ostravy na Přerov mezi exity 336 a 330. Místo lze objet směrem na Fulnek. Na dálnici D1 z Brna do Prahy čekejte zhruba 11-kilometrovou kolonu před nehodou na 47. kilometru. V protisměru tedy z Prahy do Brna čekejte téměř 2-kilometrovou kvůli zúžení před 72. Po tragické nehodě zůstává zavřená silnice 64 z Ašenacheb před Hazlovem. Ucpaný je tradiční průjezd náchodem na cestě z Polska do Jaroměře. Přerušované kolony hlásí řidiči z východní části Pražského okruhu v úseku od Běchovic po D10. A několika minutové zdržení čekejte na výjezdu z Prahy na Chomutov před exitem na letiště. Z Global Assistance, Kuba.
1: A agent, který si říká Tiger, hlásí komplikace v náchodě. Halo, co se tam děje?
3: V náchodě při výjezdu je porouchaný kamion a je to na takovém místě mezi Ostrůvkem a Chodníkem, takže se to nedá objet jen za pomocí policie, takže se začne od Polska docela dost dlouho škosovat, ale dost dlouho. Díky, mějte se, ahoj.
1: Ano, děkujeme za toto upozornění. Máte-li něco nového, dalšího pro ostatní kolegyně a kolegy za volantem, volejte 605 222 007.

0: To známe, ten text od začátku až do konce. Chtěl jsem mít, já jsem to zvládl úplně přesně, za chvilku bude 11 hodin, chystají se zprávy a co dnešní počasí. Bude oblačno, místy polojasno, na severu a severovýchodě ojediněle přehánky. K večeru ustávání srážek a také ubývání oblačnosti, teploty 17 až 21.
1: Rodinu si člověk nevybírá, až na tu rádiovou. A ta naše stojí za to. V hlavních rolích Honza Daněk, Klára Šedová a vy, naši posluchači, jste nejlepší dopravní agenti, specialisté na počasí a umíte vyprávět příběhy.
2: Tak já před 27 lety jsem se oženil s manželkou, kterou jsem si vylovil osobně z rybníku.
1: Začínáme každé všední ráno v 5. Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina.
3: Léto, Liberec a ta nejlepší muzika na čtyřech stagech. 32. ročník festivalu Benátská s Impulzem vypukne 23. a 26. července a jako hlavní zahraniční hvězda dorazí legendární Roxette. Těšte se i na absolutní špičku české a slovenské scény. Kapely Lucie, Činasky, Škvor, Richarda Millera, Dr. Pepe a desítky dalších. Nejvýhodnější vstupenky nakupujte právě teď na www.benacka.cz. Benácka, pojďte se bavit.
4: Čas je to nejcennější, co máte. Proto je dobré mít dobře pojištěnou každou vteřinu. Životní a úrazové pojištění ČPP. Když jde o život, jedeme v tom s vámi.
5: Našli pohřešovaného Čecha ze včerejší nehody. Na D1 bourali 4 kamiony. Eva Farná tvoří v Edenu historii. 11 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: V Chorvatsku stoupl počet obětí včerejší české tragédie. Místní potápěči našli tělo dosud pohřešované osoby. Nacházelo se v plachetnici, která se včera potopila s českou posádkou po srážce s katamaránem u Splitu. Stanici N1 to dnes řekl šéf tamního přístavu. Počet obětí lodního neštěstí se tím dostal na 4. Na palubě plachetnice bylo v době nehody 8 Čechů. 4 přeživší převezli záchranáři do nemocnice. Jejich stav není vážný. Provoz na dálnici D1 na Benešovsku komplikuje nehoda 4 kamionů. Jeden člověk je zraněný. Dálnice je ve směru na Prahu průjezdná jedním jízdním pruhem. Před místem nehody se tvoří kolony, a to v úseku mezi 62. a 47. kilometrem D1. Mluvčí středočeských hasičů to řekl agentuře ČTK. Hasiči pomohli záchranářům vyprostit zraněného člověka z kamionu. Zachytili také unikající provozní kapaliny. Očkování doporučované dívkám by měli zvážit i chlapci. Lékaři varují, že takzvaný HPV virus, způsobující rakovinu děložního čípku, dokáže zatopit i mladým mužům. Onkolog Milan Vošmik Rádiu Impuls vysvětlil, že tento patogen už ženy trápí čím dál míň.
6: Karcinomy čípku děložního jsou naštěstí spíše v poklesu, kde velkou roli hrají screeningová vyšetření v ordinacích gynekologů. Velký problém jsou nádory ústní části hltanu, to znamená patrová mandle a kořen jazyka.
5: A právě s tímto typem rakoviny nejčastěji bojují muži. Nemoci se dá přitom předejít obyčejným očkováním, u kterého platí s čím dřív, tím líp. S věkem totiž klesá účinnost vakcíny. Nejlepší je si pro očkování proti HPV viru dojít mezi 11. a 15. narozeninami, kdy ho dokonce hradí zdravotní pojišťovny. Eva Farná má za sebou druhý ze 3 koncertů v pražském Edenu. Vystoupila tam jako první česká zpěvačka. Trilogii uzavře zítřejší vystoupení. Na tom včerejším byl náš reportér Tomáš Kabát.
7: Koncert měl neobvyklou a propracovanou dramaturgii. Mnohé písně měly speciální aranže. Eva Farná kladla mimořádný důraz na vizualitu. V Edenu měla velké množství kamer. Přímo na místě tvořila videoklipy, které se promítaly na velkoplošnou obrazovku. Provazovala je s předtočenými videi. Ukázala se nejenom jako zpěvačka, ale i jako herečka a showmanka. Rytmus svých písní podporovala i pyrotechnikou a barevnými kouřovými efekty, které bylo možné vidět i před setněním. Na pódiu ji dělalo společnost nejenom několik hostů, ale taky desítky tanečníků. Z pražského Edenu Tomáš Kabát, Rádio Impuls.
5: Zoologická zahrada v Liberci se raduje z unikátních přírůstků. Má mláďata ohrožených dravých ptáků, orla nejmenšího a dvou druhů evropských supů, hnědého a mrchožravého. Podle mluvčí zahrady tak zažívá mimořádně úspěšnou sezónu hnízdění dravých ptáků. U orla nejmenšího je liberecká zoo i jedinou na světě, které se ho daří rozmnožovat pravidelně. Některá z letošních mláďat supů pak obohatí populaci ve volné přírodě, vypustí je nejspíš v horách na Balkáně. Ze zprávy to všechno a na Impulzu je s vámi znovu Vlastík Korec.
0: Ano, pokračujeme dál. A opět představíme hrdinu všedního dne, tentokrát se podíváme na linku důvěry. Určitě poslouchejte, ozve se Aleš Ružička.
1: Dopoledne s Dobrým Korcem na rádiu Impuls.

0: be fine. Život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Dopoledne s Dobrým Korcem na rádiu Impuls.

zprávy, oblíbená muzika, to nejlepší z vysílání nebo přihlášení do Halo tady Impulzovi. Všechno na jednom místě. Už ho znáte? impuls.cz

0: přináší mega akci. K pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na dek.cz.
1: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
2: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Je to tady nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Po nehodě zůstává uzavřená trasa Cheb až na silnici 64 mezi Hazlovem a Skalkou. Hasiči zde likvidují následky tragické nehody cisterny. Kvůli nehodě se ucpává hlavní tah Brno-Praha v úseku mezi 62. a 47. kilometrem D1. Připravte se zde na popojíždění v nesouvislé trhané koloně. Další kolony kvůli nehodě sledujeme na silnici 16 mezi Velvary a Mělníkem u Nové Vsi. Zdržíte se v obou směrech. Volejte dopravu číslo 605 222 007.

0: YouTube. Radio Impuls. V každé práci jsou kolegové a pak jsou tu kolegové, bez kterých by to prostě nešlo. To jsou milionoví kolegové, to jsou ti, na které je spoleh, kteří podrží celý tým, když je potřeba a ještě dokážou zlepšit den. A právě takový si zaslouží vědět, jak moc je máte rádi. Tedy jestli v práci máte takové milionové kolegy, dejte nám o nich vědět. Na impuls.cz je přihlaste do našeho vysílání a já jim každé všední dopoledne v 9 zahraju 7 pecek v kuse a bez reklam. Michal David, největší z nálezů a ztrát, živě na Impulzu za chvilku.
1: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
2: Notino Black Friday je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na notino.cz.
3: Notino. Today is yours. Feel good.
4: A teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
5: Co když dělám něco špatně? I mně trvalo, než jsem na to přišla. Hubnutí není jenom o vůli. Každé tělo funguje jinak. A co s tím můžu dělat? Lékař mi vysvětlil, že existují možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Promluvit si s odborníkem je důležité. Lékař vám poradí, jak snížit a udržet váhu. Zjistěte více na e.lili/zhubnout.cz. Kampaň podporovaná společností Lili.

0: Volvův ví.
1: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
2: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance pro věření vozu.
1: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
3: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
4: Žijeme muzikou. Živák Rádia Impuls.
5: Se to neskončí, já se s ničím

0: Zvonky štěstí Impulzovic Krabička, za chvilku doprava. Na Chebsku je po nehodě uzavřená silnice 64 u Hazlova, ale já mám ještě jeden dloužek. S pondělkem je nám ctí představit vám dalšího hrdinu všedního dne. Zuřivý reportér Aleš Růžička za ním zajel na linku důvěry.
1: Hrdina všedního dne je pro dnešek žena. Konkrétně vede pražskou linku důvěry a jmenuje se Jitka Griga Medřická. Linka důvěry tady je pro každého, kdo se dostal pro něj do špatně řešitelné situace a potřebuje to s někým probrat a v té chvíli se nemá na koho obrátit. Takže Jitko, s čím nejvíce se lidé na linku obracejí?
2: Tak ta problematika je opravdu jako velmi pestrá, od pocitu osamělosti přes závislosti, přes problémy ve vztazích, až po vysloveně velmi krizové situace, jako jsou oběti trestných činů, jako je sebepoškozování, sebevražedné myšlenky, nějaké závažné duševní onemocnění a podobně.
1: A teď, po všech těch příbězích, které za celý den ten krizový intervent vyslechne, má na konci směny položit telefon a jít v klidu domů. Takže jak se to dělá?
2: Krizový intervent má nějakou strategii, aby domů chodil takzvaně s čistou hlavou, aby si nenosil práci domů, protože to v tomhle odvětví úplně nelze, takže máme tady nějaké možnosti využití debriefingu, sdílení s kolegy, supervizí, intervizí, plus k tomu pochopitelně každý z nás má i nějaké psychohygienické, řekněme, strategie, jak to dostat z hlavy, jak to pustit ven.
1: Takže ještě jednou, všem pracovníkům na lince důvěry, kterou provozuje Centrum sociálních služeb Praha, ale i všem ostatním po celé České republice. Děkujeme za vaši obětavou práci. Aleš Růžička, Rádio Impuls.
3: Mobil.cz. Simkarta, kde si vyberete nejvíc odměn za každé dobytí. Potřebujete novou či další simkartu? Hodně internetu, levné volání? To všechno máme. Už od 99 korun koupíte na mobil.cz, na poštách či v dobrých trafikách. A žádné smlouvy. To je Mobil.cz.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kuba Tilčar, Global Assistance.
2: Ahoj Vlasto, pěkné dopoledne. Na dálnici D1 z Brna na Prahu na 47. kilometru se stále likvidují následky dopravní nehody. Postojíte si v přerušované 12-kilometrové koloně. V protisměru tedy z Prahy na Brno čekejte 3,5-kilometrovou před 72. A z Ostravy na Přerov na 329. kilometru je zavřený pruh po nehodě. Postojíte si tam v úseku 2 kilometrů. Neprůjezdná zůstává silnice 64 z Ašenacheb mezi Skalkou a Hazlovem po tragické nehodě. Místo se objíždí po okolních silnicích. A v obou směrech vázne doprava na 35C za Vysokým Mýtem směr Litomyšl. Z Global Assistance, Kuba.
1: Děkuji, ještě region Náchodský. Máme tam svého parťáka. Ahoj, kde jsi?
3: Všechny řidiče, silnice 1/33, výjezd z Náchoda směr Jaroměř. Dejte si pozor, v oblasti Vysokova se pohybuje větší množství policejních vozů a chytají všechno ze všech stran, světla, pásy, rychlost, jak poznáte. Dávejte pozor, jezdíte opatrně, šťastnou cestu.
1: Jestli třeba ještě někdo náhodou neutekl z nějakého nápravného zařízení, ale hlavně vydávejte pozor, abyste dodržovali pravidla. Honza Berešovský ve studiu.
4: Dobrý den, no někdy to na světě tak vypadá, že letkterý vůdce unikl z nápravného zařízení, když tak člověk pozoruje situaci. Spojené státy a Irán se dohodli údajně na míru, tedy alespoň to tak vypadá. Irán má odblokovat Hormuzský průliv a nás bude zajímat, co čekat jaksi v ekonomické oblasti, třeba od cen pohonných hmot. Naším hostem bude analytik Petr Bartoň po 13. hodině.
1: Já vím, co čekat. Nafta klesne na 15.
4: Myslíš si? Tak jo. Říkám vás na konec.

0: Tady Impuls, stále dobré dopoledne. Jsme v závěru dnešního dopoledního vysílání, jsme v cílové rovince, no a já bych rád připomenul, že radost ze života tu můžete najít i v maličkostech. Mezi posluchače vás vyráží napříč Českem naši experti na radost. Dnes je to Martina Kroa a ta se dnes zajímala o to, co vás naposledy zahřálo na srdci.
1: Co vám naposledy udělalo největší radost?
2: Když jsem se bavila s mýma mladšíma sourozencema o tom, co by chtěli dělat, mi to přišlo hrozně roztomilý a měla jsem z toho radost, že už když jim je 7, tak mají takový sny, že chtějí být doktoři, tanečnice.
3: Ježíš Maria, tak to bylo. Já jsem pobýval měsíc ve Vietnamu a od té doby, co jsem se vrátil, tak mi nikdo neudělal tak dobrou tradičně připravovanou vietnamskou kávu, jako to bylo ve jedné vietnamské restauraci. Zároveň byl tam neuvěřitelně milý číšník.
1: Co vám naposledy udělalo největší radost?
4: Asi to, že jsem se odstěhovala a osamostatnila a teď už mám vlastní kuchyni podle svých vlastních pravidel.
5: Rádio Impuls. Rádio.
0: Stále ještě dopoledne, poslední písnička, možná předposlední, Dalibor Janda a Hurikán. Honza Brnšovský se chystá, bude 12, budou zprávy, ale Impuls tady je neustále. Jak se říká lidově, 24/7. Hezké pondělí. Je 15. červen a tohle je Dalibor Janda.

0: Radio Impuls, dobré poledne, za chvilku si dáme nové zprávy s Lenkou Svobodovou, začínáme u počasí, máme tady předpověď na zítřek, čekáme ráno skoro jasno až polojasno, od západu ale postupně oblačno až zataženo, večer občas déšť nebo přehánky, noční teploty 10 až 6, přes den 20 až 24, na jižní Moravě do 26 stupňů.
1: S rodinou máte jistotu.
2: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
3: Rodina je milá.
4: Jede poštovský pár.
1: Rodina umí podržet.
5: Mohli bychom vám pomoct my?
6: Jo, jestli vozíte pečivo, tak ráda.
3: Pobavit se.
7: To není možný.
1: Máte rádi Kláru?
8: Vidíte, ještě, že nás máte, jo?
3: Nebo Honzu?
9: Ježišmarja, pak jste Honza Daněk.
1: Nebo oba?
10: Mějte se.
3: Šťastnou cestu.
1: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každý všední ráno od 5 do 9.
11: Ropa zlevňuje díky naději na konec blízkovýchodního konfliktu. Marek Ztracený rozespíval našim posluchačům ráno. Na Chebsku bourala cisterna. Je poledne, zprávy má Lenka Svobodová.
12: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
11: Ropa výrazně zlevňuje. Její ceny sráží rodící se dohoda mezi Spojenými státy a Íránem. Reportér Michael Ransdorf nám osvětlí, jak se z únorových téměř 115 dolarů za barel stalo o zhruba 30 dolarů méně. Dobré poledne.
13: Hezkou dobu oběda, za vším stojí ta už mnohokrát zmiňovaná úžina Hormuzský průliv, kterým před vypuknutím konfliktu proplouvalo zhruba 130 lodí denně a pětina celosvětové spotřeby ropy. V pátek by se ale měli američtí a íránští představitelé dohodnout na ukončení války, která přepravě z Perského zálivu do Indického oceánu vystavila stopku. A naděje na ukončení konfliktu přiměla trhy zlevnit na dnešních 83 dolarů za barel. Ceny nejběžnější ropy Brent jsou nejníž od začátku konfliktu na Blízkém východě. Jak rychle se ale zvládne dění na burzách promítnout do totemu na čerpacích stanicích, si ve vysílání Rádia Impuls řekneme krátce po půl druhé. Za hodinu a půl přivítá Honza Benešovský ve svých impulzech ekonoma Petra Bartoně. Michael Ransdorf, Rádio Impuls.
11: U Hazlova na Chebsku ráno havarovala cisterna. Auto skončilo mimo vozovku a narazilo do stromu. Řidič nákladního auta utrpěl při nehodě zranění, kterým na místě podlehl. U havárie zasahují jednotky hasičů z Chebu, Aše a Mariánských lázní i dobrovolní hasiči ze Skalné. Doprava na silnici číslo 64 mezi Chebem a Aší zůstává kvůli zásahu záchranných složek zastavená. Přesnou příčinu a okolnosti tragické nehody policisté vyšetřují. Prezident Petr Pavel odsoudil noční útoky na ukrajinské kulturní objekty. Rusko při nich zasáhlo také pravoslavný klášter Kyjevsko-Pečerská lávra, zapsaný na seznam UNESCO. Hořela střecha jeho uspenského chrámu původně z 11. století. Podle naší hlavy státu noční údery odhalují čiré zoufalství a barbarství Ruska. Uvedl to na síti X. Rusko podle prezidenta cíleně ničí to, co nemůže nikdy mít. Pavel vyjádřil soustrast rodinám obětí a zároveň vyzval k podpoře Ukrajiny, včetně uvalení dalších sankcí na Rusko. Ukrajinský prezident Zelenský útok na klášter označil za jeden z dosud největších ruských zločinů proti křesťanské kultuře. Ukrajina se s podporou Západu brání ruské agresi víc než 4 roky. Proslulý kyjevský klášter poškodila ruská vojska už na konci ledna. Zpěvák Marek Ztracený oživil naše ranní vysílání. Uspořádali jsme s ním pondělní koncert Na cestu do práce. Mezi 8 a 9 hodinou nejen živě zaspíval, odpovídal také na zvídavé otázky posluchačů a rozdával vstupenky na svůj koncert na pražské Letenské pláni.
14: Jednou ze šťastných posluchaček byla Lucie.
15: O jakém uvažoval zaměstnání, než se úplně rozhodl, že bude zpěvákem?
16: Než jsem začal takhle s muzikou naplno, tak jsem ještě rozvážel dodávkou, připravoval jsem přílohy v kuchyni, nebo jsem učil.
14: Marek Ztracený do příprav koncertu na Letné dává aktuálně 100%.
16: Jsem už úplně hotový z toho, každý den se mi o tom i zdá, dokonce i dneska, takže jsem natěšený.
14: Letná navíc nebude jen o zpěvu.
16: Tam třeba budou například i zajímavé osobnosti, které třeba budou mít v ruce i určité věci, s kterými budou něco vykonávat.
14: Naše ranní vysílání s Markem Ztraceným protkali také živě zahrané písně.

0: Posloucháte Impuls, jdeme dál, sekáči trávy u silnic se nezastaví, vysoké porosty komplikují život motoristům, není prostě vidět, tak my se na to ale podíváme skrze tu trávu na Zlínsku s reportérem Honzou Čadou.
1: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio
0: Impuls. Teď muzika začíná Pavel Vítek, kterému přejeme hodně zdraví.

0: Posloucháte Radio Impuls, míříme do provozu, uzavřená zůstává trasa Cheb Aš mezi Hazlovem a Skalkou. Upřesníme, mrkneme se i jinam v dopravě 007 přibližně za 3 minuty a zpívat bude Tomáš Klus. Žijeme českou muzikou, stále to platí.
1: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba jelen univerzální prací prášek 60 pracích dávek jen za 219 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším, Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Po nehodě cisterny zůstává uzavřená trasa Cheb až na silnici 64 mezi Hazlovem a Skalkou. Skoro 2 kilometry měří fronta na trase Mělník Slaný. Před nájezdem na D8 u Nové Vsi doprava tady vázne ze všech směrů. A končíme na D1, po nehodě na 47. kilometru směr Praha už se kolony rozjely. Takže dobrá zpráva, budeme rádi, když nám ji potvrdíte, ozvěte se z terénu přes žlutou rádiovou aplikaci anebo zavolejte na 605 222 007. Šťastnou cestu, odpolední impuls.

dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to vzteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

Zahnu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti s nebe, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zapře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války se

0: Posloucháte Radio Impuls, ráno tady byl a přijde znovu za nějaké 4 minuty Marek Ztracený, tentokrát ovšem v písničce Ta bílá ti sluší. Ve hře máme každé ráno 100 000 korun, zítra bude šance opět v tradičním čase mezi 5. a 9. Stačí se zaregistrovat u nás na webu www.impuls.cz, ve žluté aplikaci rádia nebo prostřednictvím prémiové SMSky za 9 kaček na čísle 906 1109. Když ráno zvoní telefon, je potřeba do něj bez zaváhání zřetelně říct výherní pozdrav a halo tady Impulzovi. Tu registraci dělejte opakovaně, pořád dokola, do bezvědomí, ono se to vyplatí, protože každá další zvedá šanci na to ranní zavolání. Partnerem hry je Betano, oficiální podporovatel mistrovství světa FIFA 2026.
1: Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
2: Vtip Vlasty Korce.
3: Tati, tati, prosím tě, byl jsi někdy zamilovaný do učitelky?
4: No jasně, chlapče, samozřejmě, že jsem byl zamilovaný do učitelky.
3: A jak to dopadlo?
4: No, tvoje máma tě přepsala na jinou školu.
5: Kdo šetří, má za 3.
6: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
5: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
6: Zítra ušetříme.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Mami, proč máme všechno od konceptu?
8: To jen se zeptej, tatínka.
9: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
10: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
11: Do historie zpátky.
12: Ty jsi kdo? Nějaký dědečku Fajdula?
11: Vůli, Česí, Basraketák, Vidlík, Rex, Strixí a mnoho dalších starých známých.
13: Jsi starý, protože máš pléš, Vůli.
11: Ti všichni se na vás těší v novém rodinném filmu Toy Story 5 Příběh hraček. Do kin uvádí Falcon od 18. června.
14: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do 15. června nakoupíte elektro se slevami až -50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
15: Stavebniny DEK přináší mega akci. 3+1. Ke každým 3 kusům pistolové pěny pro stavební výplně DEK Foam MX500 nyní navíc dostanete 4. kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny DEK Foam pro stavební výplně zdarma. Více na DEK.cz.
16: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
17: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
18: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
19: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
20: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
21: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
22: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
23: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
24: Pak přijeďte do AutoESA.
23: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
24: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
23: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
24: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
25: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
26: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Slucháte Radio Impuls, za chvilku česká klasika od kapely Olympik. V plné i pilné práci jsou teď sekáči trávy u silnic. Vysoké porosty totiž komplikují život motoristům, tak se na to teď mrkneme se zpravodajským sekáčem Janem Čadou ze Zlínska. Honzo, dobré odpoledne. Není to náhodou tak, že řidičům vadí víc ty velké robustní stroje než samotná vysoká tráva?
1: Dobré odpoledne, Honzo. No tak to je docela zajímavá symbioza. I tahle úvaha, dá se říci, že to tak je. Ovšem jenom tehdy, když muži, zpravidla jsou to opravdu jenom muži, pracují. Já jsem však za ty pány s traktory a dalšími mechanizmy hodně rád. Místy především tam, kde se jezdí z kopce a do kopce a ještě v zatáčkách, jsou totiž ty bujné travní porosty opravdu nebezpečné, znám to na vlastní gumy i kůži, neboť výhled, tak ten bývá veškerý pořádný žádný. Silničáře v pestrém oblečení přehlédnout jaksi nelze a to je dobře, ale opatrnost to v těchto dnech a týdnech chce opravdu ne. Že ne.
0: Dá se ta posečená tráva nějak využít?
1: Má to svůj harmonogram, napřed tu okraju silnic, pak taky příkopy a pozor, traktor se sekačkou nezvládne v náročnějším terénu všechno, ale já bych odpověděl přesně a jednoduše na danou otázku, tak cituji šéfa ředitelství silnic Zlínského kraje Bronislava Malého. Ten mi dnes k mému relativně údivu, řekněme, prozradil, že ne, byly takové pokusy, ale seno prý nebývá čisté ani pěkné, protože u silnic spousta prachu, kamen, i dalšího odpadu a tak dále.
0: No a ještě cena, na kolik letní práce silničářů ve srovnání se zimními vyjdou?
1: Tak sečení bude trvat ještě poměrně dlouho. Cena ta letošní logicky známá není, končit se bude někdy v říjnu, ale srovnání určitě existuje. Loni vyšly tyhle jarní

0: letní a raně podzimní práce u vozovek druhých a třetích tříd ve Zlínském kraji na 55 milionů korun. To není rozhodně málo. Letos se podle pana ředitele a také podle mne cena ještě zvýší a zimní údržba, ono srovnání, tak ta stála na Hané, na Valašsku a na Slovácku ve Zlínském kraji za tuto sezonu asi 200 milionů korun.
1: Travní problematika na Zlínsku a zpravodajský sekáč Rádia Impuls Jančara. Díky, mějte se hezky, naslyšenou.
0: Krásně řečeno, naslyšenou.
2: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulsovy.

0: Žijeme muzikou. Českou muzikou. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na začátek relace poprosíme Kubu Tilšara z Global Assistance.
2: Ahoj Honzo, ahoj. Krásné odpoledne. Neprůjezdná zůstává po tragické nehodě 64 mezi Hazlovem a Skalkou z Ašenacheb. Na dálnici D1 mezi Holubicemi a Brnem na cestě z Vyškova zpomaluje převážně nákladní doprava v pravém pruhu. Ostravy na Přerov na D1 zůstává omezený pravý pruh za exitem 339. Po dopravní nehodě kolona má přes kilometr. A mezi Brnem a Prahou doprava vázne v obou směrech kolem 71. kilometru a také mezi kilometry 29 a 24. A na trase Prachatice Netolice u odbočky na Hracholusky se srazila dvě osobní auta. Z Global Assistance, Kuba.
1: Děkujeme, budeme rádi, když se ozvete z terénu, když nás doplníte nebo upřesníte. 605 222 007, telefonní číslo, anebo můžete vstoupit přes žlutou rádiovou aplikaci. Šťastnou cestu, odpolední impuls.

0: Rádio Impuls. Dobré odpoledne, chystáme pro vás nové zprávy. A ta relace může začít právě teď u počasí. Máme předpověď na zítřek, ráno bude skoro jasno až polojasno, od západu postupně oblačno až zataženo, večer občas déšť nebo přehánky, noční teploty 10 až 6, přes den 20 až 24, na jižní Moravě až 26 stupňů Celsia.
1: Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
2: Partnerem hry je Betano, oficiální podporovatel mistrovství světa FIFA 2026.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
4: Čas je to nejcennější, co máte. Proto je dobré mít dobře pojištěnou každou vteřinu. Životní a úrazové pojištění ČPP. Když jde o život, jedeme v tom s vámi.
5: Mrazy nejvíc poškodily jabloně. Británie omezí dětem sociální sítě. Fotbalová pozornost se upne k americké Atlantě. Jedna hodina, zprávy má Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Pěstitelé sčítají škody po jarních mrazech. Zatím je nahlásilo 411 pěstitelů peckovin, drobného ovoce a jádrovin. Poškozená plocha dosahuje 7200 hektarů. Nejvíc škod hlásí pěstitelé jablek. Na dotaz agentury ČTK to uvedla mluvčí státního zemědělského intervenčního fondu. Škoda na úrodě ovoce kvůli letošním mrazům bude podle dřívějšího odhadu ovocnářů mezi 1 a 1,5 miliardy korun. V porovnání s jarními mrazy před dvěma lety je menší počet poškozených pěstitelů i celková zasažená plocha. Pěstitelé ale mohou informaci o škodách podat ještě během dneška a zítřka. Doplním nicméně, že hlášení slouží výhradně ke zmapování situace a nezakládá podle fondu nárok na dotaci. Pražskému hradu chodí stovky žádostí o milost. Kancelář prezidenta republiky jim vyhoví pouze výjimečně, a to zastavením trestního stíhání, zmírněním nebo odpuštěním trestu. Hlava státu má možnost i zahladit odsouzení. V takovém případě se čin vymaže z trestního rejstříku. Aktuální statistiku přidává Filip Platoš z odboru komunikace prezidentské kanceláře.
6: V letošním roce bylo do kanceláře prezidenta republiky doručeno bezmála 450 žádostí o milost. Za celý loňský rok jsme jich pak evidovali celkem 1196.
5: Milosti u nás nejčastěji udílel Václav Havel, 26 jich ale rozdal i Pavlův předchůdce Miloš Zeman. Britská vláda zakročí proti dětem na sociálních sítích. Mladším 16 let přístup na platformy zakáže. Podle zahraničních agentur to dnes oznámil premiér Keir Starmer. Představil také plány na omezení platform umožňujících přenášení živých videí. Vláda plánuje prosadit potřebnou legislativu do Vánoc a zákaz by měl začít platit na jaře příštího roku. Agentura Reuters označuje plánovaná opatření za jedno z dosud nejrozsáhlejších omezení v oblasti internetu na celém světě.
1: S Impulzem na fotbal.
5: Naše pozornost se brzy zaměří na americkou Atlantu. Právě tam ve čtvrtek odpoledne odehrají naši fotbalisté další zápas mistrovství světa proti Jihoafrické republice. Míří tam proto i náš reportér Tomáš Zemánek. Město Atlanta má s předměstími víc obyvatel než Slovensko a našli byste ho ve státě Georgia.
7: Začít můžeme nejrušnějším letištěm světa. Jako jediné ročně obslouží přes 100 milionů pasažérů, šestinásobek oproti Praze. Sídlí tu jedna z nejslavnějších značek světa, Coca-Cola. A zajít se dá i do jejího obrovského muzea, kde návštěvníci mimo jiné zkouší odlišné chutě exportované do různých zemí. No a jako turista se asi vydám i do místního akvária, které s více než 40 miliony litrů kapacity dlouho bylo největší na světě. V Atlantě se mimo jiné hraje NBA, na palubovce Atlanta Hawks, NFL na trávníku Falcons, baseball u Braves a taky fotbal. Mercedes-Benz Stadium má kapacitu skoro jako 4 slavistické edeny a k tomu plně uzavíratelnou střechu. Příště se ohlásím už z místa, tak zatím naslyšenou. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
0: Po Pojem mír na Blízkém východě zní vždycky trošku diskutabilně, ale uvidíme, třeba to vyjde tentokrát. Co máme čekat v ekonomice, za kolik budeme tankovat a tak dále, probereme po půl druhé s analytikem Petrem Bartoněm. Teď muzika.
1: Radio Impuls. Radost ze života.
0: Radio Impuls. Anaka, George Michael nebo Ilona Čáková. Honza Benešovský za mikrofonem. Dobré odpoledne.

Výsledky, reportáže, komentáře. Dřív než ostatní. Mistrovství světa ve fotbale. Každý den na rádiu.

0: vás odpolední vysílání. Míříme na silnice, kde vidíme pár problémů. Třeba trasa Jaroměř, Trutnov se ucpává kvůli zúžení. Detaily přineseme za 3 minuty v dopravě 007. A z muziky mimo jiné Marika Gombitová.
1: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
2: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
3: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Rychlejší dopravní informace z celého Česka. Kvůli zúžení se ucpává trasa Jaroměř Trutnov na silnici 37. U Choustníkova hradiště kolonu vidíme v obou směrech a po nehodě cisterny je stále přerušený provoz mezi Aší a Chebem na silnici 64 u Hazlova. Ozvěte se, doplňte nás, budeme rádi. Připojte se přes žlutou rádiovou aplikaci anebo zavolejte ze silnice na 605 222 007. Šťastnou cestou, dobré odpoledne, Rádio Impuls.

0: posloucháte Radio Impuls. Pondělí 15. června. Co týden to přinášíme nějaká hudební překvapení. Například dnes ráno jsme probouzeli posluchače živým koncertem Marka Ztraceného, který byl tady jako host ve studiu. Hrálo se, zpívalo se. Někteří z vás si taky odnesli lístky na Markův koncert na pražské Letenské pláni. A o tomhletom chystaném vystoupení jsme taky leco slyšeli.
1: Před rokem si zažil třikrát Eden. Čím bude ta Letná jiná?
2: Furt chci, aby to byl Marek Ztracený a furt chci, aby to byl ten bezpečný prostor pro moje fanoušky, který se mají bavit, ale já bych jsem hlavně chtěl, aby to bylo světový v atmosféře.
3: Možná jsem blázen, ale stále věřím na otevření vysněných dveří.
4: Dobré ráno, Impulzovi. Chtěla bych se zeptat, jestli Marek Ztracený chodí do našu malou sázet stromečky.
5: Ježíš, to je hezký.
6: Byla Štěpánka, naše nejmladší posluchač.
2: Byl nejsladší hlas, jaký jsem snad i slyšel.
6: Souhlasím s tebou.
7: Dobré ráno, Marku. Kdybys mohl svému o 20 let mladšímu já předat jednu větu, která by ti vlastně nejvíc pomohla na cestě k tvému úspěchu, jaká by to byla?
2: Nechvátej.
8: Ahoj, Marku. A jak se těšíte na vystoupení na Letné?
2: Samozřejmě na Letenskou pláň se těším moc a je jedno, jestli tam bude 100 lidí, nebo 50 tisíc lidí, nebo 70, prostě bude to boží.
3: Vracím se ty, vracíš se zpátky do reality. Jediný důvod,
0: Marek. Marek Ztracený. Ráno u Impulzových. No a za chvilku kapela opět Radeček.
9: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
10: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco, zamilujte si nízké ceny.
11: Notino Black Friday je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na notino.cz.
12: Notino. Today is yours. Feel good. Co když dělám něco špatně? I mně trvalo, než jsem na to přišla. Hubnutí není jenom o vůli. Každé tělo funguje jinak. A co s tím můžu dělat? Lékař mi vysvětlil, že existují možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Promluvit si s odborníkem je důležité. Lékař vám poradí, jak snížit a udržet váhu. Zjistěte více na e.lily/zhubnout.cz. Kampaň podporovaná společností Lily.

0: cenách e-obuv ví.
1: Sluneční brýle mám, opalovák taky, novou knížku, no jo.
2: V Luxoru, největší síti knihkupectví v Česku, teď najdete spoustu parádních knih za vyletněné ceny. Romantika, detektivky nebo sci-fi už od 99 korun. Najdete v Luxorech po celé republice nebo na luxor.cz.
3: Už víte, kam pojedete na dovolenou?
4: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý vůz.
3: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
4: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
3: Kdo na to jde od ESA, koupí auto u ESA.
2: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Impulzy Honzy Benešovského.
1: Spojené státy a Irán se dohodly na míru. Mírovou dohodu mají zástupci obou zemí podepsat v pátek ve Švýcarsku. Následně má Irán otevřít klíčový hormuzský průliv a Spojené státy zase ukončit blokádu iránských přístavů. Kontext teď přidá ekonom, analytik Petr Bartoň. Dobrý den, hezké odpoledne.
2: Krásný den.
1: Pane Bartoni, vždycky, když slyšíme slovo mír ve spojitosti s touto částí světa, tak stejně zůstáváme ve střehu. Co myslíte, že bude následovat teď v ekonomice?
2: No, všichni čekají, jak jste hráli teďka písničku o horách, že bude takový horský sešup cen ropy, že konečně začnou klesat směrem k těm úrovním, kde byly před tím konfliktem. Oni vystřelili nahoru ze 70 na nějakých 95 dolarů celkem rychle a teď čekáme, že zase rychle budou klesat. Jednak máme pocit, že je to takové zpříseženectví, že nahoru to, jak se to vždycky říká, že nahoru to jde rychle, ale dolů to jde pomalu. A tím pádem teď asi budou lidi zklamaní, protože ono to jednak půjde pomalu a jednak to zase tak moc nekleslo. Následkem toho oznámení to teď klesla ta cena z nějakých 87 na 83. Čili ten sešup byl rychlý z těch hor, ale velice krátký. Na konci týdne, pokud to se udrží a nevzniknou zase žádné nejasnosti další, tak možná se podíváme to 80, ale pořád bude dražší ta ropa než před covidem. Takže ani žádný sešup u benzínových stanic nemůžeme bohužel čekat.
1: No a ten pomalý sešup z hor, jak říkáte, proč je podle vás tak pomalý? Znamená to snad, že zasvěcení tomu míru až za stolik nevěří?
2: Jednak ano, protože takových mírových už připravených, už to jenom čeká na podpis, to už jsme slyšeli několikrát. Je pravda, že tentokrát to vypadá nejnadějněji, ale pořád to není garance. A potom ta pomalost právě odpovídá tomu, že zatímco když přijde nějaká špatná zpráva, to znamená včera začala válka, a tak tu máme jakoby na 100%, tak je jasný, že tady nějakou dobu ta válka bude trvat a tím pádem potom ty ceny jdou nahoru velice rychle. Když to jakákoliv zpráva o míru není zase tak úplně 100%, ani tato, a tím pádem si s ní, na rozdíl od začátku války, s tím koncem si nemůže být nikdo jist. A proto tedy ty ceny klesají z těch hor celkem pomalu.
1: A když se na ty sešupy podíváme obecně, vy jste už to pojmenoval, že nemůžeme čekat u českých čerpacích stanic, nemůžeme počítat s nějakým taky sešupem z hor zásadním. Proč vlastně to vždycky trvá tak pomalu v tomto případě, ale když je ten scénář opačný, tak to vystřelí takhle, raz, dva, u českých pump?
2: No, je to přesně to, co jsem se snažil naznačit, to znamená, jakákoliv špatná zpráva vždycky přijde bum a smrženě připravení a jakoby žijeme v té nové realitě, kdy to špatné, a to nemusí být jenom válka, tam může být další věci, tak ty jsou jakoby permanentní. Kdežto o nějakých dobrých zprávách, tam jako nikdy to není jisté a nikdy nepřicházejí tak jako náhle. Vždycky ty špatné zprávy, nejenom válečné, ale i ekonomické, najednou jsou překvapením, kdežto to ty dobré zprávy, jsou takové postupně zlepšování, postupně někde něco vymyslí v technologii někdo, že se nám bude žít lépe, žít radostněji a tyto dobré zprávy probublávají postupně. Proto nejenom u těch pump českých, ale i u té ropy to vidíme, že obecně ty výstupy na vrch, na tu horu, jsou mnohem rychlejší než potom ty poklesy. Navíc to, že teď klesla cena, kterou teď sledujeme, těch 3,80, jak jsem říkal, která je teďka, to jsou ceny na burzách nějakého budoucího kontraktu, kdežto ty ceny té skutečné ropy, kdybyste si teď chtěl nechat poslat nějaký ten barelek ropy k sobě na zahradu, můžete, ale zaplatíte za to nejenom kvůli transportním nákladům, ale i ta vlastní cena bude mnohem vyšší, protože je rozdíl mezi těmi burzovními ceny nějak

0: nějakých kontraktů, papírů versus ta cena skutečné ropy jako takové. Takže ta pořád zůstává celkem vysoká a proto ani ty ceny u těch benzínových stanic nebudou klesat tak rychle.
1: Vždycky, když dojde k nějakému zdražení u čerpacích stanic a lidé se o tom povídají, tak zaznívá argument, ale oni to přece koupili za levno a podívejte se, jak rychle zdražili, i když to ještě musí být ten produkt nakoupený za levno. Tak ještě ve stručnosti, kdybyste mohl nám ozřejmit tenhle ten mechanismus, jak to vlastně chodí?
0: Takže to chodí úplně ve všech, není to nic zvláštního pro ty benzínové stanice, protože my nekupujeme věci podle toho, kolik to stojí. My kupujeme a oni prodávají za to, kolik jsou schopni to teď prodat. Představme si, kdyby všichni zůstali na té původní ceně, zatímco my bychom poslouchali, jak v budoucnosti ceny budou růst kvůli tomu válečnému konfliktu, no tak okamžitě my všichni bychom si, tak jako v 70. letech za Husáka, plnili vany těmi benzíny a naftami, všichni bychom šli pro kanistry a ten benzín by došel. To znamená to, že všichni zdraží, já vím, že to bude teď posluchačům znít, jako že tady hájím nějaké pumpaře, ale představte si tu alternativu, kdybychom to vykoupili za ty nižší ceny, kdyby oni nezdražili a potom bychom neměli pro sanitky, pro ostatní zásadní věci dostatek těch čerpacích hmot. To znamená to zdražení rychlé částečně zaručuje, že aspoň sice za vyšší cenu budou nějaké ty pohonné hmoty k dostání a nevykoupí se okamžitě, protože jinak bychom to hned vykoupili.
1: Říká hlavní ekonom společnosti Natlant, analytik Petr Bartoň, který byl naším dnešním hostem. Děkujeme za to, mějte se moc hezky, naslyšenou.
0: Hezký den, mějte se.
2: Impulzy Honzy Benešovského.

0: Dobré odpoledne, posloucháte Radio Impuls, za chvilku víno, písnička kapely Činasky, ovšem nejdřív zase na cesty kolony, sledujeme na trase mezi Jaroměří a Trutnovem. Podíváme se tomu na Kobylku, za 3 minuty v dopravě 007.
1: Mobil.cz, simkarta, kde si vyberete nejvíc odměn za každé dobytí. Potřebujete novou či další simkartu? Hodně internetu, levné volání? To všechno máme. Už od 99 korun koupíte na mobil.cz, na poštách či v dobrých trafikách. A žádné smlouvy. To je Mobil.cz.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejvyšší dopravní informace z celého Česka. Lenka Roštoková se připojuje z Global Asistance. My jsme rádi. Halo, halo, zdravíme tě.
2: Ahoj Honzo, hezké odpoledne. Neprůjezdná zůstává po tragické nehodě silnice 64 z Ašenachep mezi Hazlovem a Skalkou. Na silnici 18 na trase s Příbrami do Votice za mostem přes Vltavu u Zrůbku zasahují hasiči u požáru traktoru. Silnice je tady také neprůjezdná. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna očekávejte silný provoz a nárazové kolony hlavně kamionů mezi 214 a 196 kilometrem. Podobná situace je na dálnici D1 z Brna do Prahy mezi 29. a 24. kilometrem. Kolona je na silnici 35 na příjezdu do Litomyšle od Svitav. A dopravní omezení vás zdrží na silnici 37 z Hradce Králové do Trutnova u Choustníkova Hradiště a na silnici 20 z Plzně do Karlových Varů u Třebouně. Z Global Assistance Lenka.
1: No tak děkujeme. 605-222-007, každý se může ozvat z terénu, zavolat na toto číslo anebo se připojit přes žlutou rádiovou aplikaci se čtyřmi áčky. Šťastnou cestu, odpolední impuls. Zase

0: Radio Impuls, odpolední vysílání. Stále jsme ve výrobním procesu, přineseme novou zpravodajskou relaci a teď se díváme na počasí. Zítra ráno bude skoro jasno až polojasno. Od západu postupně oblačno až zataženo. Večer občas přehánky nebo déšť. Noční teploty 10 až 6, přes den 20 až 24. Na jižní Moravě je zase teplotní protekce až 26 stupňů Celsia.
1: Nejlepší prázdniny? Jasně, že ty naše! Tipy na výlety, které stojí za to. Rodinní výrobci, co dělají věci s láskou.
2: Léto je léto, když ten patří snílku.
1: Lidé, místa, jídlo, příběhy, věci, které nikde v průvodci nenajdete. České prázdniny s rádiem Impuls. Startujeme 29. června. Všude dobře, u nás nejlíp.
3: Léto, Liberec a ta nejlepší muzika na čtyřech stagech. 32. ročník festivalu Benátská s Impulzem vypukne 23. a 26. července a jako hlavní zahraniční hvězda dorazí legendární Roxette. Těšte se i na absolutní špičku české a slovenské scény. Kapely Lucie, Činasky, Škvor, Richarda Millera, Dr. Pepe a desítky dalších. Nejvýhodnější vstupenky nakupujte právě teď na www.benacka.cz. Benácka, pojďte se bavit.
4: Cena ropy by mohla brzy zlevnit. Vláda schválila zrušení poplatků pro veřejnoprávní média. V Chorvatsku našli po nehodě pohřešovaného Čecha. Jsou 2 hodiny, zprávy má Lenka Svobodová.
5: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Trhy si brousí zuby na levnější ropu. Její ceny by mohlo snížit znovu otevření Hormuzského průlivu po iránsko-americké dohodě o ukončení konfliktu na Blízkém východě. Ta se má ve Švýcarsku podepsat během pátku. Ekonom Petr Bartoň ale v Impulze Honzy Benešovského optimismu smírnil.
6: Pořád bude dražší ta ropa než před covidem, takže ani žádný sešup u benzínových stanic nemůžeme bohužel čekat.
4: Trhy podle Bartoně zároveň reagují mnohem pomaleji na dobré zprávy než na ty horší. Na začátku konfliktu na Blízkém východě tak ropa a ceny pohonných hmot vystřelily. Po podepsání mírové dohody ale může být pokles cen spíše pozvolný. A teď jedna horká aktualita. Vláda schválila zrušení poplatků pro veřejnoprávní média. Po jednání kabinetu to řekl ministr kultury Klempíř. Podle něj dostane Česká televize z rozpočtu 5 miliard 700 milionů korun, tedy o miliardu méně než letos. Český rozhlas pak bude mít částku skrouhnutou proti letošku o 350 milionů. V Chorvatsku stoupl počet obětí včerejší české tragédie. Místní potápěči našli tělo dosud pohřešované osoby. Nacházelo se v plachetnici, která se včera potopila s českou posádkou po srážce s katamaránem u Splitu. Stanici N1 to dnes řekl šéf tamního přístavu. Počet obětí lodního neštěstí se tím dostal na 4. Na palubě plachetnice bylo v době nehody 8 Čechů. 4 přeživší převezli záchranáři do nemocnice. Jejich stav není vážný. V plzeňské čtvrti Slovany v noci hořel bytový dům. Požár způsobil škodu předběžně odhadnutou na 900 tisíc korun. Z domu se evakuovalo 21 lidí. Jeden člověk se nadýchal kouře. Příčinu požáru zjišťují vyšetřovatelé. Marek Ztracený nechal v jedné ze svých písní autentický moment. V jeho posledním singlu Modlitba za pátek je na úplném závěru skutečný huronský smích, který tam původně být neměl. Zpěvák v našem dnešním ranním vysílání prozradil, že jde o jeho skutečnou emoci, kterou při nahrávání zaznamenaly mikrofony.
7: Neviděl jsem, že to tam bude. Já jsem se tam zasmál sám sobě, protože jsem tam něco zkazil při nahrávání a když přišel master, tak to tam bylo, tak jsem to tam nechal. Jsem si říkal, že to je dobrá památka.
8: Úplně mě to ale vlastně vyděsilo.
4: Marka Ztraceného jsme měli ve vysílání v rámci speciálního pondělního koncertu Na cestu do práce. Zpěvák u nás zahrál, zaspíval a odpovídal posluchačům na otázky. Během toho zmínil, že na jeho koncertu v Praze na Letné zahraje jinou úplně novou píseň.
0: Posloucháte Rádio Impuls, bylo by fajn zůstat u písniček, ale... Ale my připravujeme i další témata, budeme se věnovat tragické srážce lodí u chorvatského pobřeží, nejnovější informace si shrneme po půl třetí. No a teď muzika, kapela Krištof začíná, potom Roy Orbison, Honza Benešovský za mikrofonem, hezké
5: poledne. Radio Impuls, radost ze života.

Pamatujete si, jaké to bylo, když vám bylo 18? Podělte se s námi o vaše vzpomínky. Když nám bylo 18, každý den po 15. hodině na rádiu Impuls.

0: Posloucháte Radio Impuls, zdravíme za volanty, vidíme kolony na trase Hradec Králové Svitavy u Hrušové, na důvody se podíváme za 3 minuty v dopravě 007 a z muziky, například kapela Metallica na Impulzu.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
2: Slyším Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte jak pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci. Vápenopískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu porobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více na DEK.cz.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Tak pojďme. Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Práce silničářů komplikují provoz na trase Hradec Králové Svitavy u Hrušové. Kolona s obou stran, další frontu pak vidíme na příjezdu do Litomyšle od Svitav. Krokem to jede také na průtahu náchodem na silnici 33 směrem z Polska na Jaroměř. Obou směrnou kolonu nám hlásíte ze silnice 37 z Choustníkova Hradiště. Po ranní nehodě je zastavený provoz na trase mezi Aší a Chebem, mezi Skalkou a Hazlovem. Pořád sledujeme vývoj, budeme rádi, když nám pomůžete. Připojte se přes žlutou rádiovou aplikaci anebo volejte 605 222 007. Šťastnou cestu, odpolední program Rádia Impuls. Metallica.

0: Posloucháte Rádio Impuls. Dnes máme den s Markem Ztraceným. Ráno tady byl, mluvil o životě, taky o chystaném koncertu na pražské Letné. Mrkněte na naše sociální sítě, na Facebook, na Instagram, je tam plno fotek a videí z vysílání. Marek tady zpíval živě u našeho piana a zpívat bude mimochodem už zase za malou chvíli písničku Moje milá. Pomalinku se blíží 15. hodina a to už zase přehodíme na trošku retro vlnku. Budeme hledat bývalé 18-leté posluchače a posluchačky, kterým je dnes kolik let, to řekne už plus minus za čtvrt hodinky Petr Brožík, odpolední kolega, moderátor. Pořad, když nám bylo 18, pokračuje tady u nás na Impulzu.
1: Kdo šetří, má za 3.
2: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
4: Myslím, že to bude za C. Gumák.
3: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
5: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
7: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
8: Obdivujte nejkrásnější výhledy v Salzburku a Solné komoře. Zubačkou na Schaffberg, lodí po Wolfgangse. Lanovkou na pevnost Hohen Salzburg nebo výtahem na Mnišskou horu nad střechy Salzburku. Jízdenky koupíte online. Užijte si jedinečné poklady Salzburku a Salzkammergut z jiné perspektivy. Léto v Salzbursku. Proto žijeme.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90 a řepkový olej 1 litr za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Radio Impuls. Za malou chvíli bude zpívat Hana Zagorová z Impulsovic krabičky. Teď pojďme na moře.
1: Svět kolem nás.
0: Experti tragédii u Splitu předpověděli. Podle nich byla otázkou času. O srážce lodí u chorvatského pobřeží, při níž zahynuli i 4 Češi, píše zpravodajský portál iDnes.cz. Situaci sleduje i naše reportérka Martina Kroá. Máš slovo.
2: Hezké odpoledne. Námořní expert Jurica Gašpar, citovaný na webu iDnes.cz, řekl, že odborníci před možnou tragédií v průlivu u Splitu varovali už roky, a to kvůli tamnímu hustému provozu. Zároveň také upozorňovali na nedostatek kontroly v klíčových námořních bodech. A právě průliv Splitska vrata, kde se včerejší tragédie stala, je oblastí s nejvyšší koncentrací námořního provozu na Jadranu. Mezi další taková místa patří třeba přístav ve Splitu nebo průliv mezi ostrovem Hvar a souostrovím Pakleny otoci.
0: Jaké další nešvary sledují námořní experti na vodě kolem Chorvatska?
2: Řada menších plavidel tam prý nedodržuje bezpečnostní pravidla a pohybuje se těsně před velkými loděmi. Námořní právo ale podle Gašpara neurčuje, které plavidlo má při kolizi jednoznačnou přednost. Odpovědnost je totiž společná. A i přesto, že se o problémech bezpečnosti plavby v této oblasti hovoří už řadu let, tak podle námořního experta Gašpara úřady stále nepřijaly potřebná opatření.
0: Vyšetřování včerejší nehody stále pokračuje, tolik naše reportérka Martina Kroá. Víc se dočtete na zpravodajském serveru iDnes.cz. Tak děkuji a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulsovic

0: Impuls, česká klasika.
1: Hana Zagorová, Impulzovec, krabičky. Petr Brožík na svém místě u mikrofonu, vítám tě, ahoj.
2: Krásné odpoledne, ahoj. Dneska ještě sám samotinký, ano. A už zítra se mi vrátí druhá polovička do odpoledního Impulzu, takže se moc těším.
1: Promiň. Já jsem se ti podíval do poznámek a zjistil jsem, že my dnes budeme lovit někdejší 18. a osmnáctníky v roce 1983, je to pravda?
2: Jo, je to přesně ten správný rok, letos tady slaví, nebo slavili, případně budou slavit 61. narozeniny, tak se těším, ale zdaleka to není všechno, protože i dneska mám připravenou soutěž, tentokrát to bude o nákup letního oblečení a výbavy v hodnotě 5000 korun, to bude po 16. hodině.
1: Hezky pěkně, Petr Brožík, za malou chvíli, já si ještě střihnu jednu dopravu 007.
3: Mobil.cz. Simkarta, kde si vyberete nejvíc odměn za každé dobytí. Potřebujete novou či další simkartu? Hodně internetu, levné volání? To všechno máme. Už od 99 korun koupíte na mobil.cz, na poštách či v dobrých trafikách. A žádné smlouvy. To je Mobil.cz.

0: už za chvíli zase žijeme českou muzikou. Rádio Impuls, doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Lenka Roštoková z Global Assistance otevře relaci.
2: Ahoj, hezké odpoledne na silnici 18 na trase s Příbrami do Votic za mostem přes Vltavu u Zrůbku. Zasahují hasiči u požáru traktoru. Silnice je průjezdná kyvadlově. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna očekávejte silný provoz a narazové kolony hlavně kamionů mezi 216. a 196. kilometrem. Dlouhé zdržení očekávejte na silnici 35 ze Svitav do Hradce Králové. Nejdříve na příjezdu do Litomyšle od Janova a pak mezi Litomyšlí a Vysokým Mýtem. Kolony popojíždějí dále například na silnici 37 z Hradce Králové do Trutnova u Choustníkova Hradiště a na silnici 33 na průtahu Náchodem od Polska. A plně průjezdná už je po tragické nehodě silnice 64 z Ašenachep mezi Hazlovem a Skalkou. Z Global Assistance Lenka.
1: Děkujeme, vždycky je co doplnit, tak se nebojte ozvat do vysílání přes žlutou rádiovou aplikaci anebo zavolejte na 605-222-007. Šťastnou cestu, Honza Benešovský zdraví od mikrofonu a za chvilku už Petr Brožík na Impulzu.

0: Impuls za minutu 3 dál třeba Barbora Poláková, nafrněná. Nejenom Impuls vám servíruje skvělou muziku. Víme o místě, kde to bude hrát taky fantasticky. To už bude ve zprávách Lenky Svobodové, jsou tady co nevidět. Jinak počasí v Čechách zítra polojasno až oblačno, postupně až zataženo a od západu sem tam déšť nebo přehánky. Na Moravu a do Slezska to přijde později, z počátku dne to bude jasno až polojasno. 19 až 24 stupňů zítra, na jižní Moravě až 26.
1: S rodinou máte jistotu.
2: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
3: Rodina je milá.
4: Jede poštovský pán.
1: A rodina umí podržet.
5: Mohli bychom vám pomoct my?
2: Jo, jestli vozíte pečivo, tak ráda.
3: Pobavice.
6: To není možný.
1: Máte rádi Kláru?
3: Vidíte, ještě, že nás máte, jo? Nebo Honzu?
2: Ježišmarja, pak jste Honza Daněk.
1: Nebo oba?
5: Mějte se.
3: Šťastnou cestu.
1: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
7: Čas je to nejcennější, co máte. Proto je dobré mít dobře pojištěnou každou vteřinu. Životní a úrazové pojištění ČPP. Když jde o život, jedeme v tom s vámi.
8: Lékař z armádního ústavu podvedl stovky pacientů. Katedrála svatého Víta se dočkala nových varhanů. Fotbalisté se pomalu připravují na jihoafrickou prověrku. Jsou 3 hodiny, zprávy má Lenka Svobodová.
9: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
8: Úřady řeší podvodníka v bílém plášti. Lékař z pražského armádního ústavu leteckého zdravotnictví podvedl na 250 pacientů, převážně vyššího věku. Neoprávněně od nich požadoval peníze za léky, vyšetření a zdravotní úkony, které přitom byly hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Agentuře ČTK tu dnes sdělila mluvčí vojenské policie. Muž se podle ní přiznal a uzavřel se státním zástupcem a soudem schválenou dohodu. Přijal tak 2milionový peněžitý trest a 2letou podmínku s 5letou, tedy maximální možnou zkušební dobou. Vláda schválila zrušení poplatků za veřejnoprávní média. Návrh zákona nahrazuje financování z poplatků příspěvkem ze státního rozpočtu. Česká televize by měla v příštím roce získat o 1 miliardu korun méně, než letos plánuje vybrat z poplatků. Český rozhlas by měl mít z rozpočtu příjem oproti letošním číslům nižší o 400 milionů. Na tiskové konferenci po zasedání vlády o tom informoval ministr kultury Otto Klempíř. Obě média se už dříve vyjádřila, že škrty budou znamenat omezení tvorby a propouštění. Podle opozičních politiků je novela zásahem do nezávislosti veřejnoprávních médií. Uvedli to na síti X. Pražská katedrála svatého Víta má nové varhany. Ty vyjdou maximálně na 160 milionů korun. Většina peněz už se vybrala ve sbírce, do které se může veřejnost ještě pořád zapojit. Nové varhany, navazující na ty předchozí z dob baroka a renesance, představuje organolog Štěpán Svoboda.
10: Nástroj je to samozřejmě velký, protože i katedrála je velkým prostorem. Má 4 manuály, pro hru rukama, pedál a celkem 122 rejstříků. Varhaník může nástroj ovládat ze 2 hracích stolů. Jeden je vestavěný, tedy je nahoře na kůru, a druhý mobilní.
8: Na nové varhany ve svatovítské katedrále přispěly v národní sbírce tisíce dárců, kteří vybrali téměř 155 milionů korun. O nový nástroj usilovala církev 14 let. S myšlenkou prý tehdy přišel kardinál Dominik Duka.
9: S Impulzem na fotbal.
8: Naši fotbalisté se pomalu chystají na další zápas mistrovství světa. Ve čtvrtek narazí na Jihoafrickou republiku. Náš reportér Jan Čada zjistil, že jeden z Jihoafričanů žije i na Zlínsku a teď přesně neví, komu fandit.
11: 54-letý sympaťák Chris Geldmacher pracuje na zahradě už pěkně stylově, totiž v jihoafrickém dresu. Srdce má poněkud rozpolcené.
12: Problémem je má rozpolcená loajalita. Chci, aby vyhrálo Česko i Jižní Afrika, takže se nemůžu rozhodnout.
11: Jak říká, má to těžké, hrají jeho stará a nová země, obě má rád. Na typování moc není a čeština mu jde stuha, ale přece.
13: Česky 3 a Sudafrika 1.
6: 3-1.
11: Takže kéž by 3-1 pro Českou republiku. Chris má dosud živé vzpomínky na šampionát v jeho rodné zemi v roce 2010. Tehdy viděl na velkém plátně zápas domácích s Mexikem a na vlastní oči osmifinálový duel Holandsko-Slovensko. Maminka pochází ze země tulipánů. A teď ještě jednu věc, kdo pak paní Hano a pane Chrisi bude brát zlaté medaile z celého mistrovství?
3: Německo?
6: Brazil.
11: Tak to je pořád ještě ve hvězdách. Jan Čada, Rádio Impuls, Provodov.
0: A 4 minuty po 15. hodině jsou za námi zprávy s Lenkou Svobodovou. Vrátí se za hodinu s vámi odteď Petr Brožík. Klasická hodina, kde se budeme vracet za vámi 18-letými dneska do roku 1983. Už teď pátrejte ve své mysli, dostaneme se k tomu. Barbora Poláková právě teď.
9: Radost ze života.

0: Tohle je odpolední impuls, 8 minut po 15. hodině a i dneska jdeme vzpomínat.
1: První lásky a velké sny, když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
0: Dneska jsme v roce 1983. Bylo vám tehdy 18 nebo méně i více, pokud vám přesně v tom roce bylo 18, letos máte 61. narozeniny. Už teď přejeme všechno nejlepší. No a právě jsme tady na začátku 80. Jak jste tou dobou žili? Jak jste žili na začátku dospělosti? Na co vzpomínáte? Bylo to pro vás hezké období mládí? Dejte vědět na náš WhatsApp 605 222 007. Buď to normálně napište, anebo budeme rádi, když přidržíte ten mikrofonek a svoji vzpomínku namluvíte jako hlasovou zprávu.
1: Když nám bylo 18 na rádiu Impuls.
0: Aby jsme vás do té doby uvedli hezky, tak v roce 1983 se po 5 letech budování otevřel autodrom Most. Okruh měří 4219 metrů a má 21 zatáček. Od Mostu se přesuneme do Prahy, ale taky k Mostu. V září 83 byla slavnostně otevřena jižní polovina Barrandovského mostu. Těsně před dokončením tam natáčela tehdejší Československá televize.
2: Barrandovský most bude sice zprůjezdněn až v polovině září, ale už v tomto týdnu zde probíhají přejímací řízení jednotlivých částí, které průjezdnost této části jižní cesty podmiňují. Dokončovací práce budou ukončeny v posledním srpnovém týdnu, kde proběhne zatěžkávací zkouška protivodní části mostu. Pak už nebude bránit nic tomu, aby po vozovce mostu projeli první automobily.
0: Stále jsme v roce 1983 a fotbalový úspěch století, dá se říci, protože první a dosud jediný mistrovský titul v nejvyšší fotbalové lize získali v roce 1983 Klokani, tedy Bohemians Praha.
1: Když nám bylo 18 na rádiu Impuls.
0: I v roce 1983 jsme žili bezva muzikou. Hana Zagorová s Karlem Wagnerem přišli s písní Hej mistře basu.
3: Hej mistře basu, už týden do vás hočím. Půjčte mi basu, fakt já se
0: rychle. Jo, to byla bezvadná věc. Stejně jako od Davida Bowieho Let's Dance. A vzpomínáte, od roku 1983 si s Plavci zpíváme taky Inženýrskou. No, vaše vzpomínky na rok 1983, ať už vám bylo 18 nebo více i méně, čím jste žili? Jeli jste tehdy mezi prvními po Barandáku, nebo jste byli u oslavy titulu Klokanu? Dejte vědět na náš WhatsApp 605 222 007, buď to napište, nebo namluvte jako vzpomínku. A z roku 1983 je tahle pecka od Police.

0: Plus, za chvíli Tomáš Klus. Dokola sledujeme i aktuální silnice. Ucpaná je trasa Jaroměř-Trutnov a další 3-kilometrová kolona je na průtahu Náchodem. Doprava 007 je tady za 3 minuty.
1: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Pampers Pleny Premium Care velikost 4,52 kusů jen za 299 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
2: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka právě teď. Kvůli zúžení je obousměrně ucpaná trasa Jaroměř-Trutnov u Choustníkova Hradiště. Více než 3 kilometry má kolona na průtahu Náchodem směrem od polského Klocka na Jaroměř. Krokem to jede také na silnici 35 před Litomyšlí na trase Svitavy Hradec Králové. A kvůli nehodě vázne doprava na D1 směrem od Prahy na Brno za sjezdem na Humpolec. Přerušovaná nesouvislá kolona kamionů se sune před Brnem, a to na D1 směrem od Vyškova a současně na bratislavské D2. Ještě tady máme postřeh od vás. Petr píše, silnice 128 Hladov, Pacov, přistál vrtulník, uzavřená silnice. Dávejte pozor, cokoliv dalšího přidejte i vy, buď zavoláním na 605 222 007, anebo je tady pro vaše vzkazy naše žlutá mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestu s Impulzem.

0: dopolední impuls, 15.21, takový aktuální čas. Dokola.
1: První lásky a velké sny, když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
0: Dneska jsme v roce 1983 a s 18letými nebo mladšími i staršími vzpomínáme na tenhle rok. Zdeněk píše, já tehdy pracoval právě jako dělník při stavbě Mosteckého okruhu. Na svou dobu musím říct, že to bylo povedené. Dodnes se občas zajedu podívat na nějaké zajímavé závody. Byla jsem v roce 1983 na střední škole a pamatuju si lyžařský kurz, kde jsem prožila první lásku a taky první s a tři tečky tady. Teda, to byl fofr. Pak jich ještě bylo, než přišel ten pravý a dneska už máme vnoučata Hedvika s Havlíčkou a Brodu. No dobrá, z roku 1983 je taky česká filmová pohádka Tři veteráni.
2: A cože tu máte tolik much?
3: Máme líné pavouky.
2: A cože jste taková chudá země?
3: Máme líné obyvatelstvo.
4: Volá Německo, jestli prý k ní nepřestaneme strkat rypák, vyhlásí nám válku.
0: Bezvadná věc z roku 1983, Tři veteráni, a není nutno, aby bylo přímo veselo, si od té doby zpíváme dodnes. Vaše příběhy, historky a vzpomínky z roku 1983 dál pište nebo namlouvejte na náš WhatsApp 605 222 007.
1: Když nám bylo 18 na

0: odpolední impuls, za chvíli zase téměř domácí muzice, budou Eláni, Znova sama dotkni a za chvíli taky dokončíme vaše vzpomínání na rok 1983, sešly se krásné příběhy, počkejte chvilku, velice v pohodě při vysílání impulzu.
1: Kdo šetří, má za 3.
2: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej, tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: Do historie zpátky.
8: Ty jsi kdo? Nějaký dědečku Bajdula?
7: Vůdy, Česí, Basraketák, Vidlík, Rex, Strixí a mnoho dalších starých známých.
9: Jsi starý, protože máš pléš, Vůdy.
7: Ti všichni se na vás těší v novém rodinném filmu Toy Story 5 Příběh hraček. Do kin uvádí Falcon od 18. června.
10: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do 15. června nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
14: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na Toyota.cz.
15: Sluneční brýle mám. Opalovák taky. Novou knížku? No jo.
16: V Luxoru, největší síti knihkupectví v Česku, teď najdete spoustu parádních knih za vyletněné ceny. Romantika, detektivky nebo sci-fi už od 99 korun. Najdete v Luxorech po celé republice nebo na luxor.cz.
17: Co když dělám něco špatně? I mně trvalo, než jsem na to přišla. Hubnutí není jenom o vůli. Každé tělo funguje jinak. A co s tím můžu dělat? Lékař mi vysvětlil, že existují možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Promluvit si s odborníkem je důležité.
18: Lékař vám poradí, jak snížit a udržet váhu. Zjistěte více na e.lili/zhubnout.de. Kampaň podporovaná společností Lili.
19: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Plus, za chvíli další muzika z dnešního roku 1983, ale ještě předtím vaše další vzpomínky.
1: První lásky a velké sny. Když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
0: Letos, nebo dneska máme rok 1983. S hezkou vzpomínkou se ozval Ondra.
2: 83. rok byl můj nejšťastnější rok snad. To jsem šel z vojny domů, ještě o půl roku dřív. V listopadu jsem se ženil, vzal jsem si svýho miláčka, s kterým jsme dodnes a známe se spolu už od páté třídy. 83. rok, bomba!
0: No hezky, pěkně. Ahoj Impulzáci, v roce 1983 mi bylo krásných 18, studovali jsme v Čimelicích na zámku filmovou školu a prožívali jsme tyhle roky na internátě nebo privátech, učili jsme se být dospělí a jak to už na uměleckých školách bývá, dělali jsme spoustu vylomenin, které by nám doma neprošly. Je fajn, že se každoročně potkáváme na vše absolventských srazech a zrovna tenhle víkend nás to v Čimelicích čeká. Byla to srdcovka a jsem za ty roky moc ráda. Tímto zdravím všechny filmáky a těším se na sraz. Hanka, Hanko, tak ať to dopadne dobře, počasí přát bude. Míra z Libochovic taky ozval.
3: Byl to nejlepší rok, protože jsem chodil do třetího ročníku strojní průmyslovky. Měli jsme bezstarostný život. Neměli jsme strach ze síta praváku, druháku a neměli jsme ještě strach z maturity. Takže bylo všechno úplně v pohodě. Naschledanou, zdravím Kuzáky.
0: Všechno v pohodě, díky za krásnou vzpomínku. Dneska jsme tady měli rok 1983 a zakončíme ho muzikou, protože právě z toho roku je úžasná píseň Heleny Vondráčkové Sladké mámení, tak tady je.
1: Když nám bylo 18.

0: Helena Vondráčková, Sladké mámení z roku 1983, dnešní osmnáctky už máme za sebou, zítra se vydáme do roku 1998. Už teď můžete pomalečku vyndávat z těch šuplíčků mozkových vzpomínky právě na ten 98. Sledujeme taky silnice, kvůli nehodě se ucpává D1 směrem z Prahy do Brna za Humpolcem, doprava 007 je tady už za nějaké 3 minuty. No a hlavně i další muzika připravená, třeba Miroš Birka, Mám rád, za chvíli.
1: Mobil.cz, simkarta, kde si vyberete nejvíc odměn za každé dobytí. Potřebujete novou či další simkartu? Hodně internetu, levné volání? To všechno máme. Už od 99 korun koupíte na mobil.cz, na poštách či v dobrých trafikách. A žádné smlouvy. To je Mobil.cz.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka právě teď a z Global Assistance se hlásí Lenka Roštoková. Lenko, hezké odpoledne.
2: Ahoj Petře, hezké odpoledne. Na dálnici D1 z Prahy do Brna na 100 kilometru probíhá odklízení nehody. Kolona má 4 kilometry. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna očekávejte silný provoz a nárazové fronty hlavně kamionů mezi 218. a 196. kilometrem. Na silnici 18 na trase s Příbrami do Votice za mostem přes Vltavu u Zrůbku likvidují hasiči následky po požáru traktoru, projíždí se Kyvadlově. Kolona popojíždí na silnici 35 ze Svitav do Hradce Králové na příjezdu do Litomyšle. Se zdržením dále počítejte na silnici 37 z Hradce Králové do Trutnova u Choustníkova Hradiště, na silnici 33 na průtahu náchodem od Polska nebo na silnici 35 z Rožnova pod Radhoštěm do Valašského Meziříčí u Zašové. Z Global Assistance Lenka.
1: Lenko, díky, budu se těšit za hodinu na další informace. Ještě máme postřeh z Náchoda, co se tam děje?
3: Zdravím, na výjezdu z Náchoda, Vysokovský kopec, nahoře na mostě, měřej a kontrolu pásy dalekohledem a hnedka vedle je asi 5 policejních aut a dole na onu to hnedka vybírají.
1: Takže pozor na to, ať zbytečně to nestojí nějaké koruny, 100 koruny, tisíci koruny. Do dopravy 007 se zapojte i vy, buď zavolejte 605 222 007 a nebo to nahrajte do naší žluté mobilní aplikace. Se 4 a šťastnou cestu s Impulzem.

0: hodin, puls za minutu 16. hodina. Před námi jsou zprávy, které má Lenka Svobodová. Bude to hezky klesat. O čem je řeč, dozvíte se za chvilku. Pak nás čekají Činaské a jejich Klára. Jinak venku zítra v Čechách polojasno až oblačno, postupně až zataženo a od západu sem tam déšť nebo přehánky. Na Moravu a do Slezska to přijde později. Z počátku dne tu bude jasno až polojasno. Zítra 19 až 24, na jižní Moravě až 26.
1: Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Nevěříte?
2: Je to Betáno jackpot.
3: Je to Betáno jackpot! 100 000 korun, chápe?
4: No to je výborný.
1: Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Partnerem hry je Betáno. Oficiální podporovatel mistrovství světa FIFA 2026.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
6: Cena nafty spadne pod 39 korun za litr. Kriminalisté nejspíš dopadli žháře z Jesenicka. Naftové autobusy v Plzni končí. Jsou 4 hodiny, zprávy má Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: Řidiče tankující naftu potěší zítřejší vývoj cen pohonných hmot. Maximální povolená cena nafty totiž klesne pod hranici 39 korun za litr. Oproti dnešku tak zlevní o 37 haléřů na 38,92 za litr. Nejvyšší cena benzínu naopak pokračuje v růstu ze závěru minulého týdne. Zítra stoupne o 2 haléře na zhruba 41,51. Vyplývá to z cenového věstníku Ministerstva financí. Česko nastavuje cenové stropy nafty a benzínu od poloviny dubna. Vláda k regulaci přistoupila v reakci na zdražování ropy kvůli konfliktu na Blízkém východě. V závěru května kabinet rozhodl, že cenové stropy budou fungovat do konce června. Kriminalisté dopadli podezřelého ze žhářských útoků na Jesenicku. 38-letý muž má podle nich na svědomí 4 požáry na různých místech v okolí obce Lipová Lázně. Zapaloval třeba kontejnery, balíky, slámy nebo stromy. Mluvčí policie agentuře ČTK řekl, že se muž k činům doznal a hrozí mu až roční pobyt za mřížemi. Pachatel způsobil škodu asi 20 000 korun. V Plzni končí naftové autobusy. Jejich linky v městské hromadné dopravě postupně převezmou trolejbusy. Část trasy pojedou na baterie.
7: Plzeňský dopravní podnik v únoru poslal do ulic 3 nové kloubové autobusy. Závazně jich objednal 8. Je to jeden z posledních větších nákupů autobusů na naftový pohon. Město do roku 2030 počítá s postupným přebíráním autobusových linek trolejbusy. Na sídliště Vinice pak začne jezdit tramvaj. Se začátkem prázdnin odstartuje oprava Doubravecké Masarykovy ulice. Na část budou natažené troleje, které později trolejbusům umožní jet z Doubravky do Lobes a dál. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeň.
6: Zpěvák Marek Ztracený oživil naše ranní vysílání. Uspořádali jsme s ním pondělní koncert na cestu do práce. Mezi 8. a 9. hodinou nejen živě zaspíval, odpovídal také na zvídavé otázky posluchačů a rozdával vstupenky na svůj koncert na pražské Letenské pláni.
8: Jednou ze šťastných posluchaček byla Lucie.
9: O jakém uvažoval zaměstnání, když se úplně rozhodl, že bude zpěvákem?
10: Než jsem začal takhle s muzikou naplno, tak jsem ještě rozvážel dodávkou, připravoval jsem přílohy v kuchyni, nebo jsem učil lyžovat.
8: Marek Ztracený do příprav koncertu na Letné dává aktuálně 100%.
10: Jsem už úplně hotovej z toho, každý den se mi o tom i zdá, dokonce i dneska, takže jsem natěšenej.
8: Letná navíc nebude jen o zpěvu.
10: Tam třeba budou například i zajímavé osobnosti, které třeba budou mít v ruce i určité věci, s kterýma budou něco vykonávat.
8: Naše ranní vysílání s Markem Ztraceným protkali také živě zahrané písně.
11: Mám tě rád, a i když děláme chyby, život s tebou se mi vážně líbí, bude to tím, že jsme originál.
8: Tomáš Kabát, Rádio Impuls.
0: 3,5 minuty po 16. hodině jsou za námi zprávy Rádia Impuls s Lenkou Svobodovou. Vrátí se za hodinu s vámi nadále Petr Brožík a já, abych tady nebyl tak úplně sám, tak jsem si z redakce půjčil Martinku Kroa. Hezké odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
0: My budeme soutěžit spolu o vlastně poukaz na letní oblečení a výbavu.
2: Je to tak, já jsem byla naprosto zaskočena, že Petr mě opravdu chtěl do spolumoderátorské židle. Nevěřila jsem mu to, až když mi to řekl na počtvrté, tak jsem opravdu přišla. Tak ti za to děkuji.
0: Bylo to na rozkaz, no tak to budete hezké. Za chvíli jdeme na to, určitě buďte s námi Činasky, Klára, právě teď. No a poukaz na 5000, už připravit, poslouchejte dál.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: odpolední impuls, 4 minuty před 4:15, za chvíli zase česká muzika, bude to Anna K. a její Nebe. Sledujeme také aktuální dopravu, asi 3-kilometrovou kolonu čekejte na tahu Praha-Brno, zase jezdem na Humpolec, doprava 007 je tady za 3 minuty. A taky dneska pro vás něco máme. On už v pátek proběhne v Pop Airport Pop Night Shopping, kde si můžete výhodně nakoupit třeba něco hezkého na sebe, užít si ale můžete i doprovodný program, čeká na vás taky kolo štěstí, nebo třeba soutěž o výhry od Alby, českého výrobce her a hraček.
1: A když už jsme u toho, tak my se ptáme, jakou hru nebo společenskou aktivitu si nejraději rádi zahrajete s rodinou nebo přáteli v létě. Výherce získá poukaz na nákup letního oblečení a výbavy v outletu Pop v hodnotě 5 000 korun.
0: No, aby jsme naše impulzáky inspirovali, tak co ty si zahraješ ráda v létě s rodinou nebo přáteli za letní aktivitu?
1: Já bych si zahrála, teď jsem se tou letní aktivitou vrátila jako do dětských let, no. Myslí, a zahrála bych si na babu. A třeba by se u toho se tam třeba stříkalo hadicí, to jsme hráli jako děti.
0: No, to je dobrý. No vida. A teď bude o víkendu vedro, přijdou tropy, tak to je bezvadný nápad. Vaše příběhy už za chvíli.
2: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na 1000 produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Stavebniny DEK přináší megaakci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 50 haléřů, včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na DEK.cz.
4: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Čtvrt na pět a nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Asi 3-kilometrovou kolonu čekejte na tahu Praha-Brno na D1 za sjezdem na Humpolec. Dopravu tam komplikuje nehoda, a to na 100 kilometru D1. Nesouvislá několika kilometrová kolona kamionů popojíždí před Brnem, a to na D1 směrem od Vyškova a ještě na D2 směrem od Břeclavy. Hodně pomalu to jede taky na silnici 35 před Litomyšlí směrem od Mohelnice, stejně jako na polsko-českém pomezí v Náchodě směr Jaroměř. Cokoliv dalšího přidejte i vy, buď zavolejte 605 222 007, nebo to velice jednoduše nahrajte do žluté mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestu s Impulzem, teď Smiley Cyrus a hned pak Anaka a nebe.

jsou vaši kolegové v práci opravdu milionoví? Dejte nám o nich vědět. Přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek po deváté věnujeme právě jim. Milionový

0: hodin plus 4 minuty před půl pátou, za chvilku zase česká muzika, Marek Ztracený, který to byl dneska ráno, jeho to se mi líbí. No a taky dneska pro vás něco máme, abych na to nebyl sám, tak jsem si přizval do studia z redakce kolegyni Martinku Krola. Tak, už pátek proběhne v Pop Airport Pop Night Shopping, kde si můžete moci výhodně nakoupit třeba něco hezkého na sebe, užít si, ale můžete i doprovodný program. Čeká na vás taky kolo štěstí, anebo třeba soutěž o výhry od Alby, českého výrobce her a hraček.
1: A my se ptáme, jakou hru nebo společenskou aktivitu si nejčastěji rádi zahrajete s rodinou nebo přáteli v létě. Pište na náš WhatsApp na čísle 605 222 007 a k tomu připište vaše jméno, příjmení a odkud jste. Stačí nám město nebo obec. A pro někoho z vás máme nákup letního oblečení a výbavy v outletu Pop v hodnotě 5000 korun.
0: No, za chvíli to tady. Tak ty jsi říkala předtím, že měla letní aktivitu hra na babu a stříkání hadicí u toho. Tak všichni se to živě představujeme. Teď se mají ukázat tropy. Ještě něco máš?
1: No, ráda bych dodala, že když už máme to mistrovství světa ve fotbale, tak bych si šla zakopat ten fočus s pár kamarádů. A nebo ještě jednu běhací hru z těch dětských táborových a soustředění let, tak bych si zahrála hru na vlajky, na týmy.
0: Jo, jak se kradly ty vlajky, nebo jak se muselo zmocnit ty vlajky, to
1: přesně
0: si pamatuju
1: tak.
0: Dobře,
1: a u toho no. Taky člověk se může pak postříkat tou hadicí, aby se osvěžil.
0: Máš furt hadici. Dobrá, tak za chvíli pro někoho z vás.
1: No a co by si ještě zahrál ty?
0: Já? No tak fotbálek, dobrá věc a hrozně rád mám ping-pong třeba, když jsme u toho.
1: Jo? Paráda.
0: A ještě, když hraješ tu obíhačku, tak a k tomu si dáš nějaké pivečko, tak s množstvím těch piv, tak se zpomalují ty kolečka, pak už nestíháš.
1: Paráda.
0: Taky bezva. Za chvíli pro vás máme ten dárek.
2: Nový blesk pro ženy musíte mít. Dortík povolen. Víme, jak mlsat a hubnout zároveň. 15 let žije s mladším partnerem. Svatba až na zraje čas, říká Arice Bendová. Nejlepší recepty z českých jahod. Upečte si bábovku, koláč i roládu. A navíc vyhrajte hotovost a super dárky. Každé pondělí blesk pro ženy v prodeji.
3: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do 15. června nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na

0: prodejnách e-obuv ví.
1: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Odpolední impuls, za chvíli impulzovec krabička, tam už připravený Jiří Schillinger, Jsem prý blázen jen a teď pro vás máme dárky. Už tento pátek proběhne v Pop Airport Pop Night Shopping, kde si budete moci výhodně nakoupit třeba něco hezkého na sebe. Užít si ale můžete i doprovodný program, čeká na vás taky kolo štěstí, anebo třeba soutěž o výhry od Alby, českého výrobce her a hraček.
1: A my jsme se ptali, jakou hru nebo společenskou aktivitu si nejčastěji rádi zahrajete s rodinou nebo přáteli v létě.
0: No a jednu z těch odpovědí, z toho spousty příběhů napsala Klára Zemanová z Chráštěnu Českého Brodu, která je teď na telefonu. Kláro, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Takže, povězte nám, co to všechno hrajete. Vy jste tady napsala spoustu věcí, tak letní aktivity u vás, jaké probíhají?
2: No, nejčastěji, jako když je teplo, tak jsme se synem v bazénu s babičkou i s přítelem, hrajeme venku na schovku. Když jsme doma ošklivý počasí, tak třeba stavíme pucle, hrajeme pexe, sokarty, člověče, nezlob se, u toho teda malý hráč vindluje.
0: No, jasný, potřeba vyhrát to. Já jsem potřeba taky... Tady Martinka, tak ta měla, pořád má v hlavě tu oblíbenou aktivitu v létě, hru na babu a stříkání u toho hadicí. Provozete něco podobného?
2: No tak taky občas na sebe stříkáme hadicí. Když se mi nechce do bazénu, tak mě postříkají tou studenou, až tam stejně skočím.
0: No, to je krásný. Takže, Klárko, my pro vás máme tu úžasnou poukázku na nákup letního oblečení a letní výbavy v POP v hodnotě 5000 korun.
2: Děkuju moc.
1: Gratulujeme.
2: Děkuju.
0: Koho do toho navlíknete, nebo pro koho to všechno bude? Asi rodina vyrazí a...
2: S rodinou, určitě, se synem a s přítelem.
0: Dobrá, bude to krásný. Gratulujeme, mějte se báječně.
2: Děkuju moc.
1: Krásný den.
2: Vám taky, děkuju.
0: Díky, taky, mějte papa.
2: Se. Mějte se, papa, naschle.
0: Poukaz do POP v hodnotě 5000 korun rozdán. Další bude připraven zase zítra, tady na Impulzu.
3: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabičky. Rádio Impuls.

0: Impuls, za chvíli další muzika, Petr Naď a I tak jsme frajery, bude. Sledujeme i silnice, 3-kilometrová kolona se sune na polsko-českém pomezí v Náchodě a doprava 007 je tady už za necelé 3 minuty. A ještě pro vás, máme něco, kromě těch dárků a té Radio Impuls, jeho kousek můžete mít kdykoliv u sebe, stačí vlézt na ty nejkrásnější stránky www.impuls.cz, tam je všechno dohromady. Živé vysílání, dozvíte se, kdo právě vysílá, co zrovna hraje, jaké máme soutěže, co pro vás chystáme, kde se uvidíme, sociální sítě, no prostě všechno.
1: No a najdete tam samozřejmě i registraci do té ikonické hry Halo, tady Impulzovi. Svůj úsměv můžete poslat do pořadu Úsměv prosím, nebo přihlásit svoje kolegy do milionových kolegům, kterým potom zahrajeme 7 pecek bez reklam.
0: No, to všechno je web Rádia Impuls, taky jsou tam naše fotky, takže když tam kouknete, dozvíte se, jak vypadá třeba Martina Kroa.
1: Nebo Petr Brožík.
0: Nebo ta. www.impuls.cz
2: Mobil.cz. Simkarta, kde si vyberete nejvíc odměn za každé dobytí. Potřebujete novou či další simkartu? Hodně internetu, levné volání? To všechno máme. Už od 99 korun koupíte na mobil.cz, na poštách či v dobrých trafikách. A žádné smlouvy. To je Mobil.cz.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka právě teď. Z Global Asistance hlásí Lenka Roštoková. Lenko, hezké odpoledne.
2: Ahoj Petře, hezké odpoledne. Na dálnici D1 z Prahy do Brna na 100. kilometru probíhá odklízení nehody. Kolona má 4 kilometry. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna očekávejte silný provoz a nárazové kolony, hlavně kamionů mezi 218. a 196. kilometrem. Na silnici 18 na trase Příbram Sedlčany u mostu přes Vltavu probíhá odtah traktorů po požáru. Komunikace je uzavřená, počítejte se zdržením. Kolona popojíždí na silnici 35 ze Svitav do Hradce Králové na příjezdu do Litomyšle. Se zdržením dále počítejte na silnici 33 na průtahu Náchodem od Polska, na silnici 35 na průtahu Libercem ve směru na Chrastavu nebo na silnici 35 z Rožnova pod Radhoštěm do Valašského Meziříčí u Zašové. A v Praze je silný odpolední provoz, očekávejte kolony na obvyklých místech, jako je třeba Pražský okruh v obou směrech. Z Global Assistance Lenka.
1: Lence, děkuju i za vás. Vy se zapojte taky do dopravy 007, jestli o něčem víte, nehody, kolony, kde co obět, čemu se vyhnout, kde včas brzdit, buď zavolejte na 605 222 007, nebo to nahrajte do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestu s Impulzem.

0: Polední impuls, 17. hodina před námi, je tady za minutu a půl, budeme zase o něco méně platit, čeho se to týká, vám řekne Lenka Svobodová, Zprávy co nevidět. Pak budou kabáti a šaman, no a co nás čeká venku, tak to ví Martinka.
1: V Čechách bude zítra polojasno až oblačno, postupně i zataženo a od západu sem tam déšť nebo přehánky. Na Moravu a do Slezska to přijde později, zpočátku dne tam bude jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů a na jižní Moravě až 26.
2: Cože? Kolik je?
3: Časový posun? Žádný problém. Na rádiu Impuls sledujeme mistrovství světa ve fotbale každou hodinu. Ať už vstáváte, nebo si jdete lehnout. Výsledky, reportáže, komentáře, dřív než ostatní. 104 zápasů, 48 zemí, jeden šampion. S Impulzem na fotbal. Každý den na rádiu Impuls.
4: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do 15. června nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. A doručení využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
5: Čas je to nejcennější, co máte. Proto je dobré mít dobře pojištěnou každou vteřinu. Životní a úrazové pojištění ČPP. Když jde o život, jedeme v tom s vámi.
6: Schválila zrušení koncesionářských poplatků. Žluté kytičky znovu pomohly se sbírkou. Fotbalová pozornost se upne k americké Atlantě. Je 5 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
3: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: Koncesionářské poplatky mají na kahánku. Vláda schválila jejich zrušení. Podle ministra kultury Oty Klempíře se má změnit pouze systém financování a nic jiného.
7: Zachováváme stávající podobu zákona o České televizi a Českém rozhlasu s výjimkou pasáží týkajících se koncesionářských poplatků.
6: Česká televize má mít každoročně k dispozici 5 miliard 750 milionů korun. Český rozhlas by měl hospodařit s víc než 2 miliardami. Částka se zvedne v případě, že kumulovaná inflace dosáhne 10%. Novela zákona o veřejnoprávních médiích teď zamíří do poslanecké sněmovny. Policie hledá svědky letecké nehody v Havlíčkově Brodě. Bezmotorový kluzák havaroval 31. května blízko čerpací stanice v Lidické ulici. Pilot nezvládl přistávací manévr a zavadil o elektrické vodiče vysokého napětí. Letadlo se do drátů zamotalo a následně spadlo na silnici. Přitom poškodilo totem benzínky. Na vyšetřování nehody se podílejí Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod a Úřad pro civilní letectví. Kriminalisté nehodu se zraněným pilotem vyšetřují kvůli podezření z obecného ohrožení. Chtěli by také videozáznam události. Svědci a majitelé videozáznamů se mají přihlásit na policejní linku 158. Češi znovu ukázali dávku štědrosti. Letošní ročník sbírky Český den proti rakovině zatím vynesl skoro 31 milionů korun, tedy skoro o 2 miliony víc než loni. V tiskové zprávě to dnes za Ligu proti rakovině oznámila Zuzana Půrová. Do sbírky se letos zapojilo 16 000 dobrovolníků a lidé si odnesli celkem 1 100 000 žlutých kytiček. Letos se kampaň zaměřila na prevenci nádorů hlavy a krku, které výrazně souvisejí se životním stylem. Hlavní příčinou nádorů bývá kouření, riziko zvyšuje také alkohol. Teherán chce vytěžit z Hormuzského průlivu maximum. Rámcová dohoda Íránu se Spojenými státy zahrnuje výběr poplatků za námořní služby pro lodě, které místem proplouvají. Podle agentury AFP to dnes uvedlo íránské ministerstvo zahraničí s tím, že nepůjde o mýtné, ale o poplatky za služby. Americký viceprezident J.D. Vance ale dnes uvedl, že Spojené státy očekávají, že Hormuzský průliv se v dlouhodobém horizontu otevře bez mýtného. Bezplatnou plavbu průlivem slíbil v noci na dnešek také americký prezident Donald Trump, který o rámcové dohodě informoval. K podpisu by mělo dojít v pátek v Ženevě.
3: S Impulzem na fotbal.
6: Naše pozornost se brzy zaměří na americkou Atlantu. Právě tam ve čtvrtek odpoledne odehrají naši fotbalisté další zápas mistrovství světa proti Jihoafrické republice. Míří tam proto i náš reportér Tomáš Zemánek. Město Atlanta má s předměstími víc obyvatel než Slovensko a našli byste ho ve státě Georgia.
8: Začít můžeme nejrušnějším letištěm světa. Jako jediné ročně obslouží přes 100 milionů pasažérů, šestinásobek oproti Praze. Sídlí tu jedna z nejslavnějších značek světa, Coca-Cola. A zajít se dá i do jejího obrovského muzea, kde návštěvníci mimo jiné zkouší odlišné chutě exportované do různých zemí. No a jako turista se asi vydám i do místního akvária, které s více než 40 miliony litrů kapacity dlouho bylo největší na světě. V Atlantě se mimo jiné hraje NBA, na palubovce Atlanta Hawks, NFL na trávníku Falcons, baseball u Braves a taky fotbal. Mercedes-Benz Stadium má kapacitu skoro jako 4 slavistické Edeny a k tomu plně uzavíratelnou střechu. Příště se ohlásím už z místa, tak zatím naslyšenou. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
0: A 4 minuty po 17. hodině jsou za námi zprávy Radia Impuls s Lenkou Svobodou. Slávy Petr Brožík, dneska mi pomáhá Martinka Kroa.
1: Ahoj, zdravím posluchače.
0: A za chvíli probereme fotbálek a to, co se kolem něj děje z takzvaného bulharského pohledu. A teď je Šaman od skupiny Kabát na Impulzu.
3: Radio Impuls. Radost ze života.

0: odpolední impuls, 3 minuty před 17:15, za chvíli zase česká muzika, Eva Farná a Miraj. Vzpomeneš si a my myslíme i na vás, kteří jste za volantem a pořádnou šňůru, zejména kamionu, sledujeme na bratislavské D2, doprava 007 je tady asi za 3 minuty. No a teď už je čas na naší sportěčku. Renata Kuková je právě teď připojena do studia z daleké Sofie.
1: Já ti dám dalekou Sofii, já jsem na Zlatých Píscích na břehu moře.
0: Ve Varně, nevím, proč mi vletěla Sofie.
1: Těsně vedle.
0: Těsně vedle. Takže mě tady dneska pomáhá Martinka Kroa.
2: Ahoj Renčo, já tě zdravím, ahoj. Já ti zahřívám tvoji moderátorskou židli dneska.
1: To je v pořádku, doufám, že se o toho Péťu pěkně stará.
0: Velmi kvalitně, ale pojďme na fotbálek. Ty seš tady v Bulharsku, Bulhaři nehrají, nejsou účastníky mistrovství světa, toho finálového turnaje. Tak žije to tam fotbalem, nebo jak to tam vypadá?
1: Byla jsem příjemně překvapená, protože to fotbalem žije takhle. Ne, že by Bulhaři sledovali každý zápas, ale opravdu musím říct, že tady Zlaté Písky jsou v obležení německých turistů. No a to, co se tady dělo včera, když hráli Němci s Kirasem, tak to vypadalo, že nejsem v Bulharsku, ale že jsem opravdu v Německu. Totálně plné restaurace, bary, tam, kde měli pochopitelně ne televizi, to je málo. Jo. To musela být opravdu obří obrazovka. Tolik německých turistů, bylo zjevné, že si přivezli dresy. Teď takhle, co si řekneme, musíme si to říct na rovinu, v tuhle tu dobu je tady nejvíc takových jako důchodců, jo, ale je to hrozně hezký, když vidíte chlapíka v letech s manželkou, jak má namalovanou na tvářích tu německou vlajku, prostě jako bylo to veliký, opravdu bylo to veliký, samozřejmě 7-1, pak se tady jakože bojaře slavilo a bylo i evidentní, že ten, kdo nepřenáší nic z mistrovství se tady ty fotbalové zápasy, tak měl prostě prázdno v té restauraci, jo, takže tady je zjevné, že prostě buď vysíláš fotbal a máš tam lidi, nebo ho nevysíláš a máš smůlu.
0: Takže turisti přivezli do Bulharska fotbalovou euforii a nadšení. No, ty si předpokládám minimálně po očku to sledovala, nebo jsi byla účastna toho procesu sledování a následných oslav. Nebylo ti trošku trapné fandit Kirasu?
1: Takhle, musím říct, že ve chvíli, kdy jsem se dívala 1-1, tak jsem říkala, to není možný, Kiraso musí být z hůru nohama. Já jsem trošku, přiznám se, já vždycky trošku fandím tím slabším, ale prostě to tak mám, samozřejmě ne, když hrají Češi, jo, to tak fandím Čechům za každý okolností. Trošku jsem fandila Kirasu, ale spíš jsem si říkala, ježiši, to by byla ostura, kde by ti Němci, pro boha, oni z jedné šance Kirasa dostanou gol, to je ostura, no ale tak když dáš pak 7 gólů, no tak klidně můžeš dostat i jeden ostudný. To by se nám samozřejmě ve čtvrtek, když budeme hrát s Jihoafrickou republikou, taky líbilo. No a hrozně se tady turisti, čeští turisti se právě na čtvrtek těší, protože tady jinak spousta Poláků, ti na mistrovství se ta nehrají, jak jsem říkala, Němci a pak Češi. Takže zase ve čtvrtek se můžeme těšit, že tady Zlaté Písky v obležení českých turistů a doufám, že potom bude zase důvod k oslavám, tak jako ho měli včera Němci.
0: To už probereme tady ve vysílání, tak už se budeme těšit zítra opatrně s Kirasem, ať trefíš k letadlu, jo?
1: To nic takového, neboj. Zítra ráno jsem v Praze a zítra odpoledne si tě půjdu pěkně zkontrolovat.
0: Tak jo, děkuju. Papá Renata Kuková, zatím tady z Varny, ale už zítra odpoledne tady na Impulzu. Díky, užij zbytek dovolené.
1: Ahoj, zdravím vás všechny, ahoj.
3: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.

0: Radio Impuls. Doprava 007.
1: A i teď nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Asi 12-kilometrovou kolonu kamionu sledujeme na bratislavské D2 před Brnem. Tak to bude o nervy. Trhanou šňůru kamionu taky máme na D1 na příjezdu do Brna od Vyškova. Asi 3-kilometrová šňůra popojíždí v Náchodě směrem od Polska na Jaroměř. A další kolony vidíme mimo jiné na Pražském okruhu před Ořechem směrem k D1, ale i k D5. Ale tohle všechno zakončíme pozitivně. Kolona na tahu Praha-Brno po nehodě za Humpolcem už se rozjela. Výborná zpráva. Další klidně přidejte vy, buď zavolejte na 605 222 007, anebo to nahrajte do naší žluté mobilní aplikace se 4A, kterou zajisté už všichni máte ve svém chytrém telefonu. No a šťastnou cestu s Impulzem, taky s Evou Farnou a Mirai. Vzpomeneš si právě teď.

České prázdniny s rádiem Impuls. Lidé, místa, jídlo, příběhy. Startujeme 29. června. Všude dobře, u nás ne.

0: odpolední impuls, jestli jste nestihli čaj o páté, protože je 17.27, můžete si dát dobrý kafe. Dá se o s vámi Lucie Bílá, už za chvilku další česká muzika. No a taky dneska byli fakci naši radostní velvyslanci, právě Martina Kroa zjišťovala, co vás naposledy zahřálo na srdci. A vy se to dozvíte už za pár minut ve vysílání Impulzu.
1: Kdo šetří, má za tři.
2: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
4: Nový blesk pro ženy musíte mít. Dortík povolen. Víme, jak mlsat a hubnout zároveň. 15 let žije s mladším partnerem. Svatba, až nazraje čas, říká Arice Bendová. Nejlepší recepty z českých jahod. Ubečte si bábovku, koláč i roládu. A navíc vyhrajte hotovost a super dárky. Každé pondělí blesk pro ženy v prodeji.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
8: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
9: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá. Nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na Toyota.cz.
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou. Rádio.

0: Impuls, za chvíli Impuls z krabička, tam už připraven Olympik a jasná zpráva. No a taky dneska byli fakci naši radostní velvyslanci a právě Martina Kroa, která se zajímala o to, co vás naposledy zahřálo na srdci, kromě teplého oběda a teplé večeře.
1: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio.
2: Co vám naposledy udělalo největší radost?
3: Když jsem se bavila s mýma mladšíma sourozencema o tom, co by chtěli dělat, mi to přišlo hrozně roztomilý a měla jsem z toho radost, že už když jim je 7, tak mají takový sny, že chtějí být doktoři, tanečnice.
4: Ježíš Maria, tak to bylo. Já jsem pobýval měsíc ve Vietnamu a od té doby, co jsem se vrátil, tak mi nikdo neudělal tak dobrou tradičně připravovanou vietnamskou kávu, jako to bylo ve jedné vietnamské restauraci. Zároveň byl tam neuvěřitelně milý číšník.
2: Co vám naposledy udělalo největší radost?
5: Asi to, že jsem se stěhovala a osamostatnila a teď už mám vlastní kuchyni podle svých vlastních pravidel.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: se další muzika už za chvíli. Elán a Stušková. Sledujeme za vás i dopravu. Pořád to drhne na příjezdu do Náchoda z Polska směrem od Klocka a doprava 007 je tady už za 3 minuty. Jsou tady každé ráno, každé všední ráno, stačí je zvednout. 100 000 korun každé ráno u Impulzových. Poslouchat Impulsa, hlavně Impulzovi se vyplatí, zapojit se do hry a halo, tady Impulzovi taky. No a pak jenom čekat, když vám zazvoní telefon, říct to správné heslo a můžete mít právě až 100 000. Dneska se to stalo, alespoň z části. Petr totiž zvedl telefon, ale heslo nezaznělo, to už je škoda. Když uděláte ty malé krůčky k tomu, zaregistrujete se na webu Impulzu nebo v naší žluté mobilní aplikaci nebo prostřednictvím prémiové SMSky na čísle 906 1109. Tak ty telefony berte i ze skrytého nebo neznámého čísla. Jakmile to ráno zazvoní, každému řekněte halo, tady Impulzovi. Takže možná se štěstí usměje zítra právě na vás. Registrujte se, poslouchejte Impuls a říkejte vždycky správné heslo. Halo, tady Impulzovi. Partnerem hry je Betano, oficiální podporovatel mistrovství světa FIFA 2026.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: A právě teď opět servírujeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Z Global Asistance hlásí Lenka Roštoková. Lenko, hezké odpoledne.
2: Ahoj Petře, hezké odpoledne. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna očekávejte silný provoz a nárazové kolony, hlavně kamionů mezi 216. a 196. kilometrem. Podobná situace je na D2 z Bratislavy do Brna mezi 11. a 1. kilometrem. Na silnici 18 na trase Příbram Sedlčany u mostu přes Vltavu probíhá odtah traktoru po požáru. Komunikace je uzavřená, počítejte se zdržením. Ucpané silnice 33 na průtahu Náchodem ve směru z Polska. A doprava v Praze odpovídá odpolední špičce. Zdržíte se na Pražském okruhu ve směru na Ruzině, kolona od Vesce k Ořechu na 19. kilometr a ve směru na dálnici D1 budete popojíždět od plzeňské D5 k Ořechu. Pomalu to jede třeba také v Kubelské Zloubětí na Doletňan. Global Assistance, Lenka.
1: Lenko, děkujeme, hlavně ať to pondělí dobře skončí, v pohodě, dávejte pozor, když tak se ozvěte do dopravy taky, buď zavoláním na 605 222 007, nebo nahráním vzkazu do naší žluté mobilní aplikace se 4 a šťastnou cestu s Impulzem. Dneska ode mě všechno, loučí se Petr Brožík, střídá Vláďa Jaroš. Ahoj.
3: Ahoj, jsem připraven a nesu takovou zajímavou věc, protože na Karlovarsku tak se astronomové chystají na jeden unikátní jev a to je takzvaně vyhlížející svítící oblaka to jsou. A jestli to je jako viděno i pouhým okem a co to přesně znamená a kdy to můžeme vidět, tak o tom se budeme bavit právě po té 18. hodině. Já se spojím s reportérem z Karlovarska naším a to bude Dušan Valenta, ten nám to řekne. Slyšel jste někdy ten pojem svítící oblak?
1: Oblaka, slyšel jsem, neviděl jsem, ale mám z takovýhle věcí respekt, tak bych měl strach, že se třeba něco chystá.
3: No, ty vidíš nějaký den nezávislosti, viď? Já jsem jednou šel takhle. A ty, ono, když se jako v noci, já jsem se jednou vracel a nebylo to prosím tě z restaurace, jak si asi myslíš, tak jsem šel a ty mračina se jednou ve spojení s tím měsícem dostali do takového tvaru, že jsem se opravdu lekl, že tam je UFO a víš, jak to prožíváš a ty oči vidí trošku něco jiného než to, ale ten mrak se pak pohnul a zjistil jsem, že to je jenom divná kombinace, takže jo, jak říkáš, možná den nezávislosti, ale bude to asi romantičtější.
1: Třeba to UFO fakt byli, jenom to maskovali.
3: Možná.
1: Tak těšíme se, poslouchejte dál, pokračuje s vámi Vláďa, rozmějte se dobře, poslouchejte Impuls.

0: Hezký pondělní večer, naladili jste si Rádio Impuls. Budeme vám hrát i po celé. Ilona Čáková si na chvíli zahraje na Madonu, poslechneme La Isla Bonita. Díváme se taky na zítřejší počasí. V Čechách čekáme polojasno, oblačno, postupně zataženo, od západu místy déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty okolo 24 stupňů, jich Moravy bude mít 26.
1: S rodinou máte jistotu.
2: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
3: Rodina je milá.
4: Jede poštovský pár.
1: A rodina umí podržet.
5: Mohli bychom vám pomoct my?
2: Jo, jestli vozíte pečivo, tak ráda.
3: Pobavit se.
6: To není možný.
1: Máte rádi Kláru?
3: Vidíte, ještě, že nás máte, jo?
6: Určitě.
3: Nebo Honzu?
2: Ježišmarja, pak jste Honza Daněk.
3: Nebo oba?
5: Mějte se.
3: Šťastnou cestu.
1: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
7: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do 15. června nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
8: Léto, Liberec a ta nejlepší muzika na čtyřech stagech. 32. ročník festivalu Benátská s Impulzem vypukne 23. a 26. července a jako hlavní zahraniční hvězda dorazí legendární Roxette. Těšte se i na absolutní špičku české a slovenské scény. Kapely Lucie, Činasky, Škvor, Richarda Millera, Doktor Pepe a desítky dalších. Nejvýhodnější vstupenky nakupujte právě teď na www.benacka.cz. Benácka, pojďte se bavit.
9: Česko čekají tropy, soutěží se historicky největší železniční tender a zápas českých fotbalistů proti JAR povede ženská rozhodčí. Hezký poslech u zpráv v 18 hodin přeje Honza Varga.
10: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
9: Tak bude to chtít zase krátké rukávy. Po chladnějším úvodu týdne čeká Česko prudké oteplení. O víkendu vyvrcholí tropickými teplotami až 35 stupňů Celsia a lokálně i tropickými nocemi. Podle předpovědi meteorologů bude ochlazování od severozápadu pokračovat do středy. V úterý a ve středu se objeví občasný déšť nebo přehánky s maximy do 26. Od čtvrtka začne přesunem tlakové výše proudit horký vzduch z jihu, což vyžene čtvrteční teploty k 31 stupňům a páteční k 33. Skutečně horký víkend s rizikem bouřek z tepla pravděpodobně ukončí nedělní studená fronta. Podle dlouhodobého výhledu ale letní ráz počasí s průměrnými teplotami kolem 25 stupňů vydrží až do začátku prázdnin, kdy se v červenci očekává jen mírný pokles o 1 až 2 stupně. Trhy si brousí zuby na levnější ropu. Její ceny by mohlo snížit znovu otevření Hormuzského průlivu po iránsko-americké dohodě o ukončení konfliktu na Blízkém východě. Ta se má ve Švýcarsku podepsat během pátku. Ekonom Petr Bartoň ale v Impulze Honzy Benešovského optimismu zmírnil.
11: Pořád bude dražší ta ropa než před covidem, takže ani žádný sešup u benzínových stanic nemůžeme bohužel čekat.
9: Trhy podle Bartoně zároveň reagují mnohem pomaleji na dobré zprávy než na ty horší. Na začátku konfliktu na Blízkém východě tak ropa a ceny pohonných hmot vystřelily. Po podepsání mírové dohody ale může být pokles cen spíše pozvolný. V Praze a Středočeském kraji vrcholí historicky největší železniční tender na provoz příměstských vlaků. Do finále 30-leté zakázky na nákup a provoz nových velkokapacitních souprav přišly dvě nabídky. Levnější podali České dráhy s částkou přes 165 miliard korun, konkurenční RegioJet požaduje o 18 miliard více. Společnost Arriva ze soutěže odstoupila. Obě finální nabídky překonaly původní odhady a úředníci je teď budou detailně prověřovat. Nový provoz se má spustit od roku 2030. Podpis smlouvy s vítězem se plánuje na konec roku. Průvodce rakoviny děložního čípku ohrožuje i muže. Lékaři nově doporučují očkování proti takzvanému HPV nejen dospívajícím dívkám, ale i chlapcům. Od 11. do 15. narozenin jim vakcínu dokonce hradí pojišťovna.
12: Lékaři před HPV virem dříve varovali především dívky. Ty už dnes ale ohrožuje čím dál míň. Onkolog Jan Klozar ale upozorňuje, že počet nemocí spojených s tímto patogenem roste naopak u chlapců.
13: Nádoru patrových mandlí a kořene jazyka je dnes už více než těch nádorů
6: hrdla děložního tímto nádorem. Jsou postiženi především muži, takže nemá logiku očkovat jenom holčičky, ale je vhodný očkovat obě pohlaví.
12: Vakcinace je ideální ve věku, kdy dítě chodí na druhý stupeň základní školy. Když to ale dívky a chlapci nestihnou, je dobré to dohnat i později, což Impulzu řekl další onkolog Michal Vošmik.
13: Sice je v pozdějším věku, přiznáváme, trošku nižší účinnost, ale zase na druhou stranu pořád je možné dohnat to neočkování.
12: Pozdější vakcinaci ale může pocítit i naše peněženka. Vyjde totiž i na několik tisíc korun. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
9: Čtvrteční klíčový zápas českých fotbalistů proti Jihoafrické republice budou mít v rukou ženy. Na mistrovství světa v Americe bude utkání řídit Američanka Tori Pencová. 39-letá sudí se stane teprve druhou ženou v historii, která jako hlavní rozhodčí povede utkání mužského mistrovství. Na čárách ji budou asistovat krajanky Brooke Mayová a Catherine Nesbitová. Pencová, která loni pískala finále ženského šampionátu, je na turnaji jednou ze dvou hlavních rozhodčích žen. Zápas v Atlantě začíná v 18 hodin našeho času a svěřenci Miroslava Koupka v něm po úvodní prohře 1-2 s Koreou nutně potřebují zvítězit. Zprávy jsou na konci, dál vysílá Vláďa Jaroš.
0: A přeju vám dobrý večer. Obloha nám bude dělat zase radost. Astronomové na Karlovarsku už vyhlížejí svítící oblaka. Co si pod tím představit? Spojíme se s Dušanem Valentou za 35 minut, ať nám to lépe vysvětlí.
10: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Dobrý večer, Rádio Impuls s vámi. Marek Ztracený dnes ráno naším hostem u Impulzových. Zpívalo se, hrálo, rozdávali lístky na Letnou, veselo bylo. Záznamy z toho najdete na našich sociálních sítích, tak se určitě podívejte. Sledujeme taky dopravu 007, pořád nám to drhne na příjezdu do Náchoda. Zkoukneme i Pražský okruh, bude to za 2,5 minuty.
1: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba jelen univerzální prací prášek 60 pracích dávek jen za 219 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
2: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
3: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc. Nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.

0: Radio Impuls. Doprava 007.
1: Za chvíli další česká muzika, třeba Činasky, teď vezeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Několika kilometrovou kolonu kamionů tu pozorujeme před Brnem, a to na D1 na cestě z Vyškova na Prahu, nebo taky na bratislavské D2 před Brnem. Pořád drhne doprava na příjezdu do Náchoda směrem z Polska na Jaroměř. Další kolony ty sledujeme na Pražském okruhu směrem od D1 k D5 před Ořechem a hustý provoz očekávejte v Praze v Kbelské ulici na trase z Hloubětí na Doletňan. Teď všechno, mažeme tabuli a budeme na ní za chvíli psát dopravní informace znovu. Udělejte to, přivítejte taky ty vaše přes žlutou mobilní aplikaci a my je pošleme do vysílání. S námi se můžete spojit nebo 605 222 007 a tady už je veselo ze strany Whitney Houston. U nás to zpívala Helena Vondráčková, Mám nový vůz, to jsou zprávy. My jsme o té české muziky, tak za ní se opravdu vydáme. Činasky, potkal jsem tě po letech už za pár chvil. Jezděte opatrně. Šťastnou cestu přeji, Impuls.

chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si, slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let

0: Večerní společnost vám dělá Radio Impuls. Za malou chvíli vám dopřejeme další hudební zážitek a to pozor, bude něco velkolepého. Loni jsme pozvali do hudebního klubu Doupě Richarda Millera a tak živák se 4A z Loňska z Doupěte. Nebude to lehké, tak ten si užijete za pár málo chvil. Vydáme se taky do hry Halo, tady Impulzovi. Petr dneska nezvedl telefon, neřekl ho dobře, heslo Halo, tady Impulzovi. Takže to nemohlo splnit všechno to očekávání, které by jinak přišlo. Zkusme to zítra. Pojďme se domluvit zítra mezi 5. a 9. Halo, tady Impulzovi, jakmile vám zazvoní telefon, předtím přihláška na www.impuls.cz a hned budete mít den lepší.
1: Vtip Vlasty Korce.
2: Tati, prosím tě, byl jsi někdy zamilovaný do učitelky?
3: No jasně, chlapče, samozřejmě, že jsem byl zamilovaný do učitelky.
2: A jak to dopadlo?
3: No, tvoje máma tě přepsala na jinou školu.
4: Mami, proč máme všechno od konceptu?
5: To jen se zeptej, tatínka.
6: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
7: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
8: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
9: Do historie zpátky.
10: Ty jsi kdo? Nějaký dědečku Fajdula?
9: Vůli Česí, Basraketák, Vidlík, Rex, Strixí a mnoho dalších starých známých.
11: Jsi starý, protože máš pléš, Vůli.
9: Ti všichni se na vás těší v novém rodinném filmu Toy Story 5 Příběh hraček. Do kin uvádí Falcon od 18. června.
12: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do 15. června nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
13: Sluneční brýle mám. Opalovák taky. Novou knížku. No jo.
14: V Luxoru, největší síti knihkupectví v Česku, teď najdete spoustu parádních knih za vyletněné ceny. Romantika, detektivky nebo sci-fi už od 99 korun. Najdete v Luxorech po celé republice nebo na luxor.cz.
15: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
17: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
18: Myslím, že to bude za C. Gumák.
17: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
19: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Žijeme českou muzikou. Živák, Rádia Impuls.

Ano, čas, tak ten nás někdy tíží, někdy je naším dobrým společníkem, ale někdy zase na druhou stranu je čas proti nám. Ono se o něm často zpívá, i Karel Gott zpíval, že čas letí jako bláznivý, já nechytím ho ani vy, ale ten, kdo o něm bude zpívat za chviličku v Impulzovic krabičce, je Helena Vondráčková. Teď ale pojďme být romantičtí, na hřebenech Krušných hor se totiž budou pozorovat svítící oblasti.

0: nějaká, potřeba je k tomu noční zcela tmavá obloha bez nízkých mraků. Nejlepší podmínky mají nastat právě v tomto týdnu. Řekneme si teď víc s naším reportérem Dušanem Valentou. Dušane, dobrý večer.
1: Ano, dobrý podvečer. Z Krušných hor hlavně amatérští hvězdáři si už objíždějí místa, ze kterých budou oblohu pozorovat. Ideální jsou oblasti, kam se dá dojet autem. Je potřeba stativ, pořádný fotoaparát s vybavením a chybět by neměl ani dalekohled. Tohle všechno něco váží a tak mezi nejoblíbenější místa patří okolí přehrady Sláje, oblast mezi Klínovcem a Meruzínou a pak třeba Jelení nebo Přebus.
0: A proč zrovna tyhle místa?
1: Tak to je jednoduché, není tam světelný smog, prostě není tam moc obydlených domů a pouličních lamp. Podle hvězdářů takových oblastí v Krušných horách bohužel ubývá. Zmiňují v téhle souvislosti hlavně okolí Abrtam, kde se dřív dala obloha celkem dobře pozorovat.
0: Pozorovatelé noční oblohy teď tedy mají zájem o svítící oblaka. Pojďme všem vysvětlit, o co přesně jde, kdo by nevěděl.
1: Tak jsou to mraky, stříbřité, jasně modré, až zářivě bílé závoje, vlnky nebo vlákna na jinak tmavé noční obloze. Asi tak by se to všechno dalo popsat. Nejlépe bývají vidět kolem půlnoci a to z míst, kde je dokonalý výhled na sever. Efekt vytváří krystalky ledu ve výšce zhruba 90 km nad zemí. A právě tento týden je pro pozorování svítících mraků nejlepší. Vše má přitom vyvrcholit letním slunovratem, to znamená 21. června.
0: A po 9 měsících bude baby boom. Vnímám to tak.
1: Možná ano.
0: Uvidíme. Nechme se překvapit, Dušane, děkujeme za osvětlení situace. Pozdravy do Krušných hor a mějte se hezky, naslyšenou.
1: Díky, hezký večer přeju.
2: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovy.

ještě s tím časem vzpomněl jsem si taky na můj čas, sanitku. Tohle je Helena Vondráčková, Čas je proti nám. Vydáme se i na silnice, než bude další česká muzika, šňuru kamionů vidíme na D2 před Brnem. Za chvíli třeba kapela Jelen, zůstaňte s námi.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Dobrý večer, máme pro vás nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Lenka Roštoková v tom jede s námi. Leni, ahoj.
2: Ahoj, Vláďo, hezký večer. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna očekávejte silný provoz a nárazové kolony, hlavně kamionů mezi 210. a 196. kilometrem. Podobná situace je na D2 z Bratislavy do Brna mezi 11. a 1. kilometrem. Na silnici 52 na trase z Pohořelic do Mikulova u Pasohlávek bouchal motorkář, počítejte se zdržení. Mezi Jindřichovým Hradcem a Třebíčí na silnici 23 u Studené zasahují záchranáři u nehody motorkáře a kolona popojíždí na silnici 33 na průtahu Náchodem ve směru z Polska. Z Global Assistant, Lenka.
1: Hlášení z Globálu, Leni, děkujeme. A teď vy řadu máte teď u sebe, abyste se chopili šance přes žlutou mobilní aplikaci, dostali se k nám do vysílání. Děkujeme za každou spolupráci po 19. hodině. Teď vám hrajeme share.

0: Alfa.
1: Se skupinou Jelen jsme se doputovali ke konci 18. hodiny. Naopak i česká muzika otevře 19. skupina Holky, ještě tehdy ve čtyřech. Tak hned po zprávách s Honzou doplníme i počasí. Zítra v Čechách čekáme polojasno oblačno, postupně potom zataženo od západu místy déšť nebo nějaké přehánky. Nejvyšší teploty okolo 24 stupňů, na horách bude kolem 16.
2: Cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
3: Ti Tuaregové, to jsou kočovní pastevci, a ti Berbeři, tak tady mají zvláštní vlastnosti, takový zvláštní metabolismus. Oni vydrží prý bez vody až 5 dní.
2: Létá po světě a bere nás sebou.
3: Když se dotkne dláva moře, tak se říká, že bohyně ohně Pele se hádá se svojí sestrou, která je zase bohyní moří. Takže až budeme někdy na Havaji, tak na Big Island anebo Maui navštívme sopky, stojí to za to.
2: Cestovatel Jirka Kolbaba, každé dopoledne po 10. na Rádiu Impuls.
4: Teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
5: Čas je to nejcennější, co máte. Proto je dobré mít dobře pojištěnou každou vteřinu. Životní a úrazové pojištění ČPP. Když jde o život, jedeme v tom s vámi.
6: V Chorvatsku během víkendu zemřelo 5 Čechů, na Rychnovsku řádilo tornádo a opět zamíříme na fotbalové mistrovství světa. Zprávy v 19 hodin přináší Honza Varga.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: V Chorvatsku o víkendu zemřelo celkem 5 českých občanů. Ministerstvo zahraničí aktuálně prověřuje úmrtí Češky v severochorvatském městě Crikvenica, která tam v sobotu zemřela za zvláštních okolností. Podrobnosti ale zatím nejsou k dispozici. Další 4 české oběti si vyžádala nedělní srážka plachetnice s katamaránem nedaleko Splitu. Na potopené lodi bylo celkem 8 Čechů, 3 ze 4 zemřelých byli obyvatelé Bolatic na Opavsku. Zbylí 4 cestující skončili v nemocnici, jejich stav ale není vážný. Příčiny tragické námořní nehody se vyšetřují. V Česku letos řádilo už 5. potvrzené tornádo. To podle meteorologů zasáhlo v sobotu kolem poledne Rychnovsko v podhůří Orlických hor. Slabší živel se vytvořil na jedné z přeháněk mezi Semechnicemi a Kvasinami, přičemž svědci v některých momentech zaznamenali i více vírů současně. Rotaci potvrdila také analýza radarových dat. Vítr za sebou nechal zhruba 11-kilometrový pás škod. V Semechnicích poničil hřbitovní náhrobky a zhodil střešní tašky, s Kvasin jsou hlášené také popadané stromy. Událost se obešla bez zranění. Pražská katedrála svatého Víta má nové varhany. Ty výjdou maximálně na 160 milionů korun. Většina peněz už se vybrala ve sbírce, do které se může veřejnost ještě pořád zapojit. Nové varhany, navazující na ty předchozí z dob baroka a renesance, představuje organolog Štěpán Svoboda.
7: Nástroj je to samozřejmě velký, protože i katedrála je velkým prostorem. Má 4 manuály, prohru rukama, pedál a celkem 122 rejstříků. Varhaník může nástroj ovládat ze dvou hracích stolů. Jeden je vestavěný, tedy je nahoře na kůru, a druhý mobilní.
6: Na nové varhany ve svatovítské katedrále přispěli v národní sbírce tisíce dárců, kteří vybrali téměř 155 milionů korun. O nový nástroj usilovala církev 14 let. S myšlenkou prý tehdy přišel kardinál Dominik Duka. Naši fotbalisté se pomalu chystají na další zápas mistrovství světa. Ve čtvrtek narazí na Jihoafrickou republiku. Náš reportér Jan Čada zjistil, že jeden z Jihoafričanů žije i na Zlínsku a teď přesně neví, komu fandit.
8: 54-letý sympaťák Chris Geldmacher pracuje na zahradě už pěkně stylově, totiž v jihoafrickém dresu. Srdce má poněkud rozpolcené.
9: Problémem je má rozpolcená loajalita. Chci, aby vyhrálo Česko i Jižní Afrika. Takže se nemůžu rozhodnout.
8: Jak říká, má to těžké, hrají jeho stará a nová země, obě má rád. Na typování moc není a čeština mu jde stuha, ale přece.
10: Česky 3 a Sudafrika 1.
8: Takže kéž by 3-1 pro Českou republiku. Chris má dosud živé vzpomínky na šampionát v jeho rodné zemi v roce 2010. Tehdy viděl na velkém plátně zápas domácích s Mexikem a na vlastní oči osmifinálový duel Holandsko Chorvatsko, Slovensko. Maminka pochází ze země tulipánů. A teď ještě jednu věc, kdo pak, paní Hano a pane Chrisi, bude brát zlaté medaile z celého mistrovství?
0: Německo?
10: Brazil.
8: Tak to je pořád ještě ve hvězdách. Jan Čada, Rádio Impuls, Provodov.
1: A teď už za muzikou. Dneska ráno jsme tady měli vzácnou návštěvu. U Impulzových snídal Marek Ztracený. Jak to tam vypadalo, jo? Jak se živě zpívalo? Všechno si shrneme okolo 7:30. Teď holky si sen začíní.
2: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio.

Pamatujete si, jaké to bylo, když vám bylo 18? Podělte se s námi o vaše vzpomínky. Když nám bylo 18, každý den po 15. hodině na rádiu Impuls.

0: Když láska schází, za chvíli o tom bude zpívat Iveta Bartošová. Budeme žít českou muzikou a koukáme na silnice, to je také to, co potřebujete. Silnější provoz je teď na dálnici D2 i další starosti, tak vám přineseme už za 2 minuty do dopravy 007.
1: Notino Black Friday je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na notino.cz.
2: Notino. Today is yours. Feel good.
3: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na Toyota.cz.
4: Mobil.cz. Simkarta, kde si vyberete nejvíc odměn za každé dobytí. Potřebujete novou či další simkartu? Hodně internetu, levné volání? To všechno máme. Už od 99 korun koupíte na mobil.cz, na poštách či v dobrých trafikách. A žádné smlouvy. To je Mobil.cz.
5: Radio Impuls. Žijeme muzikou, českou muzikou.

0: Žijeme muzikou, českou muzikou. Rádio Impuls, doprava 007.
1: Vítejte na Impulzu, dobrý večer. Máme pro vás nejrychlejší dopravní informace, a to z celého Česka. Silnější provoz čekejte na dálnici D2 na příjezdu do Brna od Bratislavy. Kolona se tam ale průběžně zkracuje, to jsou dobré zprávy. A teď čekáme na vás, jak to máte. Dejte vědět přes žlutou mobilní aplikaci nebo 605 222 007, jak se jede vám ve zbytku republiky. Šťastnou cestu.

0: Skupina Mirai, Summer Love, za chvíli žijeme dál českou muzikou a teď ještě důkaz, že už jsme tak činili ráno po 8. dneska u Impulzových. Přijel s námi posnídat Marek Ztracený, hrálo se, zpívalo, taky si někteří z vás odnesli lístky na Markův koncert na Letenské pláni. Takhle to dneska ráno vypadalo.
1: Před rokem si zažil třikrát Eden, čím bude ta Letná jiná?
2: Furt chci, aby to byl Marek Ztracený a furt chci, aby to byl ten bezpečný prostor pro moje fanoušky, který se mají bavit, ale já bych hlavně chtěl, aby to bylo světový v atmosféře. Možná si...

0: posázet stromečky.
1: Ježíš, to je hezký.
2: To byla Štěpánka, naše nejmladší posluchačka.
1: Byl nejsladší hlas, jaký jsem snad slyšel.
2: Souhlasím s tebou.
3: Dobré ráno, Marku. Kdybys mohl svému o 20 let mladšímu já předat jednu větu, která by ti vlastně nejvíc pomohla na cestě k tvému úspěchu, jaká by to byla?
1: Nechvátej.
4: Ahoj, Marku. A jak se těšíte na vystoupení na Letné?
1: Samozřejmě na Letenskou pláň se těším moc a je jedno, jestli tam bude 100 lidí, nebo 50 000 lidí, nebo 70, prostě bude to boží.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Už za minutu se opět vydáme na cesty, sledujeme silnice a doprava nám zpomaluje na D2 před Brnem. Aktuální informace z 007 tady budou právě za těchto pár vteřin a Petr Naď bude zpívat, jak si máme chránit svoje bláznovstva.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
2: Ahoj, ráno koukám do zrcadla, kdo tam je, umeju se, podívám se na sebe, jsem to já, řeknu si měj pěkný den a vám ho taky přeju. Mějte se krásně.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
3: Kilometr 32 směr Praha. Asi tam na osobáku mění kolo, dávejte na ně pozor.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Jsou tady nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Lenka Roštoková se nám přihlašuje do vysílání. Leni, ahoj.
4: Ahoj, Vláďo, hezký večer. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna vázne doprava mezi 3. a 1. kilometrem. Možné zdržení vás čeká také na dálnici D1 z Vyškova do Brna před 196. kilometrem. Ucpává se nárazově pravý pruh. A na silnici 11 na příjezdu do Hradce Králové z Prahy v Náchodské ulici na kruhovém objezdu ve směru do centra zasahují záchranáři u nehody auta z Global Assistance, Lenka.
0: Ještě pokračujeme po střech z bratislavské dálnice. Popis situace před Brnem. Halo, halo.
5: Nazdar Impulzovi. Nazdar. Hele, tak tady je dvojka na Brno. No, ta kolona má tak 3,5-4 kilometry, ano. Ale teď se to trhlo, tak se to rozjíždí. Ale zajímavější to bude ve čtvrtek, protože už začínají najíždět motorky na Grand Prix. To aj, pevný nervy teda. Tak časnou cestu a ahoj, impulzáci.
0: Aspoň s tím takhle počítáme, pro toho, kdo náhodou zapomněl, také s tím počítejte. Děkujeme i za tyhle úžasná hlášení a přípravu na to, co může přijít v další dny. Od toho máme žlutou aplikaci, krásně využíváte. Případně, když by vám náhodou někdy nešel internet, tak 605 222, na konci dejte 007, to je naše dopravní centrála. Ať už jedete kdekoliv, děkujeme, že posloucháte. A šťastnou cestu.

0: Dobrý večer, posloucháte Radio Impuls. Zítra čekáme v Čechách polojasno, oblačno, postupně zataženo, od západu potom místy déšť nebo přehánky, teploty okolo 24 stupňů.
1: S rodinou máte jistotu.
2: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
3: Rodina je milá.
4: Jede poštovský pár.
1: A rodina umí podržet.
5: Mohli bychom vám pomoct my?
2: Jo, jestli vozíte pečivo, tak ráda.
3: Pobavit
6: se. To není možný.
1: Máte rádi Kláru?
3: Vidíte, ještě, že nás máte, jo? Nebo Honzu?
2: Ježišmarja, pak jste Honza Daně.
1: Nebo oba?
5: Mějte se.
3: Šťastnou cestu.
1: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každý všední ráno od 5 do 9.
7: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na Toyota.cz.
8: Na možnost tragédie u Splitu upozorňovali dlouho. Lékař podvedl na 250 pacientů a Bonnie Tylerová je opět při vědomí. Zprávy ve 20 hodin má Honza Varga.
9: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
8: Začneme opět v Chorvatsku. Nedělní srážka katamaránu s plachetnicí, při které u chorvatského Splitu zemřeli 4 Češi, se stala v průlivu Splitska vrata. Podle tamních expertů úřady v tomto nejvytíženějším místě Jadranu dlouhodobě zanedbávaly kontrolu provozu. Čeští jachetní instruktoři po tragédii připomínají, že menší lodě by měly dát velkým plavidlům vždy přednost kvůli jejich horší manévrovatelnosti a výhledu. Plachetnice se po střetu okamžitě potopila. Tělo poslední čtvrté oběti dnes potápěči našli v hloubce přes 50 metrů. 4 přeživší Češi zůstávají v nemocnici mimo ohrožení života a příčiny neštěstí se dál vyšetřují. Lékař Roman Svoboda z Pražského ústavu leteckého zdravotnictví podvedl přibližně 250 pacientů, převážně seniorů. Neoprávněně od nich vybíral peníze za vyšetření a léky, které přitom hradily zdravotní pojišťovny. Podvodným prodejem léků si od roku 2021 přišel na zhruba 400 tisíc korun, které pak investoval. Podle vojenské policie se lékař k činům přiznal a uzavřel dohodu o vině a trestu. Soud mu schválil 2milionový peněžitý trest a 2letou podmínku s 5letým odkladem. Zákaz činnosti ale nedostal. Podle státního zástupce i díky tomu, že si pacienti jeho péči velmi chválili. Zpěvák Marek Ztracený oživil naše ranní vysílání. Uspořádali jsme s ním pondělní koncert na cestu do práce. Mezi 8 a 9 hodinou nejen živě zaspíval, odpovídal taky na zvídavé otázky posluchačů a rozdával vstupenky na svůj koncert na pražské Letenské pláni.
10: Jednou ze šťastných posluchaček byla Lucie.
11: O jakém uvažoval zaměstnání, když se úplně rozhodl, že bude zpěvákem?
12: Než jsem začal takhle s muzikou naplno, tak jsem ještě rozvážel dodávkou, připravoval jsem přílohy v kuchyni, nebo jsem učil lyžovat.
10: Marek Ztracený do příprav koncertu na Letné dává aktuálně 100%.
12: Jsem už úplně hotovej z toho, každý den se mi o tom i zdá, dokonce i dneska, takže jsem natěšený.
10: Letná navíc nebude jen o zpěvu.
12: Tam třeba budou například i zajímavé osobnosti, které třeba budou mít v ruce i určité věci, s kterými budou něco vykonávat.
10: Naše ranní vysílání s Markem Ztraceným protkali také živě zahrané písně. Tomáš Kabát, Radio Impuls.
8: A u muziky zůstaneme. Britská zpěvačka Bonnie Tylerová se po více než 5 týdnech probrala z umělého spánku, do kterého ji lékaři uvedli po akutní operaci střev v Portugalsku. Podle jejího týmu je interpretka hitů jako Total Eclipse of the Heart stále vážně nemocná a zůstává na jednotce intenzivní péče v nemocnici ve městě Faro. Lékaři jsou sice ohledně jejího zotavení optimističtí, léčba si ale vyžádá delší čas. Zpěvačka proto zrušila veškerá svá vystoupení plánovaná na letošní léto až do konce srpna.
9: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

Potkal jsem jednu holku na diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní, ať prej se neptám, a jdu rychle.

0: Léto, Liberec a ta nejlepší muzika na čtyřech stagech. 32. ročník festivalu Benátská s Impulzem vypukne 23. a 26. července a jako hlavní zahraniční hvězda dorazí legendární Roxette. Těšte se i na absolutní špičku české a slovenské scény. Kapely Lucie, Činasky, Škvor, Richarda Millera, Doktor Pepe a desítky dalších. Nejvýhodnější vstupenky nakupujte právě teď na www.benacka.cz. Benácka, pojďte se bavit.
1: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
2: Myslím, že to bude za C. Gumák.
1: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
3: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

se rozběhnul hlavou proti zdi. V krku mám sucho a v prstech tvoje prsty. Vlak, kam si nasedla, těžko zabrzdím. Dokud se udržím, nehodlám se pustit.

uvědomím, kolik je let.

0: Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Rádio Impuls. Je 21 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Začínají zprávy s Honzou Vargou. Hezký večer. Generální ředitelé České televize Hynek Chudárek a Českého rozhlasu René Zavoral jsou šokovaní vládním návrhem koalice ANO, SPD a motoristů k sobě. Ten má veřejnoprávním médiím ročně sebrat až 1 400 000 000 korun. Podle šéfů obou institucí jsou tyto škrty likvidační a vynutili by si masivní propouštění i omezení tvorby. Česká televize by mohla propustit až 500 lidí a omezit výrobu pořadů, rušení kanálů, ale neplánuje. V Českém rozhlase hrozí propuštění až 200 zaměstnanců, včetně zahraničních reportérů, a také možný zánik stanice Radiožurnál Sport nebo Symfonického orchestru. Oba ředitelé chtějí o situaci s vládou jednat a pokusit se rozhodnutí zvrátit. Původce rakoviny děložního čípku ohrožuje i muže. Lékaři nově doporučují očkování proti takzvanému HPV nejen dospívajícím dívkám, ale i chlapcům. Od 11. do 15. narozenin jim vakcínu dokonce hradí pojišťovna.
2: Lékaři před HPV virem dříve varovali především dívky. Ty už dnes ale ohrožuje čím dál míň. Onkolog Jan Klozar ale upozorňuje, že počet nemocí spojených s tímto patogenem roste naopak u chlapců.
3: Nádoru patrových mandlí a kořene jazyka je dnes už více než těch nádorů hrdla děložního. Tímto nádorem jsou postiženi především muži, takže nemá logiku očkovat jenom holčičky, ale je vhodný očkovat obě pohlaví.
2: Vakcinace je ideální ve věku, kdy dítě chodí na druhý stupeň základní školy. Když to ale dívky a chlapci nestihnou, je dobré to dohnat i později, což Impulzu řekl další onkolog Michal Vošmik.
4: Sice je v pozdějším věku, přiznáváme, trošku nižší účinnost, ale zase na druhou stranu pořád je možné dohnat to neočkování.
2: Pozdější vakcinace ale může cítit i naše peněženka. Vyjde totiž i na několik tisíc korun. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
1: Obchodní dům Breda v Opavě se opět částečně otevřel veřejnosti. V přízemí historicky cenné budovy, která projde zásadní rekonstrukcí, otevřeli prostor zvaný Breda Point pro pořádání kulturních a společenských akcí. A jak zjistila redaktorka Eva Panošová, zájem o jeho využití je velký.
5: Přízemí s otevřeným výhledem na náměstí nabízí místo pro 200 lidí, které je možné upravit podle typu akce. Velká rekonstrukce legendárního obchodního domu by měla začít na přelomu let 2027 a 2028 a do té doby bude Breda Point fungovat. V budoucnu by zde pak mělo v suterénu vzniknout loutkové divadlo, na střeše bar a restaurace s výhledem na město a Jeseníky, bude zde společenský sál a také kanceláře a malé obchody. Eva Panošová, Rádio Impuls, Opava.
1: Fotbalisté Španělska vstoupili do mistrovství světa v Americe překvapivou bezgólovou remízou s Kapverdami. Úřadující mistři Evropy nedokázali v Atlantě proměnit ani jednu ze svých 27 střel. Největší šanci favorizovaných Španělů spálil v prvním poločase Ferran Torres, který trefil břevno. Outsiders Afriky navíc za celý zápas předvedli jediný faul, což je nový rekord mistrovství světa. Španělsko se v příštím zápase utká v neděli se Saudskou Arábií, zatímco Kapverdy vyzvou Uruguay. V Čechách zítra čekáme polojasno až oblačno, postupně se bude obloha zatahovat a od západu se objeví déšť nebo přehánky, později výjimečně i bouřky, na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno, během dne ale bude postupně přibývat oblačnosti a večer také může ojediněle sprchnout. Naměříme k tomu 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

Dnes už viem, že iný ťa získal. A to zráža ma na kolenách.

0: dobrá muzika. Ta si u nás pauzu nedává ani v noci. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jen písničky, které máte rádi. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. Ve dne v noci. Rádio Impuls. Je 22 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Hezký večer u zpráv přeje Honza Varga. Na dálnici D1 na okraji Prahy u újezdu u Průhonic se po 20. hodině staly dvě vážné nehody, při kterých se srazilo celkem 5 aut. Podle záchranářů utrpěli dva muži ve věku kolem 50 a 60 let závažná vícečetná poranění. Oba jsou při vědomí a skončili v traumacentru. Při jednom ze střetů narazil osobní vůz do stojícího auta údržby silnic a zranil tamního pracovníka. Na příjezdu do metropole se kvůli nehodám vytvořila zhruba kilometr a půl dlouhá kolona. Etická komise fotbalové asociace vyloučila Karvinou z Champions League a udělila jí pokutu 10 milionů korun. Slezský klub má v souvislosti s korupční kauzou Úklid sestoupit do druhé nejvyšší soutěže. Klubový šéf a primátor města Jan Wolf dostal trest v podobě 12-letého zákazu činnosti a 3milionové pokuty za to, že nabízel úplatky rozhodčím a protihráčům za ovlivnění zápasů s Českými Budějovicemi a Vyškovem. Verdikt je zatím nepravomocný a potrestaní se mohou odvolat. Samotným rozhodčím Janu Všetečkovi a Miroslavu Zelinkovi, stejně jako hráči Filipu Štěpánkovi, komise předběžný trest zrušila, protože peníze odmítly nebo se staly obětí prostředníka. Trhy si brousí zuby na levnější ropu. Její ceny by mohlo snížit znovu otevření Hormuzského průlivu po iránsko-americké dohodě o ukončení konfliktu na Blízkém východě. Ta se má ve Švýcarsku podepsat během pátku. Ekonom Petr Bartoň ale v Impulzech Honzy Benešovského optimismus mírnil.
2: Pořád bude dražší ta ropa než před covidem, takže ani žádný sešup u benzínových stanic nemůžeme bohužel čekat.
1: Trhy podle Bartoně zároveň reagují mnohem pomaleji na dobré zprávy než na ty horší. Na začátku konfliktu na Blízkém východě tak ropa a ceny pohonných hmot vystřelily. Po podepsání mírové dohody ale může být pokles cen spíše pozvolný. Plzni končí naftové autobusy. Jejich linky v městské hromadné dopravě postupně převezmou trolejbusy. Část trasy pojedou na baterie.
3: Plzeňský dopravní podnik v únoru poslal do ulic 3 nové kloubové autobusy. Závazně jich objednal 8. Je to jeden z posledních větších nákupů autobusů na naftový pohon. Město do roku 2030 počítá s postupným přebíráním autobusových linek trolejbusy. Na sídliště Vinice pak začne jezdit tramvaj. Se začátkem prázdnin odstartuje oprava Doubravecké Masarykovy ulice. Na část budou nataženy troleje, které později trolejbusům umožní jet z Doubravky do Lobes a dál. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeň.
1: Ukrajina v Lucemburku oficiálně otevřela první kapitoly vyjednávání o vstupu do Evropské unie. Mezivládní konference se uskutečnila poté, co Maďarsko po 2 letech zrušilo svou blokádu. Podle kyperského předsednictví jde o historický milník, který potvrzuje reformní úsilí Kyjeva navzdory pokračující ruské agresi. První otevřený blok témat se týká fungování demokratických institucí, justice a veřejné správy. Podmínky pro přijetí do unie podle unijních představitelů zůstávají přísné a proces potrvá ještě řadu let. Podobné vyjednávání by mělo večer začít také s Moldavskem. Zítra čekáme polojasno až oblačno, postupně se od západu bude přidávat déšť nebo přehánky. Na západě se objeví i bouřky, na Moravě a ve Slezsku, ale bude během dne jasno až polojasno. Potom bude postupně přibývat oblačnosti a večer může ojediněle sprchnout. Naměříme 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Radost ze života.

0: s rodinou máte jistotu.
1: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
2: Rodina je milá.
3: Jede poštovský pán.
0: Rodina umí podržet.
4: Mohli bychom vám pomoct my?
1: Jo, jestli vozíte pečivo, tak ráda.
2: Pobavit
5: se. To není možný.
0: Máte rádi Kláru?
2: Vidíte, ještě, že nás máte, jo? Nebo Honzu?
1: Ježišmarja, pak jste Honza Daně.
0: Nebo oba?
4: Mějte se.
2: Šťastnou cestu.
0: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
6: Rádio Impuls je 23 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
7: Startují zprávy s Honzou Vargou, hezký poslech. Vrak potopené plachetnice po nedělní srážce s katamaránem u chorvatského Splitu vydal tělo poslední čtvrté oběti. Potápeči ho objevili v 50-metrové hloubce v trupu lodi. 3 ze 4 zemřelých pocházeli z obce Bolatice na Opavsku, kde na znamení smutku vyvěsili černou vlajku. Zbylí 4 čeští jachtaři nehodu přežili. Poslední hospitalizovaný pacient byl ve Splitu přeložený z jednotky intenzivní péče na standardní oddělení. K tragickému střetu došlo v úzkém a velmi frekventovaném průlivu Splitská brána. Přístavní správa se k viníkovi nehody zatím nevyjádřila a vyšetřování dál pokračuje. Polský soud poslal do vazby 57-letou patoložku, a to poté, co se na zahradě jejího bývalého domu ve městě Lutoriš našlo nejméně 34 lidských plodů. Lékařka je podezřelá z toho, že těla nenarozených dětí odnesla z nemocnice během pandemie COVID-19 a doma je využívala k pokusům. Kriminalisté ji obvinili ze znesvěcování mrtvol a nelegálního nakládání se zdravotnickým odpadem, za což jí hrozí až 12 let vězení. Žena se k činům nepřiznala, pouze připustila, že plody na pozemku sama pohřbila. Prokuratura zatím nemá důkazy, že by prováděla nelegální potraty. Na Edwardsově letecké základně v Kalifornii se krátce po startu zřítil americký strategický bombardér B-52 Stratofortress. Podle ozbrojených sil Spojených států záchranáři na místě aktuálně pátrají po 5členné posádce. Příčina nehody, po které zůstalo u vzletové dráhy doutnající spáleniště a stroj byl zcela zničený, není zatím známá. Legendární bombardéry jsou v americkém letectvu ve službě přes 70 let a po opakovaných modernizacích mají létat až do poloviny tohoto století. Zámeček v Klášterci nad Ohří čeká netradiční sezóna. Část přilehlého parku bude nepřístupná. Návštěvníky vystřídají stavbaři a dendrologové.
8: Podkrušnohorský klášterec chce mít ze zámku, který je přímo na břehu Ohře, hezké místo. Slouží nejen hostům sousedních lázní, ale také kulturním akcím a hlavně se tu konají svatby. Už je nová střecha, fasáda a teď dojde i na nejbližší okolí. Město právě vybírá firmu, která opraví vyhlídkovou terasu a přístupové schodiště. Práce mají začít co nejdřív, aby se na podzim stihla dát do pořádku zámecká zahrada. Dušan Valenta, Radio Impuls.
7: Naši fotbalisté se pomalu chystají na další zápas mistrovství světa. Ve čtvrtek narazí na Jihoafrickou republiku. Náš reportér Jan Čada zjistil, že jeden z jeho Afričanů žije i na Zlínsku. A ten teď přesně neví, komu fandit.
9: 54-letý sympaťák Chris Geldmacher pracuje na zahradě už pěkně stylově, totiž v jihoafrickém dresu. Srdce má poněkud rozpolcené.
10: Problémem je má rozpolcená loajalita. Chci, aby vyhrálo Česko i Jižní Afrika, takže se nemůžu rozhodnout.
9: Jak říká, má to těžké, hrají jeho stará a nová země, obě má rád. Na typování moc není a čeština mu jde stuha, ale přece.
11: Česky 3 a Sudafrika 1.
9: Takže kežby 3-1 pro Českou republiku. Chris má dosud živé vzpomínky na šampionát v jeho rodné zemi v roce 2010. Tehdy viděl na velkém plátně zápas domácích s Mexikem a na vlastní oči osmifinálový duel Holandsko-Slovensko. Maminka pochází ze země tulipánů. A teď ještě jednu věc, kdo pak paní Hano a pane Chrisi bude brát zlaté medaile z celého mistrovství?
12: Německo?
11: Brazil.
9: Tak to je pořád ještě ve hvězdách. Jan Čada, Radio Impuls, Provodov.
7: V Čechách čekáme polojasno až oblačno, postupně i zataženo, od západu pak místy s deštěm nebo s přeháňkami. Na západě později mohou být výjimečně i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude zase jasno až polojasno, během dne s postupným přibýváním oblačnosti a večer taktéž s ojedinělými přeháňkami. Naměříme 19 až 24 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 26. Končí zprávy s Honzou Vargou.
6: Radio Impuls. Radost ze života.

Šel jsem dál a pak jsem se nakonec přece jen vzchopil, což jsem sám nečekal. Najednou jsem stál uprostřed místnosti, pane bože, fakt příjemný. Chvilku jsem koketoval s myšlenkou přisednout k někomu, kdo se mě asi tak štítil nejvíc, ale neměl jsem dost sil ani na prázdný gesta, příjemný.

0: Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jeden hit za druhým. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. I v noci. Rádio Impuls. Je půlnoc. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Etická komise fotbalové asociace vyloučila Karvinou z první ligy a udělila jí pokutu 10 milionů korun. Slezský klub má v souvislosti s korupční kauzou úklid sestoupit do druhé nejvyšší soutěže. Klubový šéf a primátor města Jan Wolf dostal trest v podobě 12-letého zákazu činnosti a 3-milionové pokuty za to, že nabízel úplatky rozhodčím a protihráčům za ovlivnění zápasů s Českými Budějovicemi a Vyškovem. Verdikt je zatím nepravomocný a potrestaní se mohou odvolat. Samotným rozhodčím Janu Všetečkovi a Miroslavu Zelinkovi, stejně jako hráči Filipu Štěpánkovi, komise předběžný trest zrušila, protože peníze odmítly nebo se staly obětí prostředníka. Bude to chtít zase krátké rukávy. Po chladnějším úvodu týdne čeká Česko prudké oteplení. O víkendu vyvrcholí tropickými teplotami až 35 stupňů Celsia a lokálně i tropickými nocemi. Podle předpovědi meteorologů bude ochlazování od severozápadu pokračovat do středy. V úterý a ve středu se objeví i občasný déšť nebo přehánky s maximy do 26 stupňů. Od čtvrtka začne přesunem tlakové výše proudit horký vzduch z jihu, což vyžene čtvrteční teploty k 31 a páteční k 33 stupňům Celsia. Skutečně horký víkend s rizikem bouřek z tepla pravděpodobně ukončí nedělní studená fronta. Podle dlouhodobého výhledu ale letní ráz počasí s průměrnými teplotami kolem 25 vydrží až do začátku prázdnin, kdy se v červenci očekává jen mírný pokles o 1 až 2 stupně. Původce rakoviny děložního čípku ohrožuje i muže. Lékaři nově doporučují očkování proti takzvanému HPV nejen dospívajícím dívkám, ale i chlapcům. Od 11. do 15. narozenin jim vakcínu dokonce hradí pojišťovna.
2: Lékaři před HPV virem dříve varovali především dívky. Ty už dnes ale ohrožuje čím dál míň. Onkolog Jan Klozar ale upozorňuje, že počet nemocí spojených s tímto patogenem roste naopak u chlapců.
3: Nádoru patrových mandlí a kořene jazyka je dnes už více než těch nádorů hrdla děložního. Tímto nádorem jsou postiženi především muži, takže nemá logiku očkovat jenom holčičky, ale je vhodný očkovat obě pohlaví.
2: Vakcinace je ideální ve věku, kdy dítě chodí na druhý stupeň základní školy. Když to ale dívky a chlapci nestihnou, je dobré to dohnat i později, což Impulzu řekl další onkolog Michal Vošmik.
4: Sice je v pozdějším věku, přiznáváme, trošku nižší účinnost, ale zase na druhou stranu pořád je možné dohnat to neočkování.
2: Pozdější vakcinace ale může pocítit i naše peněženka, vyjde totiž i na několik tisíc korun. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
1: Obchodní dům Breda v Opavě se opět částečně otevřel veřejnosti. V přízemí historicky cenné budovy, která projde zásadní rekonstrukcí, otevřeli prostor zvaný Breda Point pro pořádání kulturních a společenských akcí. A jak zjistila redaktorka Eva Panošová, zájem o jeho využití je velký.
5: Přízemí s otevřeným výhledem na náměstí nabízí místo pro 200 lidí, které je možné upravit podle typu akce. Velká rekonstrukce legendárního obchodního domu by měla začít na přelomu let 2027 a 2028 a do té doby bude Breda Point fungovat. V budoucnu by zde pak mělo v suterénu vzniknout loutkové divadlo, na střeše bar a restaurace s výhledem na město a Jeseníky, bude zde společenský sál a také kanceláře a malé obchody. Eva Panošová, Rádio Impuls, Opava.
1: Britská zpěvačka Bonnie Tylerová se po více než 5 týdnech probrala z umělého spánku. Do toho jí lékaři uvedli po akutní operaci střev v Portugalsku. Podle jejího týmu je interpretka hitů jako Total Eclipse of the Heart stále vážně nemocná a zůstává na jednotce intenzivní péče v nemocnici ve městě Faro. Lékaři jsou sice ohledně jejího zotavení optimističtí, léčba si ale vyžádá delší čas. Zpěvačka proto zrušila veškerá svá vystoupení, které plánovala na letošní léto až do konce srpna. V Čechách čekáme polojasno až oblačno, postupně ale zataženo a od západu místy déšť nebo přehánky. Na západě později výjimečně také bouřky. Na Moravě a ve Slezsku ale bude jasno až polojasno, během dnes postupným přibýváním oblačnosti. Večer se také mohou ojediněle objevit přehánky. Naměříme 19 až 24 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 26. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Radio Impuls. Radost ze života.

0: do klína. Nikdo má platky rád. Já radši sklenici vína.
1: Dobrá muzika. Ta si u nás pauzu nedává ani v noci. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jen písničky, které máte rádi. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. Ve dne v noci. Rádio Impuls. Je jedna hodina. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Startují zprávy s Honzou Vargou. Hezký poslech. Koncesionářské poplatky mají na kahánku. Vláda schválila jejich zrušení. Podle ministra kultury Oty Klempíře se má změnit pouze systém financování a nic jiného.
3: Zachováváme stávající podobu zákona o České televizi a Českém rozhlasu s výjimkou pasáží týkajících se koncesionářských poplatků.
2: Česká televize má mít každoročně k dispozici 5,75 miliardy korun. Český rozhlas by měl hospodařit s více než 2 miliardami. Částka se zvedne v případě, že kumulovaná inflace dosáhne 10%. Novela zákona o veřejnoprávních médiích teď zamíří do poslanecké sněmovny. V Česku letos řádilo už páté potvrzené tornádo. To podle meteorologů zasáhlo v sobotu kolem poledne Rychnovsko v podhůří Orlických hor. Slabší živel se vytvořil během jedné z přeháněk mezi Semechnicemi a Kvasinami. Svědci v některých momentech zaznamenali i více vírů současně. Rotaci potvrdila také analýza radarových dat. Vítr za sebou nechal zhruba 11-kilometrový pás škod. V Semechnicích poničil hřbitovní náhrobky a zhodil střešní tašky. S Kvasincou hlášené také popadané stromy. Událost se obešla bez zranění. Před budovou Jabloneckého gymnázia u Balvanu se v podvečer sešly stovky rodičů, studentů i zástupců veřejnosti, aby vyjádřili nespokojenost se současným směřováním školy. Účastníci shromáždění požadovali rezignaci ředitelky Michaely Mutl, které vyčítají špatnou komunikaci, cenzuru, destabilizaci učitelského sboru a chybějící vizi. Dlouhodobé napětí na gymnáziu vyvrcholilo začátkem měsíce, kdy k odchodu ředitelku vyzvali samotní studenti. Školská rada už kraji jako zřizovateli podala oficiální návrh na její odvolání. Hejtman Libereckého kraje Martin Půta slíbil, že rada kraje situaci projedná a rozhodne o dalším postupu do konce školního roku. V katedrále svatého Víta na Pražském hradě při slavnostní liturgii požehnali nové varhany. Unikátní hudební nástroj symfonického typu se pyšní více než 5700 píšťalami a váží přes 45 tun. Podle nadačního fondu svatovítské varhany vyjde celá stavba na bezmála 160 milionů korun. Většinu částky se podařilo vybrat v národní sbírce od tisíců dárců. Lidé se ale do ní mohou stále zapojit adopcí posledních píšťal. Snahy o pořízení nového nástroje pro Pražskou katedrálu trvaly 14 let. V Plzni končí naftové autobusy. Jejich linky v městské hromadné dopravě postupně převezmou trolejbusy. Část trasy pojedou na baterie.
4: Plzeňský dopravní podnik v únoru poslal do ulic 3 nové kloubové autobusy. Závazně jich objednal 8. Je to jeden z posledních větších nákupů autobusů na naftový pohon. Město do roku 2030 počítá s postupným přebíráním autobusových linek trolejbusy. Na sídliště Vinice pak začne jezdit tramvaj. Se začátkem prázdnin odstartuje oprava Doubravecké Masarykovy ulice. Na část budou natažené troleje, které později trolejbusům umožní jet z Doubravky do Lobes a dál. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
2: V Čechách čekáme polojasno až oblačno, od západu se pak obloha zatáhne, přidá se místy déšť nebo přehánky, výjimečně i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude během dne jasno až polojasno, postupně ale bude přibývat oblačnosti a večer se taktéž ojediněle mohou objevit přehánky. Naměříme 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
1: Radio Impuls. Radost ze života.

večery, tvrdila mi, kde si, co si, slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let.

0: s rodinou. Máte jistotu.
1: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
2: Rodina je milá.
3: Jede, jede, poštovský pán.
0: A rodina umí podržet.
4: Mohli bychom vám pomoct my?
1: Jo, jestli vozíte pečivo, tak ráda.
2: Pobavit se.
5: To není možný.
0: Máte rádi Kláru?
2: Vidíte, ještě, že nás máte, jo? Nebo Honzu?
1: Ježišmarja, pak jste Honza Daně.
0: Nebo oba?
4: Mějte se.
2: Šťastnou cestu.
0: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
6: Rádio Impuls. Jsou 2 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
7: Etická komise fotbalové asociace vyloučila Karvinou z první ligy a udělila jí pokutu 10 milionů korun. Slezský klub má v souvislosti s korupční kauzou úklid sestoupit do druhé nejvyšší soutěže. Klubový šéf a primátor města Jan Wolf dostal trest v podobě 12-letého zákazu činnosti a 3 milionové pokuty za to, že nabízel úplatky rozhodčím a protihráčům za ovlivnění zápasů s Českými Budějovicemi a Vyškovem. Verdikt je zatím nepravomocný a potrestaní se mohou odvolat. Samotným rozhodčím Janu Všetečkovi a Miroslavu Zelinkovi, stejně jako hráči Filipu Štěpánkovi, komise předběžný trest zrušila, protože peníze odmítly nebo se staly obětí prostředníka. Bude to chtít zase krátké rukávy. Po chladnějším úvodu týdne čeká Česko prudké oteplení. O víkendu vyvrcholí tropickými teplotami až 35 stupňů Celsia a lokálně i tropickými nocemi. Podle předpovědi meteorologů bude ochlazování od severozápadu pokračovat do středy. V úterý a ve středu se objeví i občasný déšť nebo přehánky s maximy do 26 stupňů. Od čtvrtka začne přesunem tlakové výše proudit horký vzduch z jihu, což vyžene čtvrteční teploty k 31 a páteční k 33 stupňům Celsia. Skutečně horký víkend s rizikem bouřek z tepla pravděpodobně ukončí nedělní studená fronta. Podle dlouhodobého výhledu ale letní ráz počasí s průměrnými teplotami kolem 25 vydrží až do začátku prázdnin, kdy se v červenci očekává jen mírný pokles o 1 až 2 stupně. Původce rakoviny děložního čípku ohrožuje i muže. Lékaři nově doporučují očkování proti takzvanému HPV nejen dospívajícím dívkám, ale i chlapcům. Od 11. do 15. narozenin jim vakcínu dokonce hradí pojišťovna.
8: Lékaři před HPV virem dříve varovali především dívky. Ty už dnes ale ohrožuje čím dál míň. Onkolog Jan Klozar ale upozorňuje, že počet nemocí spojených s tímto patogenem roste naopak u chlapců.
9: Nádoru patrových mandlí a kořene jazyka je dnes už více než těch nádorů hrdla děložního. Tímto nádorem jsou postiženi především muži, takže nemá logiku očkovat jenom holčičky, ale je vhodný očkovat obě pohlaví.
8: Vakcinace je ideální ve věku, kdy dítě chodí na druhý stupeň základní školy. Když to ale dívky a chlapci nestihnou, je dobré to dohnat i později, což Impulzu řekl další onkolog Michal Vošmik.
10: Sice je v pozdějším věku přiznám,